0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
1: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
2: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
1: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
2: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat. Vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
2: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
0: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat tý nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cenou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rero Chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Sloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rero Chlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rero Chlovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku, nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám buď malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající odlici cizího odla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Dla mnie powiedz co swój.
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomenický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, naběračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Golf, zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátce i Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwal ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituje, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
4: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
3: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
3: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
4: Etiopský císař.
3: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
4: Jste odjeli do Etiopie tedy?
3: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
4: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
3: Po rodicích.
4: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
3: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
4: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
3: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
4: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
3: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
4: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
3: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, to bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
4: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
3: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
4: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
3: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bývalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
4: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
3: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
4: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
3: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
4: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
3: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Proč jen mou

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety stejně jako v současnosti zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: My dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germany z Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
3: Víte, kolik má zámek věží?
4: Věží? To nevím. Já se mi nepočítám. Já vím, kolik má komínu.
3: Kolik?
4: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě je to jedna věž.
3: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
4: Ano, dva komíny spadly.
3: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
4: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
3: Truhly.
4: Truhly, ano.
3: Takže vám zmizel poklad pod vodou.
4: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
3: Kde se nejvíc na zámku práší?
4: V knihovně, já myslím.
3: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
4: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
3: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
4: Tam musíte.
3: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
4: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
3: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
4: No je jich hodně, ale v tašce.
3: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
4: Ne, kabelku.
3: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
4: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
3: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
4: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
3: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
4: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí. A udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
3: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
4: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
3: Poradíte se?
4: Poradit, jo.
3: Přezouváte se na zámku?
4: Ne.
3: Kam byste vzala návštěvu jako první?
4: Kam bych ji vzala? No asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
3: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
4: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
3: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
4: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
3: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
4: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
3: To byl takový lovec?
4: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Odlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
3: I babička?
4: No ženy ohromně střílely, jo?
3: Jo.
4: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
3: Tak co jiného dělat než střílet?
4: Jenom střílet. Ty chudáky. No
3: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
4: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
3: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
4: Jani. Jani Dušicky.
3: Měnila jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
4: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
3: Ne.
4: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
4: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
3: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
4: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
3: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
4: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
3: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
4: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
3: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
4: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
3: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
4: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
3: Co byste si pro něj přála?
4: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
3: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
4: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky, aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Českem se v noci prohnaly silné bouřky. Archeologové zkoumají jihomoravská ohniště stará desítky tisíc let. Víkendový jarmark na Moravském náměstí v Brně nabídne ukrajinské speciality i ruční tvorbu.

0: Bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko, hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů, odklízet polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. Počasí také omezilo železniční dopravu, na asi desítce míst vlaky stály kvůli popadaným stromům, zatopeným kolejím nebo sesunutým kamenům na trase. Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništi hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
1: Snažíme se studovat ten pozostatek toho ohniska jako artefakt.
2: Říká vedoucí výzkumu Katarína Adamiková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
1: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo, či se funkce toho ohně menila časem.
2: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
3: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů a ještě okrem toho kultury, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Vědce nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: 14-letí a 17-letí žáci základních a středních škol na Vysočině se i v letošním školním roce zúčastní kurzů první pomoci. Výuku, která začne v říjnu, bude financovat hejtmanství a podílet se na ní bude i hasičský záchranný sbor. Na Moravském náměstí v Brně mohou lidé o víkendu podpořit ukrajinské tvůrce. Festival Brno buď láska tam pořádá charitativní jarmark s cílem propojit českou a ukrajinskou kulturu. Kromě hudebního programu nabízí organizátoři hlavně prostor pro vzájemné setkávání a seznámení obou komunit, doplňuje ředitelka Ilna Radudaš.
4: Bude možnost ochutnat ukrajinská jídla, zakoupit si nějaké předměty z ukrajinských řemesel, anebo zapojit se i do pletení maskovacích sítí, které bude zajišťovat na Moravském náměstí organizace Brno pro Ukrajinu.
5: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou polojasno, teď ráno i skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přeháňky se vyskytnou jen ojediněle, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat by měl mírný vítr západních směrů, odpoledne místy i s nárazy o rychlosti kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré nebo dobré, aby jo zátěž mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte na Vídeňské ulici v Brně. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 54 u Strání. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 5. hodině. Od mikrofonu vás zdraví a dnešním ranním vysíláním vás bude provázet Eliška Zárecká. Je sobota 22. srpna roku 2026. Svátek má Bohuslav. Význam tohoto jména, jak jistě tušíte, je Bohu sláva nebo Bohu budiš sláva. Více zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Přibližně ve 5:45 vás čeká předpověď počasí. A nesmí chybět ani další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Poslouchejte krátce před 5:30. Přeji vám krásné ráno.
5: Český rozhlas Brno.

Dospívala vám Lucie Bílá, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 12 minut po 5. hodině, dnes je sobota 22. srpna roku 2026. V roce 1570 se narodil olomoucký biskup František z Ditrichštejna. Významně ovlivňoval politiku Moravy. Centrem jeho moci se stal Mikulov. Jako výraz vděku za překonání morové epidemie z roku 1622 dal například vybudovat kapli a křížovou cestu na svatý kopeček. Založil několik klášterů a razil dokonce i vlastní mince. Dnešek připomíná takzvaný Papiňák. Jeho vynálezce, francouzský matematik a fyzik Denis Papin, se narodil v roce 1647. Svůj tlakový hrnec poprvé představil v Anglii. Velké slávy se ale nedočkal. Využití Papinova hrnce v kuchyni přišlo totiž do módy až ve 20. století. Vynalezl například i pumpu poháněnou střelným prachem pro pohon vodotrysků ve Versailles. Před 62 lety zástupci 12 evropských států podepsali v Ženevě první ženevskou konvenci o zlepšení osudu zraněných vojáků v poli. Byl tak položen základ existence právních norem platných v případě válek. Za ochranný znak byl vybrán rovnoramenný červený kříž v bílém poli. V roce 1891 zemřel básník, prozaik, novinář a dramatik Jan Neruda. Nejvíce ho proslavili povídky malostranské nebo třeba básnické sbírky, Hřbitovní kvítí či Písně kosmické. Nikdy se neoženil, známý je jeho vztah se spisovatelkou Karolínou Světlou. Později měl problémy s alkoholem, zemřel nemocný a osamělý. A před 104 lety se narodil herec Miloš Kopecký. Miloval život, umění, ženy a peníze. Měl smysl pro humor, byl inteligentní, noblesní a galantní. Stvárnil celou řadu divadelních, filmových a televizních rolí. Účinkoval i v rozhlase. Proslul například v komediích Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela nebo v seriálu Nemocnice na kraji města. Další významné události připomenu krátce po 6. hodině a teď už skupina Činasky.

0: počasí.
1: Je 5:18, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 17 stupňů Celsia. Nejtepleji, tedy 17 stupňů, je na většině území našeho kraje. Konkrétně tedy v Brodě nad Dyjí, v Pohořelicích, v Brně Žabovřeskách, v Brně Tuřanech, v Lednici, v Kobylí, ve Ždánicích a v Ivanovicích na Hané. Nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích a v Tišnově Hájku 15 stupňů Celsia. Dnes očekáváme většinou polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne může být přechodně zvětšená oblačnost, ale přeháňky se vyskytnou jen ojediněle, hlavně na severu kraje. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Vát bude mírný vítr západních směrů o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne lokálně i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Ráno a večer bude vítr slabší. Rozptylové podmínky budou velmi dobré nebo dobré. A slunce nám dnes v Brně vychází v 5:54 a zapadne v 19:59. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Dobré rady, s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: vlastní dovnitř pozvěte, si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Prodavač na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 7 minut bude 17:30. A je tu opět pravidelné jazykové okénko Jiřího Trachtulce. Tentokrát ho zaujali psí kusy.
2: Tématem dnešního jazykového okénka budou psí kusy. Nejde vůbec o nějaké rozkouskování psa. Když někdo dělá psí kusy, tak činí něco nevhodného, často i divokého. Prostě vyvádí a řádí. Ve starší češtině totiž znamenalo slovo kus nejen díl něčeho, ale také věc, čin či záležitost. A v tom kusu znamenalo v té záležitosti a na ten kus pak na toto téma. Proč však psí činy? Jedná se o vyvádění podobné vyvádění mladých psů, kteří po nás skáčí či se nás snaží olíznout? Ne, přátelé. Musíme si uvědomit, že vztah našich předků ke psům byl jiný, než máme mít dnes. Psům se připisovalo hodně negativního, ve starší češtině peský znamenalo hanebný či bídný a když se něco obrátilo ve psí, obrátilo se to minimálně k horšímu. Podobně vznikly fráze pod psa, psí počasí, psí dny, psí život a určitě by se našly další. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy s úsměvem zdraví Jiřík Trachťa.

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: České firmy jsou zasaženy masivním dovozem z čínských e-shopů, jako jsou Shein nebo Temu. Evropská unie proto začátkem července zavedla clo ve výši 3 eura na všechny malé zásilky. Téma řeší i tuzemští výrobci oděvů a módních doplňků, kteří se představili na brněnském módním veletrhu Styl a Cabo. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci, o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Obyvatelé Velkého Meziříčí můžou začít využívat první podzemní kontejnery. Hnízdo město zprovoznilo u obchodního domu, takzvané kotvičky. Při rekonstrukci centra Velkého Meziříčí vzniknou ještě další. V kostele na nebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dýjí na Znojemsku dnes začne festival Silberbauerovo hudební podíjí. Na koncertě se představí rakouský varhaník Johannes Zinnler. České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězně. V Brně na úvod základní skupiny B porazili Řecko 3-1. A na jihu Moravy bude většinou polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne přechodně oblačno, přehánky se vyskytnou jen ojediněle. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západních směrů, odpoledne místy i s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně projíždějte opatrně místem nehody na Vídeňské ulici u Unionu. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Jirka Korn s písní Nejsi, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 9 minut po půl šesté. Rozloučit se s desítkami dojných krav musí chovatelé v Miroslavi na Znojemsku. Extrémní sucho způsobilo výrazný propad úrody krmných plodin. Část zvířat tak nemají z čeho uživit. Pro krávy na jatka si zahraniční kupec do chléva přijel dnes ráno.
1: Pro jalovice už si přijel kupec, chovatelé se je teď snaží označit barvou tak, aby věděli, které půjdou pryč a které zůstanou.
2: I tam teď může, protože ten na rohu. Te dva.
1: Jalovice už se podařilo vytipovat a označit.
2: Kolik jich máme teďka?
3: Tak, podíváme se.
1: Kupec si vytipoval celkem 11 jalovic, k ním přibude ještě 19 velkých krav. Vysvětluje Martin Šťastný.
4: Vybral samozřejmě ty, co jsou nejlepší váhově, který mají na sobě nejvíc masa, tak se mu samozřejmě líbí, ale nás stejně v další vlně čeká, když přijde jako další kupec, další dodávka třeba za týden, tak nás čekají samozřejmě další a další.
1: Vytipované a označené jalovice teď chovatelé musí z Maštale dostat na místo, odkud si je v neděli vyzvedne kamion.
4: Musíme jet do Kotce, kde máme nakládací rampu na kamion. Tam budou připravené, tam mají samozřejmě vodu, krmení, takže strádat tam nebudou, ale už to je jasný.
1: Jinou možnost než část krav prodat na jatka tady v agrodružstvu Miroslav nemají, vysvětluje chovatel Jakub Březina.
5: Protože nemáme krmení, máme málo siláže, máme málo senáže, na polích nám zaschlo, co se dalo, kukuřice byla velká asi jako česnek, a čirok ten nám ani nevzešel, ten zaschl.
1: Nakoupit chybějící krmivo od jiných zemědělců nebo ze zahraničí se nevyplatí. Zvýšilo by to totiž výrobní náklady mléka, to ale chovatelé už teď prodávají se ztrátou. Vysvětluje předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha.
6: Pokud se dostaneme do situace, že se sníží produkce mléka, a teď se bavíme nejenom o České republice, bavíme se o tom celoevropském trhu, tak samozřejmě ta poptávka je víceméně stála, tak samozřejmě půjde cena mléka nahoru, jo? To my očekáváme a upřímně řečeno zemědělci v to také doufají.
1: Podle Píchy zatím není jasné, kolik celkem chovatelů letos svoje chovy zmenší. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 5 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 17 stupňů Celsia. Nejtepleji, tedy 17 stupňů, je na většině území našeho kraje. Konkrétně v Brodě nad Dý, v Pohořelicích, v Brně Žabovřeskách, v Brně Tuřanech, v Lednici, v Kobylí, ve Ždánicích a v Ivanovicích na Hané. Nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích a v Tišnově Hájku 15 stupňů Celsia. Dnes očekáváme většinou polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne může být přechodně zvětšená oblačnost, ale přehánky se vyskytnou jen ojediněle, hlavně na severu kraje. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vát bude mírný vítr západních směrů o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledně lokálně i s nárazy kolem 15. Rozptylové podmínky budou velmi dobré nebo dobré. A slunce dnes v Brně vychází v 5 hodin a 54 minut a zapadne v 19 hodin a 59 minut. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla italská popová skupina Ricky e Poveri. Je 5 hodin a 50 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Sousoší svatého Jana Nepomuckého bylo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku dlouho ukryté na zastrčeném místě u zdi tamního hřbitova. Nejvýznamnější barokní památka ve městě se teď po zhruba 70 letech vrátí na své původní místo.
1: Co já si pamatuju, tak to sousoší stávalo na druhé straně této silnice a pak se to přesunulo směrem ke hřbitovu.
2: Vzpomíná staroměstský rodák Josef Burda, se kterým stojíme u čtyřproudové hlavní silnice z Uherského Hradiště do Starého Města. Návrat památky zpět na její místo vítá.
1: Je dobře, že se to znovu přesune na to místo, kde to původně bylo, kde to bude víc lidem na očích.
2: Podle starosty Starého Města Martina Zábranského z hnutí STAN se sousoší muselo přesunout ze dvou důvodů.
3: Po druhé světové válce, někdy v polovině 50. let, došlo jednak k rozšíření tady téhle komunikace a jednak ten režim bývalý nepřál úplně jak když sakrálním stavbám, takže došlo k jejímu přesunu právě za památník obětem první a druhé světové války před hřbitov ve Starém Městě.
2: Návrat památky na své dřívější místo je součástí komplexní rekonstrukce severní části ulice Hradišťská za 22 milionů korun. Vznikne tam i menší oddychová zóna, kde bude umístěné i sousoší.
3: Ta relaxační zóna bude tvořena takovou maličkou promenádou s lavičkami. Na jedné straně máme památník obětem druhé světové války a právě na druhou stranu do protilehlé části tady téhle promenády bude umístěno sousoší svatého Jana Nepomuckého.
2: Jeho nová pozice se oproti té původní bude přeci jen trochu lišit, vysvětluje starosta Martin Zábranský.
3: Celá ta ulice je propěchovaná různými inženýrskými sítěmi a nedá se vytvořit betonový podstavec, proto sousoší v místě úplně původním, takže bude to posunuté asi o 20 metrů oproti tomu místu, kde původně stála.
2: Aktuálně je barokní památka z druhé poloviny 18. století v péči restaurátora Tomáše Martináka.
4: Nejhůř jsou na tom tady ty plastiky těch andělů, kde se některé ty partie musely jako zpevňovat a teď se budou domodelovávat. Jinak samotná socha svatého Jana je v celkem dobrém stavu, i když je barokní, má 300 let. A nejvíc práce je vlastně na té architektuře asi potom. Až se to osadí zpět na to místo, tak se to bude muset všechno zase zaspárovat, dodělat. Částečně tam budou nové části.
2: Na své staronové místo se sousoší svatého Jana Nepomuckého vrátí na konci října, kdy bude dokončena rekonstrukce celého prostranství. Ze Starého Města Michal Sladký, Český rozhlas. Však.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Vlaky mezi Vyškovem a Olomoucí pojedou v omezeném režimu až do konce prázdnin. Do Senátu letos kandiduje 154 lidí. Slováckem dnes projede 6 desítek veteránů a bude proměnlivě oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Do 1. září musí cestující počítat s výraznými omezeními na železniční trati mezi Vyškovem a Olomoucí. Provoz tam stále komplikují následky středečního požáru v Ivanovicích na Hané, kde oheň poškodil staniční zabezpečovací zařízení. Místem sice vlaky jezdí po jedné koleji, ale doprava je výrazně omezená, doplňuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Rychlíková linka Bouzov, která jezdí

0: z Brna do Olomouce jezdí podle jízdního řádu po trati. Pokud jde o regionální dopravu mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Nezamyslice, tak ta je v současné chvíli zajištěna většinou náhradními autobusy.
1: O funkci senátora se letos bude ucházet 154 kandidátů, to je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. Česká tisková kancelář to zjistila od registračních úřadů. Míň zájemců o křeslo v horní komoře bylo jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. První kolo senátních voleb bude spolu s komunálními 9. a 10. října. Dnes v 10 hodin odstartuje 23. ročník závodu Veteráni Moravským Slováckem. Zhruba 60 historických aut vyjede z Uherského Hradiště a projede přes Strážnici, Kyjov, Bzenec a v 6 večer svoji jízdu zakončí v Lázních Leopoldov v Buchlovicích na Uherskohradišťsku. Cílem akce je setkání místních majitelů a provozovatelů veteránů. Některé můžou pocházet až ze 60. let. Soutěž se nově odehrává formou orientační jízdy, jak popisuje pořadatel akce Roman Mitáček.
2: Všichni účastníci nedostávají žádnou mapu, nemají vyznačenou trasu, mají pouze soupis míst, kudy mají projet. Podle tohoto soupisu jsou nezveřejněné průjezdní kontroly, které, když k ním přijedou, tak jim potvrdí průjezd do jejich jízdní karty. Sport.
1: České volejbalistky zahájily evropský šampionát v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Utkání na brněnském výstavišti sledovalo více než 3,5 tisíce diváků. O atmosféře domácího turnaje mluvila blokařka Magdalena Jehlářová.
3: Bavili jsme se s holkama, že na začátku jsme měli všechny husí kůži, jak jsme vbíhali do haly a jak nás fanoušci hnali strašně moc vpřed. Bylo to super, nádherná atmosféra, moc děkujeme všem, co přišli.
1: Dnes čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Počasí. Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, k večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je sobota 22. srpna roku 2026. V kalendáři dnes najdeme jméno Bohuslav. Všem nositelům tohoto jména a také všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Za malou chvíli se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Zpívat budou Valdemar Matuška, Michal Šindelář i Karel Gott. Dobrý poslech.
4: Český rozhlas Brno.

Doznívá píseň Hořely padaly hvězdy, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 10 minut po 6. hodině, listujeme kalendářem. Před 123 lety se v dalekém Mandžusku narodil znamenitý klavírní solista, nedostižný hráč z Listu, pedagog Jan Erma. Dlouhá léta byl solistou orchestru Československého rozhlasu v Brně. Později učil na brněnské JAMU. Před 68 lety měl v našich kinech premiéru fantastický film Vynález skázy režiséra Karla Zemana na motivy románu Žila Verna. Film se zařadil mezi světovou klasiku. Autorem poetického scénáře byl František Hrubín. O odlehčené dialogy se postarali Milan Vácha a Jiří Brdečka. 58. narozeniny dnes oslaví herec Radek Holub. Často bývá díky svému vzhledu obsazován spíše do záporných nebo komických a nevyrovnaných charakterů. Účinkoval v mnoha televizních snímcích ve filmech Kráva, Šakalí léta, Učitel tance nebo v seriálech Zdivočelá země, Černí baroni a Až po uši. V roce 1976 zemřela herečka Zdeňka Gráfová, dlouholetá členka Brněnského národního divadla i pedagožka JAMU. A před 5 lety zemřel Eduard Hrubeš, muž mnoha uměleckých profesí, pocházel z Brna. Proslul jako průvodce pořadem Tak neváhej a toč. Kromě jiného byl také skladatelem, textařem, scénáristou, hercem i hráčem na trumpetu či na banjo. Je 6 hodin a 12 minut. Už za malou chvíli nabídnu předpověď počasí. Ještě předtím posílám písničku,

0: počasí.
1: 15 minut po 6. hodině přinášíme předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Oblačnosti začíná celkem rychle ubývat, ale ono to bude na takovou, řekněme, přechodnou dobu, takže nejvíce je jí na severu a východě kraje, tam ještě i skoro zataženo a směrem dál na jihozápad kraje je v podstatě skoro jasná obloha postupně. Pokud jde o aktuální teploty, tak ty se pohybují nejčastěji tak mezi 14 až 16 stupni Celsia, vyšší polohy mají kolem 12, takže ten rozdíl není výrazně velký. Vítr fouká ze západních směrů a většinou je mírný.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Během dne nás čeká proměnlivá, ale spíše převažující velká nebo větší oblačnost, takže postupně takové v průměru oblačno. Teď ráno může být více těch skoro jasných míst, to znamená míst jenom s nějakou zanedbatelnou oblačností. Přes den potom spíše to převažující oblačno, chvílemi třeba i polojasno, ale v průměru to oblačno. Odpoledne, hlavně odpoledne se mohou vyskytnout přeháňky, zejména v severní části kraje a k večeru pak začne oblačnost ubývat a večer na mnoha místech i do vyjasnění. Teploty nejvyšší odpolední 23 až 26 stupňů, no a vítr ten bude foukat mírný, takový výraznější od západu až severozápadu. Odpoledne může mít lokálně i nárazy do 50 km v hodině a večer bude pak částečně slábnout.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: V noci čekáme buď jasno, nebo se přechodně objeví jenom nějaká malá oblačnost. Nejnižší teploty by měly klesat mezi 12 až 9 stupňů, no a vítr nejprve bude pofukovat mírný od severozápadu až západu, ale během noci bude slábnout.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Určitě ano, ta nejvyšší hodnota je 37,5 stupně, byla naměřena v Lednici v roce 1943 a v Olešnici v roce 1924 jsme zaznamenali nejnižší teplotu 2,4 stupně Celsia.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji, přeji vám ještě pěkný den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno. 7 minut před 6:30 zavítáme na web iRozhlas.cz, konkrétně do sekce Věda a technologie. Čtou v ohništi jako v kronice minulosti. Archeologové z Akademie věd je zkoumají u Dolních Věstonic. Oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili. Pokud byste se chtěli dozvědět víc, celou reportáž najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Blansku pokračují opravy zámecké kočárovny, vznikne tam nový depozitář měřící techniky nebo zázemí pro badatele. Řemeslníci dokončili nové stěny, krov i střechu a také prosklený vstup do budovy. Opravy za 20 milionů korun mají být hotové letos na podzim. Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Budoucí teplárna na spalování komunálního odpadu ve Žďáru nad Sázavou má za sebou posouzení dopadů na životní prostředí. Krajský odbor životního prostředí dal chystané stavbě souhlasné závazné stanovisko. Dokument je zveřejněný v informačním systému EIA. Oralská pouť na svatém Hostýně na Kroměřížsku dnes a zítra připomene 70 let od úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. V programu je kromě poutní mše třeba i tradiční závod do vrchu z Bystřice k vrcholu Hostýna. Fotbalisty Artisu Brno posílí defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie a v novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost. Zejména odpoledne se mohou vyskytnout přeháňky, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr, odpoledne místy i s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Dobré cesty přeje i nadále ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dozněla píseň Podvod, je 6 hodin a 40 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. 15 historických dechových nástrojů nově zdobí interiér zámku v Brtnici. Sbírku tam daroval hudebník ze Španělska. Správci se snaží postupně znovu vybavit zámecké interiéry, které po válce zůstaly téměř prázdné. A do obnovy se zapojuje i veřejnost.
1: Je tady pozon, je tady trubky, jedna horna, taková lovecká, je to velmi zajímavý. A teďka se právě včera přijeli z Mnichova a teďka právě chystáme jméno výstavy, popisky prostě těm jednotlivým nástrojům, které tady můžete vidět.
2: Předseda spolku zámku Brtnice Eduardo Garcia Salas mi ukazuje 15 dechových nástrojů, které teď nově visí nad schodištěm u vstupu do zámku.
1: A to je ta, co je uprostřed, jak vidíte. Tak to je právě trumpeta, která byla dělaná v českých zemí tenkrát, ale za doby první světové války, znamená, že přes 100 let.
2: Takže to je asi ten nejvzácnější kus.
1: To je, ano, on tomu říká, jako, že to je koruna výstavy, jo, že to je nej.
2: Nástroje jsem z Německa dovezl a taky daroval jeho přítel Pedro Bravo. A to poté, co si všiml výzvy, kterou zámek zveřejnil na svých sociálních sítích. Správci v ní požádali veřejnost, aby pomohla vrátit památce její historickou atmosféru.
3: Zamiloval jsem si to tu hned od první návštěvy. Opravdu, byl to úplně jiný zážitek než kdekoliv jinde a zbožňují tu kulturu. Nástroje jsem postupně získal při své dlouholeté kariéře jako trumpetista a taky od kamarádů.
2: S nápadem znovu vybavit interiér zámku, který rozebrali lidé v roce 1947, přišla průvodkyně Eliška Pacnerová.
4: Mě to napadlo i minulý rok, ale ještě jsem to nezrealizovala až teď. Potom, co bylo kolotové prohlášení, že kolaborovali s Němci, tak tady 3 dny a 3 noci rabovalo, takže to opravdu moc toho nezbylo. Tady se zachoval akorát biliardový stůl z 19. století, 2 klavíry a lednička z roku 1904.
2: Takže takový větší věci, co se nemohly rozebrat.
4: No, co bude moc těžké.
2: Starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny a nebo jiné předměty mohou lidé zámku darovat kdykoliv. Kontakt najdou na webových stránkách a sociálních sítích. Z Brtnice, Magdaléna Machová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 46 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 14 až 17 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Kobylí a v Ivanovicích na Hané 17 stupňů a nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích 14 stupňů. Během dne očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost. Zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, hlavně v severní části kraje. K večeru začne ubývat oblačnost, večer na mnoha místech do vyjasnění. K nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne lokálně i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer bude vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, ráno a večer místy dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 6 hodinou ráno a zapadne minutu před 8 hodinou večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Lednici v roce 1943, a to 37,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1924 v Olešnici 2,4 stupně. Je 6 hodin a 47 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Luboš Pospíšil a píseň z roku 2001 Letní nocí. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 7 hodin. Začátek školního roku znamená pro rodinné rozpočty výraznou zátěž. Nákup nové výbavy může vyjít na tisíce korun. Rodinám proto i letos pomáhá brněnský spolek Vesna. Ten funguje od roku 2021 a jeho šatníkem každý měsíc projde na 5 tun oblečení. Teď dobrovolníci připravili pro děti stovky darovaných aktovek a balíčků se sešity či penály.
1: Dobrý den, já vás tady vítám.
2: Mělo by to být pro holčičku nebo pro chlapečka?
1: Pro chlapečka, prosím.
2: Pro chlapečka, no tak tady jich máme.
3: Paní Blanka pomáhá v brněnském spolku Vesna jako dobrovolnice už 5 let. Teď před začátkem školního roku tu společně s ostatními rozdává aktovky a školní potřeby rodinám, pro které je třeba nákup nových věcí příliš drahý.
2: Nabídneme jim, oni si vyberou většinou podle obrázku, že každý chce s myšičkou a já nevím s čím, a k tomu psáček na cvičky, odchází spokojeně. Jsou rádi, že něco mají.
3: Mezi těmi, kdo si přišel vybrat školní pomůcky, je i paní Světlana. Pro svého 8letého syna vybrala batoh, pár hraček a nějaké knihy.
4: Jsem dnes vybrala pěkné české knihy, protože syn bude číst a já také budu číst, protože proto bude mluvit česky lepší.
3: Za prací se z Ukrajiny do Brna přestěhovala s nejbližší rodinou před 5 lety. Teď se už ale kvůli válce nemůže vrátit zpátky.
4: Mám byt v Kyjevě a na minulou zimu bylo v tom byte jenom 3 stupňů tepla, protože Rusové bombardovali město a jako já nemůžu vrátit, je mi to líto.
3: Mimo volný výběr oblečení, hraček a aktovek připravili dobrovolníci i speciální balíčky se základní výbavou do školy. Vysvětlují vedoucí šatníku Anna Měřínská a ředitelka spolku Vesna Barbora Antonová.
5: Je přihlášeno asi 200 dětí, pro které jsme vytvořili balíčky díky našim sponzorům.
6: Je tady hromada různých sešitů, kružítko, propisky, nějaké pastelky, pravítka a takové ty základní potřeby.
3: Zásoby školních tašek se letos zdaleka nevyčerpaly. Pokud rodiny výbavu pro své děti ještě zhánějí, dveře spolku Vesna podle ředitelky zůstávají otevřené. Pro aktovky si mohou přijít třeba v neděli, případně v otevíracích hodinách na začátku září. Z Brna David Jager, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: České firmy trápí dovoz z Číny, lidé prý preferují levné zboží nad kvalitou. Vrtulníky Venom a Viper by mohly znovu vzlétnout příští týden. Veselí nad Moravou slaví 770 let od první pečetní zmínky a bude proměnlivě oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. České firmy jsou zasaženy masivním dovozem z čínských e-shopů, jako jsou Shein nebo Temu. Evropská unie proto začátkem července zavedla clo ve výši 3 eura na všechny malé zásilky. Téma řeší i tuzemští výrobci oděvů a módních doplňků, kteří se představili na brněnském módním veletrhu Styl a Cabo.
5: Jedním z hlavních témat veletrhu je budoucnost obuvnictví, vysvětluje Kateřina Horáková z České obuvnické a kožedělné asociace.
6: Není to o tom, že bychom boty neuměli vyrobit, vyrábíme určitě dobré boty, kvalitní, ale problém je, že ne vždycky se u nás kupují. Spotřebitel z velké části hledí na cenu.
5: Veletrh klade důraz na udržitelnost a lokální řemeslo, popisuje jeho ředitel Martin Škarka.
7: My jsme to nadcházející ročník akcentovali české firmy, české výrobce, české návrháře.
5: Jestli opatření, které zdražuje dovoz asijských zásilek, pomůže domácímu trhu, ukážou následující měsíce. Andrea Němcová, Český rozhlas.

0: Rozhlas.
1: Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být příští týden opět v provozu, informoval o tom plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Podle něj armáda pro jejich návrat přijala speciální bezpečnostní opatření. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc. Důvodem je pád jednoho z nich na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni. Lidé ve Veselí nad Moravou si tento víkend připomínají 770 let od první pečetní zmínky o městě. Součástí oslav jsou trhy, hudební a kulturní vystoupení nebo koncert v kostele svatého Bartoloměje. Tamní muzeum k výročí připravilo výstavu o zakladateli Veselského hradu, břeclavském komorníku Sudomírovi, popisuje mluvčí radnice Olga Svoják.
2: Vernisáž s historicky laděným programem proběhne v 17 hodin před muzeem na Bartolomějském náměstí. Atmosféru vernisáže umocní vystoupení šermířské a divadelní společnosti Memento Mori, která historické prostředí muzea doplní stylovým programem.
3: Počasí.
1: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost. Zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky. K večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr. Odpoledne místy s nárazy o rychlosti kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Ve slabém provozu se po silnicích regionu jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. S omezením počítejte na D46 mezi 7. a 8. kilometrem. Se tam v pravém pruhu ve směru na Olomouc pohybují silničáři. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7. hodině. Prožíváme sobotní ráno, dnes je 22. srpna. Všem Bohuslavům k dnešnímu svátku přejeme jen to nejlepší. Už za pár minut nabídnu předpověď počasí. Ještě předtím pro vás budu mít jednu pozvánku. A už jste někdy narazili na plody myšpule, ale nejste si jistí, jak přesně s tímto ovocem zacházet? Pár minut před 7:30 vás to naučí naše babské rady, tak určitě zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Brno.

Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům. Nechte vanu vanou, ať si přeteče.

Pavel Dobeš nám zaspíval něco o lásce. Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 12 minut po 7. hodině. Možná byste si konec prázdnin chtěli ještě zpestřit zajímavými kulturními zážitky. Jeden nápad pro vás teď mám. Už jen pár dní nás dělí od zahájení 5. ročníku festivalu Štetlfest. Bude se konat od 26. do 30. srpna a nabídne koncerty, divadlo, autorská čtení, výstavy, setkání s potomky významných židovských rodin i několik mimořádných okamžiků přímo v prostoru někdejší velké brněnské synagogy. Součástí je také uvedení knihy Plaček rabíni, vědci a svědci dějin o moravské rodině. Jejíž osudy se výrazně otiskly i do světových dějin. Přibližuje osudy významné židovské rodiny od rabínů Abrahama a Barucha Plačkových až po světoznámého fyzika Georga Plačka a jejich potomky. Uvedení knihy se koná 26. srpna ve Vile Plaček v Alexovicích, tedy místní části Ivančic, ve 12 hodin a 30 minut. Na festivalu na ní naváže také výstava ilustrací Petry Goldflamové Štětinové, vytvořených přímo pro tuto publikaci. A připraveny jsou také komentované procházky po stopách rodiny Plaček. Podrobnosti najdete na www.stetl.cz.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 17 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v našem kraji pohybují v rozmezí 14 až 16 stupňů. Nejtepleji, tedy 16 stupňů, je na většině území Jihomoravského kraje. Konkrétně v Diákovicích, v Brodě nad Dyjí, v Pohořelicích, v Brně Žabovřeskách, v Lednici, v Kobylí, v Ivanovicích na Hané, v Nemochovicích a ve Strážnici. A nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích a v Tišnově Hájku 14 stupňů. Během dne očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost. Zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, hlavně v severní části kraje. K večeru začne ubývat oblačnost, večer na mnoha místech do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne lokálně i s nárazy kolem 15. Večer bude vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky dnes velmi dobré, ráno a večer místy dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 6 hodinou ráno a zapadne minutu před 8 hodinou večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Lednici v roce 1943, a to 37,5 stupně. A nejchladněji bylo v roce 1924 v Olešnici, 2,4 stupně. Je 7 hodin a 18 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: České rady.
1: Myšpuly najdete hlavně ve starých zahradách a stává se opět moderní variantou k pěstování. Její plody vypadají jako malá jablíčka, ale jsou robustní, světle hnědé a chlupaté. Jsou jedlé až po přejití mrazem. Plody mají sladkokyselou chuť, kde se mísí chuť meruňky, citrusů a manga. Můžete si je dát čerstvé nebo využít výraznou chuť na přípravu džemů, kompotů a džusů. Dají se také sušit podobně jako hrušky. Ze semen se vyrábí v Itálii domácí likér, připravovaný macerací ovoce v alkoholu a cukru. Z nezralých plodů myšpule můžete zkusit vyrobit čatný a dříve než změknou, mají zvláštní natrpklou chuť a v tomto stavu se přidávají k ovocným moštům a do vína. Zajímavé je využití listů této dřeviny. Odvar z listů účinně pomůže při bronchitídě, proti průjmovým onemocněním, ale i k lepší náladě. Podle starých recepisů myšpule doslova tiší melancholii.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Mendlova univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Skupina chovatelů v Bromovském Výběžku a Beskydech zkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Dvouletý projekt má pomoci najít nejefektivnější způsob ochrany. Hasiči kvůli bouřkám večera v noci zasahovali u 715 případů. Přívalový déšť a silný vítr prošli Českem v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do Krkonoš a dál do Polska. Stoupaly proto i hladiny menších toků. Pro řidiče dnes platí částečné omezení provozu na sjezdu z dálnice D55 za dálničním mostem u Napajedel. Od 7 hodiny raní provoz kyvadlově řídí semafor, případně pracovníci stavby. Tenorista Štefan Margita večer zaspívá na brněnském Špilberku. Koncert k Margitovým 70. narozeninám je součástí festivalu Špilberk. Tenoristu doprovodí Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Jana Kučery. Hokejisté Komety Brno vyhráli na Dolomiten Cupu v italském Neumarktu nad Augsburgem 3-2 a v nedělním finále se utkají s vítězem sobotního zápasu mezi Cugem a Eisbärenem Berlín. Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, k večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, odpoledne místy i s nárazy kolem 50 km v hodině, biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na cestě k brněnskému automotodromu. Na příjezdu od silnice 23 tam na vozovku spadl strom. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 9 minut po půl osmé dospíval Václav Neckář, posloucháte Český rozhlas Brno. Rozloučit se s desítkami dojných krav musí chovatelé v Miroslavi na Znojemsku. Extrémní sucho způsobilo výrazný propad úrody krmných plodin. Část zvířat tak nemají z čeho uživit. Pro krávy na Jatka si zahraniční kupec do chléva přijel v pátek ráno.
1: Pro Jalovice už si přijel kupec, chovatelé se je teď snaží označit barvou tak, aby věděli, které půjdou pryč a které zůstanou.
2: I tam teď tež může být, je ten na rohu. Te dva.
1: Jalovice už se podařilo vytipovat a označit.
2: Kolik jich máme teďka?
3: Tak, podíváme se.
1: Kupec si vytipoval celkem 11 jalovic, k ním přibude ještě 19 velkých krav. Vysvětluje Martin Šťastný.
4: Vybral samozřejmě ty, co jsou nejlepší váhově, který mají na sobě nejvíc masa, tak se mu samozřejmě líbí, ale nás stejně v další vlně čeká, když přijde jako další kupec, další dodávka třeba za týden, tak nás čekají samozřejmě další a další.
1: Vytipované a označené jalovice teď chovatelé musí z Maštale dostat na místo, odkud si je v neděli vyzvedne kamion.
4: Musíme jet do Kotce, kde máme nakládací rampu na kamion. Tam budou připravené, tam mají samozřejmě vodu, krmení, takže strádat tam nebudou, ale už to je jasný.
1: Jinou možnost než část krav prodat na Jatka tady v agrodružstvu Miroslav nemají, vysvětluje chovatel Jakub Březina.
5: Protože nemáme krmení, máme málo siláže, máme málo senáže, na polích nám zaschlo, co se dalo, kukuřice byla velká asi jako česnek, a čirok ten nám ani nevzešel, ten zaschl.
1: Nakoupit chybějící krmivo od jiných zemědělců nebo ze zahraničí se nevyplatí. Zvýšilo by to totiž výrobní náklady mléka, to ale chovatelé už teď prodávají se ztrátou. Vysvětluje předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha.
6: Pokud se dostaneme do situace, že se sníží produkce mléka, a teď se bavíme nejenom o České republice, bavíme se o tom celoevropském trhu, tak samozřejmě ta poptávka je víceméně stála, tak samozřejmě půjde ta cena mléka nahoru, jo? To my očekáváme a upřímně řečeno zemědělci v to také doufají.
1: Podle Píchy zatím není jasné, kolik celkem chovatelů letos svoje chovy zmenší. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je přesně 7 hodin a 45 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 14 až 16 stupňů Celsia. 16 stupňů máme na většině území Jihomoravského kraje, konkrétně v Diákovicích, v Brodě nad Dyjí, v Pohořelicích, v Brně Žabovřeskách, v Lednici, v Kobylí, v Ivanovicích na Hané, v Nemochovicích a ve Strážnici. Nejchladněji, tedy 14 stupňů, máme ve Znojmě Kuchařovicích a Tišnově Hájku. Během dne očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost. Zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, hlavně v severní části kraje. K večeru začne oblačnost ubývat, večer na mnoha místech do vyjasnění. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne lokálně i s nárazy kolem 15. Večer bude vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré, ráno a večer místy dobré. Slunce nám v Brně vyšlo 6 minut před 6 hodinou ráno a zapadne minutu před 8 hodinou večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Lednici v roce 1943, a to 37,5 stupně. A nejchladněji bylo v roce 1924 v Olešnici, 2,4 stupně Celsia. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za 30 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno se to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh. Ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl. Je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: To byl český zpěvák, kytarista a textař Tom Artway a jeho píseň z roku 2025 s názvem Je pozdě v noci. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 8 hodin. Je tu čas pro námět na výlet. Ten dnešní má pro nás Květoslav Havlík. Dobré ráno.
2: Já vám přeji krásné prosluněné ráno.
1: Kam nás pozvete? Prý i za malou železnicí.
2: Tak, říkáte to naprosto správně. Já mám dnes pro posluchače výlet na Rosicko a Zastávecko. Možná se někomu bude zdát náročný, ale je to taková šňůra laskomín, ze které si každé může utrhnout tu, která mu zrovna bude nejvíc chutnat. No a jak jsem říkal, vyrazíme do Zbíšova a do Rosic, kde se toho v celé té oblasti na dnešní den sešlo opravdu hodně. Vyrazíme z Brna vlakem, který má označení S4 a jezdí z 5. nástupiště. Ideální odjezdy jsou v 9.48 nebo 10.46, to znamená ve 10:45 nebo ve 10:45. A pojedeme s tím vláčkem na konečnou do zastávky u Brna. Tam zhruba půl hodinku počkáme a následně právě přestoupíme na ten vámi zmiňovaný úzkorozchodný vláček, který jezdí, dá se říct, každý víkend přes léto právě ze zastávky u Brna do Muzea průmyslových železnic, které je ve Zbíšově. Tam platí speciální tarif, jízdenka stojí zpáteční 250 korun, takže na to jenom upozorňuju, abyste se tam nesnažili uplatnit jízdenku IDSMK. No a jakmile tímto vláčkem zhruba za půl hodinky přijedeme do Muzea průmyslových železnic, tam se můžeme podívat na historické vláčky, ať už parní, tak i dýzlové, takové, jaké se používaly třeba v různých dolech a podobně. No a můžeme se tam také zeptat místních, jakým způsobem se dostat na vyhlídku nad výsypkou, která je přímo nad Zbíšovem a také přímo a sloužila k tomu, aby se tam vysypávala suť z nejhlubšího černouhelného dolu ve střední Evropě s hloubkou 1,5 km, který se jmenoval důl Jindřich a právě u toho dolu, k tomuto dolu vede ta železnice, kterou pojedeme. No a pokud nám ty místní neporadí, jak si tu cestu zkrátit, tak to nevadí. Vydáme se kousíček po silnici do Zbíšova a pak už po ulici Masarykové a Hornické, až narazíme na naučnou stezku, kterou právě vyjdeme na nádhernou vyhlídku tady z této haldy, ze které se dá krásně podívat do okolí. No a až se vynadíváme na krásnou krajinu, sejdeme zase zpátky do Zbíšova a ulici Masarykovou dojdeme k dalšímu dolu, dolu Simpson. Tam se dnes nachází Muzeum hornictví a právě dnes se tam také koná burza veteránů, takže to je taky taková zajímavost. Kdo máte rádi staré vozy, motorky, zajděte si tam. No a možná tam něco zajímavého najdete i pro sebe. A pokud by nám bylo horko, což si dneska zrovna moc nemyslím, tak se můžeme potom svažit v místním krásném koupališti, které je taky velice hezky udržované, renovované a doporučuji se tam někdy podívat. No a protože to tak dneska spíš nevypadá, tak se už vydáme dál po modré turistické značce směrem zpátky k Babicí u Rosic a odtud odbočíme po žluté k rosické oboře. A tam dojdeme ke kapli Nejsvětější Trojice a Křížové cestě. A tam se můžeme také na chviličku zastavit, podívat a pomaličku sejít směrem k Rosicím a naší zhruba 8 až 10 kilometrovou pouť ukončit k večeru v Rosickém zámku. No a proč právě tam? Protože dnes se na mnoha místech našeho krásného kraje koná takzvaná hradozámecká noc. Hrady a zámky mají otevřeno do noci a pořádají zajímavé akce. Já bych zmínil z těch méně vyhlášených například zámek Miroslav, Moravský Krumlov nebo Uherčice a právě jeden z nich je i zámek Rosice. Takže v těch Rosicích pro vás mají připravený podvečerní tematický film a potom večerní kostýmové prohlídky. No a nemusíme se bát, pokud by se nám tam moc zalíbilo, zdrželi jsme se tam, tak poslední vlak z nádraží v Rosicích do Brna jede dnes až ve 23.20, takže ve 11:15.
1: To byl Květoslav Havlík a jeho pozvání na cesty. My vám moc děkujeme a já vám přeji krásný den, naslyšenou.
2: Na krásný den a krásný víkend. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zámecká kočárovna v Blansku má novou střechu i prosklený vstup. Po nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti častěji nemocné. Úřady musí do dneška rozhodnout o registraci přihlášek kandidátů do komunálních voleb a bude proměnlivě oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Blansku pokračují opravy kočárovny zámku, vznikne tam nový depozitář měřící techniky nebo zázemí pro badatele. Řemeslníci dokončili nové stěny, krov i střechu a také prosklený vstup do budovy. Další fáze prací popisuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
2: Pokračovat se bude na pracích na novém schodišti, budou se osazovat další příčky a skleněné výplně a budou pokračovat práce v interiéru a na ně potom naváže úprava okolí celé budovy s tím, že se bude dláždit celé prostranství i přístup k té kočárovně.
0: Vše má být hotové letos na podzim. Oprava bude stát 20 milionů korun. S nástupem do školek nebo škol můžou rodiče u malých dětí řešit častější nemoci, a to hlavně kvůli tomu, že jejich imunita ještě není dostatečně odolná. Některým nákazám se proto v kolektivu nedá příliš zabránit. Riziko infekce ale snižuje pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká epidemiolog Jan Kinčl ze Státního zdravotního ústavu.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
0: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 000 jednotlivých kandidátů z

0: sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů lidé budou volit i senátory. Sport. Výhrou 3-1 nad Řekyněmi vstoupili do základní skupiny evropského šampionátu v Brně české volejbalistky. Trenér Janis Atanasopoulos mluvil už před utkáním o důležitosti vstupu do domácího turnaje. O to víc ho výsledek těšil.
1: Je perfektní, že jsme začali výhrou. Věřím, že každý byl přece jen trochu nervózní. V České republice jsme hráli po dlouhé době a navíc před tolika lidmi. Ve druhém prohraném setu jsme trochu polevili, ale to je lidské. Pak jsme se zase skoncentrovali a výhru si zasloužili. Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytovat přehánky, k večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě teď počítejte na okraji Vyškova u sjezdu z dálnice D1 na exitu 226 a na příjezdu k Masarykovu okruhu od silnice 23 odklízí z vozovky spadený strom. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré sobotní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je sobota 22. srpna. Už za malou chvíli se v našem ranním vysílání spojím s brněnskými meteorology. Krátce před 8:30 budu o kvalitě vody v přírodních koupalištích na Jižní Moravě mluvit s reportérkou Alenou Hesovou. A z písniček, které nestárnou, si poslechneme Má dívka N, Já tu zemi znám, či Nechoď do kláštera. U mikrofonu Eliška Zárecká. Pohodové ráno a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: počasí.
1: 10 minut po 8 hodině přinášíme předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s meteoroložkou Bárou Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjí teploty v našem kraji?
2: Tak do rána se budíme většinou jasného, slunečného a ty teploty se teď pohybují nejčastěji mezi zhruba 14 a 17 stupni Celsia.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Tady ta malá oblačnost nebo žádná oblačnost by postupně měla přibývat a přes den pak očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost, také se mohou vyskytnout přehánky a to hlavně v severní části kraje. Ty přehánky očekáváme spíše pokud dopoledne, tak v pozdějších dopoledních hodinách a pak hlavně odpoledne a k večeru začne oblačnost ubývat a večer už bude na mnoha místech i jasno. Dnešní maximální teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia a k tomu bude vát mírný západní až severozápadní vítr s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale i s nárazy kolem 55 km v hodině a vítr bude večer částečně slábnout.
1: A jaké počasí bude v průběhu noci?
2: Ta bude jasná, případně se může na přechodnou dobu objevit malá oblačnost. Zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 12 a 9 stupni Celsia a bude i přes noc vát mírný severozápadní až západní vítr a ty rychlosti budou přes noc zhruba do 20 km v hodině.
1: A na závěr, jaké počasí nás čeká v neděli?
2: Ta bude většinou slunečná, ráno budeme pokračovat tím jasným nebo skoro jasným z noci a dopoledne bude postupně polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a večer bude oblačnost zase zpět ubývat. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů Celsia a zítra už to bude vát vítr slabý západních směrů a odpoledne se bude měnit na směry severní.
1: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
2: Pěkný den i vám, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Léto s tebou na vlnách Českého rozhlasu Brno je 8 hodin a 20 minut. V některých přírodních koupalištích na Jižní Moravě je voda nevhodná ke koupání. Podle krajské hygienické stanice je to vodní nádrž Letovice, Vranová na Boskovicku a taky dvě laguny horní nádrže Nových Mlýnů. Špatné výsledky ukázala měření už druhý týden po sobě. Víc nám k tomu poví reportérka Alena Hesová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaké zdravotní potíže hrozí lidem po koupání v takové vodě?
1: No já jenom pro začátek vysvětlím, že hygienici rozdělují jakost vody do pěti kategorií. Ty tři zmíněné lokality označili stupněm 4, což je druhý nejhorší. Koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám nebo taky lidem s alergiemi. Pokud jde o ta zdravotní rizika, tak hrozí zažívací potíže, průjem, zvracení, bolesti břicha, nevolnost nebo horečka. A to riziko roste při spolknutí vody. Dál můžou vzniknout kožní problémy jako svědění, zarudnutí nebo vyrážky. A nesmíme zapomenout taky na záněty očí a uší. Při vysokém množství sinic může dojít i k podráždění dýchacích cest a sliznic.
0: A co ostatní přírodní koupaliště na Jižní Moravě? Hygienici jich dohromady monitorují přes 20.
1: Ano, ale odběry mají rozdělené do harmonogramu většinou po 14 dnech. Tento týden vyhodnocovali kromě vzorků z Nových Mlýnů a Letovic ještě přírodní koupací biotop Bohuslavice na Hodonínsku a ten dopadl na jedničku. Když se podíváme na ty předchozí výsledky z jiných lokalit, tak třeba všech pět koupališť na Brněnské přehradě ohodnotili před týdnem bodem 3. To znamená mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů u citlivějších lidí. Tam platí doporučení se po plavání osprchovat. Ostatní přírodní koupaliště zatím zůstala v kategorii 1.
0: Reportérka Alena Hesová nám shrnula stav kvality vody v přírodních koupalištích na Jižní Moravě. Ještě jednou připomenu, že vodní nádrž Letovice Vranová a dvě laguny Nových Mlýnů mají vodu nevhodnou ke koupání. Já moc děkuji za rozhovor a přeji pěkný den, naslyšenou.
1: Není zač, hezký den, naslyšenou.

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: České firmy jsou zasaženy masivním dovozem z čínských e-shopů, jako jsou Shein nebo Temu. Evropská unie proto začátkem července zavedla clo ve výši 3 eura na všechny malé zásilky. Téma řeší i tuzemští výrobci oděvů a módních doplnků, kteří se představili na brněnském módním veletrhu Styl a Cabo. Do 1. září musí cestující počítat s výrazným omezením na železniční trati mezi Vyškovem a Olomoucí. Provoz tam stále komplikují následky středečního požáru v Ivanovicích na Hané, kde oheň poškodil staniční zabezpečovací zařízení. Místem sice vlaky jezdí po jedné koleji, ale doprava je výrazně omezená. Oralská pouť na svatém Hostýně na Kroměřížsku dnes a zítra připomene 70 let od úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. V kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku začne dnes festival Silberbauerovo hudební podíj. Na koncertě se představí rakouský varhaník Johannes Zindler. Fotbalisty Artisu Brno posílí defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie a v novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytovat přehánky, k večeru se pak začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, vítr by měl foukat mírný západní až severozápadní, odpoledne místy s nárazy kolem 50 km v hodině, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na 210,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov, tam popadalo dopravní značení a u Vyškova počítejte s omezením po nehodě na křižovatce k dálničnímu exitu 226. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Skupina Flamengo, Karel Kahovec a píseň Svou lásku jsem rozdal. Je 8 hodin a 40 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dlouho očekávaný start domácího mistrovství Evropy v Brně české volejbalistky zvládly. Po výhře 3-1 nad Řeckem ale nemají žádný prostor na slavení. O víkendu je čekají další dva duely. V sobotu to bude utkání s Rakouskem.
1: Náročný to určitě bude, ale na druhou stranu, jestli někdy jsme měli mít tři zápasy za sebou, lepší na začátku než na konci.
2: Říká volejbalová reprezentantka Monika Brancuská o nahuštěném startu domácího mistrovství Evropy v Brně. Po páteční výhře 3-1 nad Řeckem je na řadě sobotní duel s Rakouskem a hned v neděli další zápas se Srbskem. Blokařka Magdaléna Jehlářová ale připomíná, že pro volejbalistky nejsou tři utkání ve třech dnech zase takový nezvyk.
1: Liga národů nás na to celkem připravila, tam jsme většinou taky hrávali tři zápasy hned po sobě, takže je fajn, že je to takový herní rytmus, na který jsme už tohle léto zvykli, ale jo, je to jako hodně těžký, co se budeme a musíme teďka vždycky zregenerovat, vždycky to vypustit, hodinu slavit a potom už se soustředit na další zápas.
2: Zkušenost z nedávné Ligy národů zmiňuje i trenér českého týmu Janis Atanasopoulos.
3: For sure it's very difficult. For all the teams.
4: Samozřejmě je to hodně náročné pro všechny týmy, ale myslím, že jsme si už na toto tempo zvykli v Lize národů. Pravděpodobně vyzkoušíme nějaké nové hráčky a i na další zápasy se těšíme.
2: Hrát tři zápasy po sobě není náročné jen fyzicky. Hráčky se taky musí na každé utkání dobře zkoncentrovat. Podle univerzálky Brancuské nejde jednoznačně říct, jestli je taková porce náročnější pro tělo nebo pro hlavu.
1: Myslím si, že záleží, když se odehraje těžký pětiseťák, bude těžší se možná fyzicky, ale zároveň teď samozřejmě je euforie z toho, že se vyhrál první zápas, opadly nás nervy, protože myslím si, že jsme chystali se dost dlouho na tohle celé mistrovství Evropy. Asi je to kombinace obojího.
2: Sobotní utkání s Rakouskem začne v pavilonu P brněnského výstaviště v 19 hodin. Poslechnout si ho můžete v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 8 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 18 stupňů Celsia. Nejtepleji 18 stupňů je ve Ždánicích a v Ivanovicích na Hané. A nejchladněji máme v Tišnově Hájku 15 stupňů. Během dne očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost. Zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, hlavně v severní části kraje. K večeru začne oblačnost ubývat, večer na mnoha místech do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne lokálně i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer bude vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer místy dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 6 hodinou ráno a zapadne minutu před 8 hodinou večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Lednici v roce 1943, a to 37,5 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1924 v Olešnici, 2,4 stupně. Je 8 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dospíval Petr Kotwald, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 9 hodin. Naše ranní vysílání se pomalu chýlí ke konci. Vysílání Českého rozhlasu Brno ale pokračuje. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté pořad Mezi nebem a zemí. Po zprávách v 10 hodin bude na řadě Hobby magazín a krátce po 11. hodině se můžete těšit na víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný den a budu se na vás těšit opět zítra. Naslyšenou!

0: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Mendlova univerzita hledá co nejúčinnější ochranu hospodářských zvířat před útoky vlků. Žďárská společnost dostala souhlasný posudek dopadu životního prostředí na odpadovou teplárnu a bude proměnlivě oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Mendlova univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Skupina chovatelů v Broumovském výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků, například lankový, síťový elektrický nebo ohradník s takzvanými flandrami, což jsou pásy textilií, vysvětluje ekolog a expert na velké šelmy Miroslav Kutal.
2: Potrvá ten projekt 2 roky a slibujeme si od toho to, že bude mít stát vlastně i chovatele přesnější informace o tom, které typy ohradníků jsou skutečně účinné proti útokům vlků a které má do budoucna smysl finančně podporovat, aby se nevynakládaly zbytečně peníze na něco, co třeba není funkční.
0: Budoucí teplárna na spalování komunálního odpadu ve Žďáru nad Sázavou má za sebou posouzení dopadů na životní prostředí. Krajský odbor životního prostředí dal chystané stavbě souhlasné závazné stanovisko. Dokument je zveřejněný v informačním systému EIA.
3: Zařízení za víc než 1,5 miliardy korun chce na okraji Žďáru postavit městem vlastněná společnost SAT. Má vyrábět teplo a elektřinu spalováním odpadů ze Žďárska a z Jihlavy, z příměsí štěpky a jiné biomasy. Stavět SAT hodlá začít v roce 2028. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Holštejnská jeskyně na okraji Moravského krasu je dnes otevřená pro návštěvnické prohlídky. Speleologové lidem doporučují vzít si pevnou obuv a vlastní světlo. Jeskyni objevili v roce 1966 a v oblasti dosud pokračují v průzkumech podzemí. Celá jeskyně je s výjimkou několika menších

0: Jejich prostor zanesen říčními sedimenty a je unikátní světovou lokalitou.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, k večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr, odpoledne místy s nárazy kolem 50 km v hodině, biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
2: Posvátná kora je duchovním okruhem v Tibetu, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením. S Rudolfem Švaříčkem o tom natáčel Karel Sladký. Cenu stavitel mostů dnes přebírá spolek mladých Sojka. Ten už 30 let přispívá k česko-německému porozumění. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Příjemné sobotní dopoledne.

0: kapelu Tým jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejen na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi. Ve skutečnosti ale výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou? Mluvčí plzeňského biskupství Nikoli Elizabet Vejskalové se ptala Naděžda Hávová.
1: Na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
2: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
1: Křesťanství mluví o cestě, o putování a nebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
2: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přece jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když si slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
1: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
2: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž a zároveň, protože náš pan biskup běžel v dresu Viktorky Plzeň, tak se na sociálních sítích k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
1: Církev dnes hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
2: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat, že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
1: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
2: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 55.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Výročí, která se pojí s první českou královnou Svatavou Polskou a s jejím manželem, prvním českým králem Vratislavem II., připomenou akce Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od Svataviny smrti 1. září uplyne 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíš před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. První královský pár připomene na Vyšehradě dnes slavnost. Do bazilice svatého Petra a Pavla, kterou Vratislav založil, dorazí během dne dvakrát královský průvod. Zájemci nahlédnou nejen do středověkého života a tábora, uvidí také přehlídku královské družiny a ukázky boje, děti se mohou zapojit do středověkého výcviku. Na 6. září je pak připraven vzdělávací a duchovní program a v bazilice bude možné vidět schránu s ostatky, které podle tradice patří Svatavě. Kostel Panny Marie Frídecké v polském Třičatku, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského trojmezí, získá status poutního místa. Bělsko-živěcká diecéze slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. K trojmezí se právě dnes už po 16. vydali poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Poutní mše svatá začne v 10 hodin u trojmezí za účasti biskupů tří sousedních diecézí. Její součástí bude právě oficiální vyhlášení farního kostela Panny Marie Frídecké v nedaleké polské obci jako poutní svatyně. Nová databáze popisuje pomníky a památníky holokaustu v Česku. Zájemci na webu najdou informace o 616 místech, které doprovází přes 5500 fotografií. Projekt podle Federace židovských obcí vznikal 3,5 roku a pracovalo na něm přes 40 dokumentátorů. Podíval se na něm také Ústav dějin umění Akademie věd. Zájemci mohou pomníky hledat v abecedním seznamu měst nebo přímo v mapě. V databázi je možné vyhledávat ale také třeba podle jazyka, v jakém je text na památníku nebo podle toho, koho připomíná a jaké ikonografické motivy obsahuje. Také tuto zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Jakuba Smolíka jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Posvátná kora označuje duchovní okruh, cestu, kterou poutníci obcházejí kolem posvátného místa, nejčastěji kolem hory Kailás v Tibetu. Kora je duchovní zážitek, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením a uctíváním posvátných míst a božstev v hinduismu, buddhismu i dalších náboženských směrech. Cestovatel Rudolf Švaříček označuje koru jako jeden z nejsilnějších zážitků. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Jsem šel koru posvátnou kolem hory Kailás a musím říct, že to prostě ač je pro mě Bhútán životní zemí, ač je Everest samozřejmě nejvyšší hora světa, je to jednou za život, tak ta posvátná kora kolem hory Kailás mě naprosto rozstřelila a já jsem se tam potom ještě mnohokrát vracel a je to něco, co musím říct, je prostě pro mě navždy na prvním místě a věřím, že i bude to, že těch 56 kilometrů my třeba jdeme 3 dny, ty Tibetané se tou takzvanou prostrací plazí třeba 3 týdny, ale v nejvyšším sedle Dolmala, kdy dochází vlastně k tomu, řekněme, přerodu, k tomu novému životu, k té transformaci. To sedlo Dolmala je ve výse 5600 metrů.
2: To je nepředstavitelné.
1: Což je vyšší než nejvyšší hora Evropy. Samozřejmě, když vezmeme Mont Blanc, když vezmeme Elbrus, tak jsme v podstatě na Elbrusu. No a všichni ti dědečkové, babičky, děti, jo, prochází vlastně tady tu koru a tady v tom místě, kde samozřejmě bývá hodně sněhu. Oni se dokonce plazí tou plazivou chůzí, že se vždycky položí. Udělají ty 3 úkony vlastně ve 3 úrovních těla a zase se položí o délku lidského těla. Ty někteří extrémní, ty se posouvají dokonce o šířku lidského těla, tak si umíte představit, kolikrát se takhle musí položit na zem. Ale ta obrovská síla, ta energie, která v nich je, oni tam ještě vykonávají spoustu různých úkonů, tam mají různé štěrbiny, které musí prolesou hraví, prostě nesmí se užívají. A já tam třeba jsem jako průvodce s partou našich evropských, řekněme, spolucestovatelů, kteří tam někteří hodně bojují a jsou prostě na pokraji sil, někteří na pokraji vyčerpání, aby ten trek absolvovali a pak tam vidíte ty dědečky, babičky, dokonce tam minule nějaký šikula skákal s berlema s jednou nohou a prostě ta jeho energie, jak se řechtal, jak se smál, tak to chci říct, že to je něco naprosto nezdělitelného, nepřenosného, neopakovatelného. Absolvovat tu posvátnou koru je zážitek, který s každým zamává, zasloumá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal na jedné z těch návštěv i v roce koně, což znamená, že můžu i do toho vnitřního okruhu, to je takové ještě prostě zvláštní.
2: Další dimenze.
1: Kolek, řekněme další dimenze zjednodušeně. A na té koře jsou 3, potažmo 4 takový zásadní kláštery. Nejdůležitější je Dirapu, který je pod stěnou, která se považuje za nejkrásnější místo na zemi. Pro buddhisty je to zásadní. Benisté chodí v protisměru, ale směřují sem i hinduisté a další duchovní proudy. Takže je tady koncentrace těch obrovských etnik a najednou máte pocit, samozřejmě nechci tady pitvat, ta situace v Tibetu je hodně těžká, Tibet už byl dávno přečíslen množstvím Číňanů. Všechno, kde se tvoří nějaké hodnoty, ať je to ubytování, ať je to doprava, ať jsou to restaurace, patří vlastně jinému národu a přesto ta síla vlastně v těch Tibetanech je obrovská, ohromná, odehrávají se zde ty odlišné zvyky, rituály, tradice, je to nesmírně barevné.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Když přejdete na Broumovsko, zaujme vás nejen krásná krajina a impozantní klášter, ale také množství drobných sakrálních památek, barokních křížů, kapliček, pijet a soch svatých. Výraznou duchovní stopu tu zanechali benediktini. V obcích kolem Broumova stojí jako věnec kolem kláštera unikátní barokní dicenhoferovské kostely. To vše utváří zdejší krajinu, kterou prochází také svatojakubská poutní cesta. Vydala se po ní Daniela Brůhová.
1: Po svatojakubské cestě jsem došla až do Vernéřovic, malé, ale pořádně protáhlé obce na Broumovsku. Poutníka potěší, že je tu otevřený obchod a dokonce i hospoda. Na charakteristiku zdejšího kraje se ptám starosty Tomáše Havrlanta.
2: Broumovsko, to je promodlený kraj. Tady to působení benediktínů víc než 800 let je cítit vlastně na každém kroku. Když se procházíte tou krajinou, tak vidíte, že všechno má nějaký smysl a nějak na sebe navazuje. Je tam vidět ten duchovní rozměr, to, že ty lidi v té krajině nežili jenom pro tu práci, ale taky pro to duchovno.
1: Krajina, kterou poutník putuje, je hezká a stojí v ní mnoho odkazů i ke krajině duchovní. Kříže, kapličky a sochy na neobvyklých místech.
2: A to si myslím, že hlavně vliv těch benediktínů, kteří, jak mají ve svém hesle, modlit se a pracují, takže to přenášeli i do ty každodennosti a to je podle mě důležitý. Mně se strašně líbí, když se dodržují určitý tradice a rituály, který ty lidi vlastně připoutají k tomu místu. Je důležitý vědět, kam patřím, jaký to má historický kontext, snažit se tu tradici posouvat dál.
1: Poutník putující krajinou si všímá věcí, které z auta ani z kola neuvidí. A některé drobnosti se rovnají téměř zázraku. Jako například, že se můžete napít vody ze studánky.
2: I dneska se dějí zázraky. Tady se traduje o zázraku, který se stal někdy asi v 17. století, že u kapličky pod Bukovou horou pramení studánka a vykládá se, že tam šla hraběnka se svým sluhou, že měla nějaký problémy s očima, umyla si oči v té studánce a vrátil se jí zrak.
1: Dodnes tam stojí kaplička, která událost připomíná.
2: Druhý zázrak byl někde na začátku 19. století, se vykládá, že nějaký sedlák Majer se dostal do nějaké jeskyně, byl tam rok a nevěděl o tom. Je to prostě dáno tím, že tady se dějou zázraky. No a další zázrak beru to, že v dnešní době se nám podařilo udržet tu občanskou vybavenost, která tady je.
1: Je tu obchod, hospoda, školka a škola. A navíc v létě tu v Dietzenhoferovském kostele koncertují špičkoví umělci v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
2: Na tak malou obec z pohraničí, která má 320 obyvatel, takže když se nám tady podaří zorganizovat takovouhle akci, která má světový dopad, takže to je taky takový malý zázrak.
1: Na to, jestli festival Za poklady Broumovska skutečně dosahuje až za hranice, se ptám jeho ředitelky Terezy Kramplové.
3: Má mezinárodní punc tedy jak publikem, tak určitě interprety, protože už dlouhá léta zveme zahraniční umělce, kteří oživují tu dramaturgii a účast na těch koncertech je ryze mezinárodní.
1: To potvrzuje i dnešní speciální koncert, který proběhne v kostele Máří Magdalény v nedalekém Bužanově.
3: Bude začínat od 21 hodin, protože je to koncert s light designem a bude to Stabat Mater za účasti toho light designu. A druhý koncert bude v reprezentativním kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře a to bude naše velkolepé zakončení festivalu, kde se představí náš rezidenční skladatel Jan Valta v roli dirigenta a bude vést Filharmonie Hradec Králové a Kýnův smíšený sbor.
1: Vraťme se z kulturní krajiny, kterou ještě doplňuje varhaní léto na Broumovsku, zpět na svatojakubskou stezku do Vernéřovic, kde poutníky osloví formování krajiny zdejšími benediktíny.
2: Ten duch je prostě cítí v té krajině. Je tady spousta těch křížků. Když si vylezete na Špičák nebo na Ameriku, tak vidíte ty kostely, jak jsou rozmístěny v té krajině, že to má nějakou logiku. Má to nějakou vazbu, která byla udělána člověkem pro slávu boží a pro pohodlí těch lidí, kteří do těch kostelů chodí. Ta krajina je těma benediktínama poznamenána doteď.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do Chrudimi. Už od začátku 17. století se město Chrudim prezentuje jako významné barokní centrum. Není proto náhoda, že v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého kapucínského kostela svatého Josefa najdete muzeum barokních soch. Dřevěné a kamenné plastiky i obrazy zachycují světce, apoštoly a členy svaté rodiny od nejvýznačnějších umělců baroka. Nádherným prostorem kapucínského kostela se prošla společně s produkčním Chrudimské besedy Ondřejem Jiráskem pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Pojďme se tedy do vaší expozice podívat, co ji všechno tvoří. Ptám se pana Ondřeje Jiráska, produkčního Chrudimské besedy.
2: Převážnou část expozice tvoří hlavně sochy, když už jsme muzeum barokních soch. Máme tady tedy i obrazy. Ty sochy, které tady vidíte, čili exponáty, jsou z dílen barokních autorů, kteří tady v Chrudimi měli dílnu, buď v Chrudimi nebo v blízkém okolí. Máme tady díla od Rohrbacha, Čechpauera, Devotyho, Brokofa a podobně.
1: Já s váma trošku popojdu, ten kostel je úžasný, s velikou rozlohou, všechno, co jste říkal, máme tady kolem sebe. Já bych se zeptala, co tady máte takové nej?
2: Pro mě tady nej skoro všechno. Kdybych měl vypíchnout aspoň něco, tak třeba ten barokní oltář od Rohrbacha, nádherný kousek, původně nám byl zapůjčen z Běstviny, snad i na delší dobu. To za mě je jeden z nejkrásnějších kousků, ale je tady spousta i původní výzdoby kostela, která nám tady zbyla. To je například to zvěstování tady při vstupu do toho našeho malého kinosálu, krásný kousek od Devotyho a je vlastně i na původním místě, takže nám tady ten kostel zdobí už od toho 17. století.
1: Pane Jirásku, co všechno je ještě součástí prohlídkového okruhu?
2: My máme vlastně expozici převážně v kostele svatého Josefa. Můžete se podívat do krypty, kde je vlastně takový další prohlídkový okruh, protože my jsme okruhy rozdělili vlastně na dva. Jeden je pro návštěvníka, který je zaměřen převážně na to baroko, ale pak tady máme i prohlídkový okruh pro děti nebo pro rodiny. To znamená, že vlastně když přijdete, tak se můžete podívat na dva filmy. Je tam Kamenný příběh a potom je tam film animovaný právě pro ty menší návštěvníky a můžete si projít nejenom tu část výzdoby kostela, ale pak se přesunete i dolů do krypty, kde máte bludiště, splníte si různé zábavné úkoly a když je hezké počasí, tak můžete jít i ven do klášterních zahrad a posvačit.
1: K muzeu barokních soch patří neodmyslitelně kulturní a společenské akce. Jaké tady během roku máte?
2: V průběhu celého roku máme různé koncerty, prohlídky, kinosál slouží vlastně i tomu, aby se tady mohly dělat přednášky. Vzhledem k tomu, že to je kostel, tak se ten prostor využívá i pro svatební obřady. A teď nám skončil velký festival, letní barokní scéna, která se vlastně pořádá každoročně. Pokud si prohlédnete muzeum barokních soch, tak pak můžete vlastně plynule přejít i do klášterních zahrad a hlavně v průběhu roku je tam celá řada dalších kulturních akcí. To znamená, jsou tam divadelní představení, koncerty, teď tady budeme mít v září dožínky, takže je toho opravdu mnoho.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Tento víkend přichází v bohoslužebném kalendáři některých církví památka, která oslavuje Panu Marii jako královnu. Taková oslava Matky Boží je doložena už od středověku a stala se inspirací řady hymnů, z nichž tím nejznámějším je asi Salve Regina. Nechci na tomto místě příliš zabrušovat do mariánské úcty, která křesťanům z jiných tradic nemusí být blízká. Ale když jsem se nad významem tohoto svátku zamýšlel, a ano, přiznám se, i to Salve jsem si u toho pobrukoval, tak mi přišla na mysl trochu jiná otázka. Mnoho z té naší zbožné terminologie, kterou se vztahujeme k Bohu, ke Kristu a v katolickém prostředí k Marii, využívá obrazy království, krále či královny a králování. Konečně hovoříme přece už od dob biblických o nebeském království, o které chceme usilovat. Ale proč vlastně všechen ten monarchický repertoár říká nám, lidem v 21. století, ještě něco? Nebo už je to jenom příklad jakéhosi zděděného slovního balastu, který už je od svého obsahu docela vyprázdněný? Konečně, kdyby biblický pisatel psal dnes, možná by o Kristu napsal něco jiného. Ne, že je vládce, král králů a pán pánů. Třeba by ho označil za prezidenta Nebeské republiky, nebo možná CEO nebeského korporátu, kdo ví. Král je pro nás postava z pohádky. Nebo možná nostalgický symbol vzdálené doby, kdy bylo všechno ještě tak nějak v pořádku. A nebo si to tak alespoň představujeme. Konečně představoval si to tak i Izrael po babylonském zajetí, když se dovolával velkých postav Davida a Šalamouna jako bohabojných panovníků a předobrazů budoucího mesiáše. V realitě ale málo kdy lidské králování nebo panování bývá bez problému. Nakonec, pokud bychom v tom našem lidském, hříšném a nedokonalém světě hledali ty největší vládce vládců a pány pánů, tak bychom pravděpodobně rychle skončili u nějaké nevábné východní diktatury. A tady mi přichází na mysl Ježíšova slova před Pilátem, kdy říká, že jeho království není z tohoto světa. No, zaplať pán Bůh. S takovým královstvím už se dá pracovat. Královstvím, které neznamená své voli mocných, neznamená útlak od privilegovaných ani podrobení bezprávných pod jakési věčné samoděržaví cynického vladaře. To království, v které doufám, je v první řadě království lásky a milosrdenství. A tady mi nakonec přichází vhod i ten starobylý chorál. Matko milosrdenství oslovuje Marii. Ne tedy jako hrůzu nahánějící polobožskou figuru, ale jako člověka, matku milující bytost. Přál bych si, aby více této nebeské lásky, která nehledá prospěch pro sebe, ale touží sloužit a prospívat ostatním, protékalo do toho našeho bolavého světa. No a možná na prvním místě ke všem těm vezdejším králům, prezidentům, premiérům, CEO, ředitelům a jiným potentátům. Ono je to totiž náramně potřeba.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: České firmy trápí dovoz z Číny, lidé prý preferují levné zboží nad kvalitou. Výdaje na humanitární dávku klesají, přibývá zaměstnaných z Ukrajiny. Slováckem dnes projede 6 desítek veteránů a bude proměnlivě oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. České firmy jsou zasaženy masivním dovozem z čínských e-shopů, jako jsou Shein nebo Temu. Evropská unie proto začátkem července zavedla clo ve výši 3 eura na všechny malé zásilky. Téma řeší i tuzemští výrobci oděvů a módních doplňků, kteří se představili na brněnském módním veletrhu Styl a Cabo.
3: Jedním z hlavních témat veletrhů je budoucnost obuvnictví, vysvětluje Kateřina Horáková z České obuvnické a kožedělné asociace.
4: Není to o tom, že bychom boty neuměli vyrobit, vyrábíme určitě dobré boty, kvalitní, ale problém je, že ne vždycky se u nás kupují. Spotřebitel z velké části hledí na cenu.
3: Veletrh klade důraz na udržitelnost a lokální řemeslo, popisuje jeho ředitel Martin Škarka.
5: My jsme to nadcházející ročník akcentovali české firmy, české výrobce, české návrháře.
3: Jestli opatření, které zdražuje dovoz asijských zásilek, pomůže domácímu trhu, ukážou následující měsíce. Andrea Němcová, Český rozhlas.
2: Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3 miliardy 630 milionů korun, asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900, o 9 000 méně než za stejný měsíc loni. Vyplývá to z měsíčních zpráv Ministerstva práce. A podle údajů úřadu práce přibývá zaměstnaných Ukrajinek a Ukrajinců. V těchto chvílích startuje 23. ročník závodu Veteráni Moravským Slováckem. Zhruba 60 historických aut vyjede z Uherského Hradiště a pojede přes Strážnici, Kyjov, Bzenec a v 6 večer svoji jízdu zakončí v Lázních Leopoldov v Buchlovicích na Uherskohradišťsku. Cílem akce je setkání místních majitelů a provozovatelů veteránů. Některé můžou pocházet až ze 60. let. Soutěž se nově odehrává formou orientační jízdy, jak popisuje pořadatel akce Roman Mitáček.
6: Všichni účastníci nedostávají žádnou mapu, nemají vyznačenou trasu, mají pouze soupis míst, kudy mají projet. Podle tohoto soupisu jsou nezveřejněné průjezdní kontroly, které, když k ním přijedou, tak jim potvrdí průjezd do jejich jízdní karty.
1: Počasí.
2: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytovat přehánky, k večeru se začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, odpoledne místy s nárazy kolem 50 km v hodině, rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer místy dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D2 pozor na 13. kilometru ve směru na Brno, tam na vozovce leží kus plechu. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
1: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
2: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
1: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
2: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
2: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
0: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým iglitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Reroch Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s ní takový lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Sloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle reroch lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Mm-hmm. Je standardní věk, mm-hmm. kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Raroch lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku, nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. Mm. Domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Mm-hmm. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: kameň, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Mrkneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Nektarův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kočárovna v Blansku má novou střechu i prosklený vstup. Vlastníci lesů se chtějí účastnit činnosti Národní koalice pro boj se suchem. Víkendový jarmark v na Moravském náměstí v Brně propojuje českou a ukrajinskou kulturu a bude proměnlivě oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Blansku pokračují opravy kočárovny tamního zámku. Vznikne nový depozitář, měřící techniky nebo zázemí pro badatele. Řemeslníci dokončili nové stěny, krov i střechu a také prosklený vstup do budovy. Další fázi prací popisuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
3: Pokračovat se bude na pracích na novém schodišti, budou se osazovat další příčky a skleněné výplně a budou pokračovat práce v interiéru a na ně potom naváže úprava okolí celé budovy s tím, že se bude dláždit celé prostranství i přístup k té kočárovně.
2: Vše pak má být hotové letos na podzim. Oprava bude stát asi 20 milionů korun. Nestátní vlastníci lesů žádají ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD, aby je zapojil do činnosti obnovené Národní koalice pro boj se suchem. Sucho podle nich výrazně stěžuje obnovu lesů a může mít dlouhodobý dopad na jejich stabilitu. Žádají podporu opakované obnovy poškozených lesů a dostatečné, předvídatelné a včasné financování příspěvků na hospodaření v lesích. Mělo by se promítnout i do státního rozpočtu na příští rok. Vyplývá to ze zprávy Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů České republiky. Na Moravském náměstí v Brně mohou lidé o víkendu podpořit ukrajinské tvůrce. Festival Brno buď láska tam pořádá charitativní jarmark s cílem propojit českou a ukrajinskou kulturu. Kromě hudebního programu nabízí organizátoři hlavně prostor pro vzájemné setkávání a seznámení obou komunit, doplňuje ředitelka Ilnara Dudaš.
4: Bude možnost ochutnat ukrajinská jídla, zakoupit si nějaké předměty z ukrajinských řemesel, anebo zapojit se i do pletení maskovacích sítí, které bude zajišťovat na Moravském náměstí organizace Brno pro Ukrajinu.
2: Obyvatelé Velkého Meziříčí můžou začít využívat první podzemní kontejnery pro tříděný odpad. Hnízdo město zprovoznilo u obchodního domu, takzvané kotvičky. Dělníci ještě upraví okolí, aby nadzemní část zapadla do prostředí. Při rekonstrukci centra Velkého Meziříčí pak vzniknou další sběrná místa.
0: Počasí.
2: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytovat přehánky, k večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr, odpoledne místy s nárazy kolem 50 km v hodině, rozptylové podmínky velmi dobré, večer místy dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně projíždějte po silnici první třídy číslo 23 na okraji zastávky. Na cestě do Třebíče tam na vozovku spadl strom. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Denně úkol se mi vrací, přijít k svátku s gratulací. Pracovitý nepsem synek, vás teď čeká odpočinek. Tak se lidé dobře bav, svátek slaví Bohuslav. Užijte si spolu s ním dárek, co hned vytáhne.

0: Krásím. Je to skvostná věcička od rozhlasu Písnička. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 22. srpna roku 2026. Máme léto, léto máme hezké, ano, včera nám popršelo, předevčírem nám popršelo, ale to je dobře, protože bylo opravdu obzvlášť velké, řekl bych, až extrémní sucho. Dneska nám v Brně svítí sluníčko, tak je to paráda. Takže vy se nalaďte tedy, usaďte se u svých přijímačů, protože co? Luštění a hádání s Milošem Šenkýřem právě začíná. A Miloš už je tady. Miloš, já tě zdravím.
1: Krásný den, krásnou sobotu.
0: Jsi připraven?
1: Já jsem připraven.
0: Tak to je krásné. Musím říct si, že tentokrát si naše posluchače až tak moc netrápil, nějak moc si nestěžovali. I když pozor, já teda pořád nabádám, aby čekali až do pátku, že tam to bude jasné. Mně to bylo jasné až v pátek. Musím říct,
1: ale...
0: ano, až ta písnička, no, k tomu se dostaneme. A takže opravdu první správné odpovědi začaly přicházet ve středu. Dřív, než jsme vůbec stihli zaspívat právě tu písničku O plané růži. Ono, těžké to být nemuselo. Stačilo si vzpomenout na všechny ty filmy, které znáte na spaměť. A ty se všechny sjeli na jedno místo. A to místo, které Miloš hledal, je...
1: Červená Lhota. Takový ten krásný zámek uprostřed rybníka.
0: Ano, Červená Lhota. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Když v sídle učňovského střediska proházejí kříže různých hodnot, může z toho být pěkný mumraj.
1: Tak já dodám, že všechny ty indicie nás vedly vlastně k filmům, které byly natáčené právě na Červené Lhotě. A tady toto je jeden... asi méně známý, protože z roku 1948 a jmenoval se ten film Křížová trojka.
0: Ano, ano, to bylo ono, proto lidi, ne posluchači, váhali. Úterý tato indicie zněla. Svatopluk Beneš naposledy požádal svatebčany k seřazení a hned na to je seřadil totálně špatně.
1: To byla připomínka komedie... To byla svatba strýčku s Milošem Kopeckým jako Alfonsem Karáskem.
0: Středeční indicie. Tady lze vzlétnout z miniaturního nádvoří balónem. Díky triku jen dílem Buřinkovému.
1: Tak Buřinka už napovídá Pan Tau.
0: Ano.
1: Film z roku 1988.
0: No a čtvrteční indicie zněla takto. Posel za poslem se žene, z dárky k dívce vytoužené. Já ji aspoň k tomu zaspívám.
1: To je scéna, kdy Valdemar Matuška sedí na břehu toho rybníka a zpívá z filmu Svatby pana Voka z roku 1970. Mimochodem, spousta lidí si díky tomu filmu spojuje Červenou Lhotu z Rožmberky, ale ty osudy se neprotly.
0: Ano, těsně vedle. No a poslední páteční indicie, to už vám bylo jasno, zněla takto. Pluj planá růže dál a dál, s Bohem buď kvítečku můj. Otázka zní, o kterém místě to celý týden mluvíme?
1: No, kde žila zlatovláska v tom filmu slavném s Ladislavem Peškem a dalšími.
0: Ano. Takže Červená Lhota. Vy všichni jste soutěžili o CDčko opery Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. A ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce, její výherkyni, a tou je paní Ludmila Valentová ze Slavičína. Paní Ludmilo, my vám blahopřejeme. A já teď ještě než pustím písničku, upozorňuji vás všechny, moji milí posluchači, abyste si připravili během písničky tužku a papír. Bude se vám hodit.

0: Písnička dozněla a my se z červené lhoty vrátíme zpátky do studia. Milošku, první úkol.
1: To ještě nebude úkol, to bude otázka. Jestli pak víš, jakou otázku děti o prázdninách nemají rády?
0: Jakou otázku nemají děti rády? No tak třeba, tak děcka, pojďte, miláčkové, něco si zopakujeme ze školy. Třeba dáme si na takový lehký diktát.
1: Tak to už šel hodně konkrétně, ale když jsi to nakousl, tak si ten diktát dáme. Tedy nebude to tak, že budu nutit naše posluchače, aby psali nějaký dlouhý text. Ten text je tady připravený, ty jsi připravený ho přečíst a mě z něj bude zajímat jedna jediná věc. Kolik v tom textu bude ypsilonů, tedy tvrdých i, ať už krátkých nebo dlouhých. To znamená, že si to lidé mohou napsat, mohou si to poznamenávat, můžou si to třeba jenom čárkovat, to už je na nich. Ale bude tady takový malý diktát a schválně, jak to vyjde.
0: Dobře, takže moji milí posluchači, jsem pán učitel a diktuji pomalu. Litomyšl je roztomilé město. V bytě v bývalém zámeckém pivovaru se narodil Bedřich Smetana. Je to město s filozofskou historií, působiště Boženy Němcové, která právě tam dokončila svoji babičku. Město Alojze Jiráska, který působil na tamním gymnáziu. Zkuste najít ty až pitoreskní detaily tamních domů, nadýchat se vůně zahrad, nechat na sebe působit sklepení se sochami Olbrama Zoubka nebo v revitalizované konírně najít sochu atleta z dílny Matyáše Bernarda Brauna. A v anglickém parku, kde původně stával amfiteátr pro představení Smetanovy Litomyšle, navštívit umělou mohylu se sochou lva. A taky vodní kaskádu s laminátovými prvky lehce jantarové barvy, které se mají blýskat jako třpitivé šperky. Doplňují je tam lavičky jako krystaly, inspirované psaníčkovými z grafity zámku a voliéra pro pávy. A protože já už, moji milí, slyším vaše hlasy, jak říkáte, ten junák to četl rychle, to je ale přece, přečtu vám to ještě jednou. Litomyšl je roztomilé město. V bytě v bývalém zámeckém pivovaru se narodil Bedřich Smetana. Je to město s filozofskou historií, působiště Boženy Němcové, která právě tam dokončila svoji babičku. Město Alojze Jiráska, který působil na tamním gymnáziu. Zkuste najít ty až pitoreskní detaily tamních domů, nadýchat se vůně zahrad, nechat na sebe působit sklepení se sochami Olbrama Zoubka nebo v revitalizované konírně najít sochu atleta z dílny Matyáše Bernarda Brauna. A v anglickém parku, kde původně stával amfiteátr pro představení Smetanovy Litomyšle, navštívit umělou mohylu se sochou lva. A taky vodní kaskádu s laminátovými prvky lehce jantarové barvy, které se mají blýskat nebo třpitivé, které se mají blýskat jako třpitivé šperky. Doplňují je tam lavičky jako krystaly, inspirované psaníčkovými z grafity zámku a voliéra pro pávy. Tak. Kolik diktát?
1: Kolik těch ypsilonů bylo?
0: Kolik tam bylo ypsilonů? Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Pavla. Pavle, my vás s Milošem zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, počítal jste Y?
1: No, počítal jsem, snažil jsem se.
0: Snažil jste se, tak doufám, že jste se snažil dobře, takže pojďme si říci, kolik těch Y jste napočítal.
1: No tak je to 22 kusů.
0: 22 kusů. Co říká pan profesor?
2: No, neudělal jste mi radost tak úplně.
1: Ještě, jak je to
2: možné? No.
0: Jejich
2: to prozradím, jejich ano, více.
0: Jejich víc, máte
2: a
0: jich málo.
2: A není to o jeden kus třeba, je to o více kusů, než by se zdálo. Takže 22 jich není, mohli bychom teď zkoušet hledat, který je ten správný, který vám vypadl, který...
0: Ne, to bychom napovídali.
2: To bychom napovídali.
0: Popřejeme Pavlovi, protože jsme víme, že jede se svojí paní, tak jí popřejeme šťastnou cestu, mějte se moc a moc hezky a zase někdy, Pavle, se budeme těšit. Mějte
2: hezky
0: se.
2: Hezky den.
0: Naschledanou. No, takže...
2: A uvidíme, jestli nám zavolá někdo další.
0: Ano, uvidíme, protože já to chápu, není to tak jednoduché spočítat všechny Y, že? A hlavně, jak už říkal Miloš v úvodu, nenechte se zmást, počítáme i z dlouhé Y, jako I a I. Jo, takže nenechte se tím zmást. No, ale zatím nikdo nevolá. Myslím si, že asi pan Pavel naznačil, že je jich tam opravdu víc, ale už mi to tady zvoní a já to zvedám. Halo, halo, luštím hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, Francouzek Olda Krasl.
0: Pan Oldřich?
2: Dobrý ano. den.
0: Dobrý den, Oldřichu. My vás zdravíme. Tak, Oldřichu, byl jste dobrý
3: já
0: v Češtině? Byl jste dobrý?
3: Já napočítal 21.
0: 21. A vy jste nás neposlouchal, protože pan Pavel napočítal 22 a Miloš říká, je jich tam víc. A vy jste řekl míň. No, nedá se nic dělat, Oldřichu, my vám děkujeme.
2: Já jenom Oldřichovi prozradím, zase ať trošku napovíme, že 21 je tam jenom těch krátkých i. Což stejně další moc nepomůže, tak jdeme zkusit dál.
0: Tak jedeme dál.
2: Hezký den.
0: Mějte se hezký, naschledanou. Zvedám telefon. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Karel Sečkovic.
0: Dobrý den, Karle.
4: Mně teda při prvním čtení vyšlo 25 a při druhém 26. Takže myslím, že jsem při tom prvním nějaký Y nezašárkoval.
0: Karle, je to dobré, že jste
4: 26.
0: Říkáte 26. Pořád je to málo.
4: Ještě pořád.
0: Ještě je to málo. Takže mějte se hezky, poslouchejte, určitě zjistíte, kde vám ten 1, 2, 3, 4, 5 Y vypadlo. Mějte se. Tak, teď tady zvedám telefon. Halo, halo, luštím hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Milena a já jsem napočítala 27.
0: 27. No, když bylo 22, tak Miloš říkal, že jich tam víc. 27, když pan Karel říkal 26, to jsme mu taky neuznali, 27 je teda víc, to máte pravdu, bingo!
5: No.
2: Gratuluji, máte prázdninovou jedničku.
5: Dobře, děkuji.
0: Je to úžasné. Takže, probereme si to?
2: No, mohli bychom, ale spíš nám možná prozraďte, co si myslíte, že by mohlo být nejtěžší z těch slůvek. Nad čím jste váhala?
5: Já nevím, já čeština jsem měla dobrý. A já jsem to tak rychlo, prostě jak jste to četl, tak jsem to stačila tak trošku. Toto a při druhém mě vyšlo 25 a při druhém, jak jste to četl potom, ještě tak mě vyšlo už těch 27.
0: Ano.
5: Takže jsem zůstala u toho, už jsem o ničem neváhala.
0: Takže vy... Paní Milada se říkala, že jo?
5: Ano, Milena, to je jedno.
0: Milena, paní Milenko, no. Takže vy jste to nepsala, vy jste si jenom dělala čárky.
5: Já jsem si jenom čárkovala, ano. Takže já nevím.
0: To jste dobrá. To no. Jste dobrá.
5: Že se tak to byla rychlovka. Při vaše čtení.
2: To bylo.
0: Četl jsem to rychle?
5: Ano, to je rychle, na to, aby jsme si to zaznamenávali.
0: Sakulenty.
5: Vám se to zdá, ale nám teda...
0: Polepším se. polepším se.
5: Dobře.
0: Paní Mileno, takže uspěla jste, cena je vaše, vydržte mi na telefonu, řekneme
5: ano,
0: si, jak
5: vydržím,
0: si cenu
5: děkuji.
0: Předáme. A my si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla, my máme první šťastnou výherkyni, ano, bylo tam 27 Y, mě tedy to trošku zarazilo, že jsem to četl rychle, já se polepším, opravdu už si dám tedy opravdu pozor a budu to číst ještě pomaleji, ale kdybyste si to chtěli ještě zkontrolovat a všechno si to poslechnout znovu, tak na internetu, na našich webových stránkách si to můžete přehrát. Takže my blahopřejeme paní Miladě, dopadlo to výborně a my můžeme jít do druhého úkolu.
1: Budeme tu mít opět soutěžní písničku. Zpívat bude Karel Černoch, to prozradím dopředu, na to se ptát nebudeme. Píseň bude spojená také s jedním známým filmem, na ten se také nebudu ptát, i když ho neprozradím. A text písně napsal Petr Markov, který se podílel i na scénáři toho filmu. A teď přijde ta otázka, kterou tentokrát řeknu dopředu, aby posluchači mohli vnímat obsah a hledat v něm odpověď. Do textu té písně Petr Markov ukryl jména dvou důležitých postav spojených s tímto filmem. Dvě jména, neříkám, jestli to jméno nebo příjmení, dvě jména, postav důležitých spojených s tím filmem, ano, se kterým se tato písnička pojí. A já chci vědět samozřejmě ta dvě jména.
0: A já vám dám, můžu takovou malou pikonápovědičku.
1: Řekni.
0: Tento film se netočil na hrádku Červená lhota.
1: To ne. Ten se točil v jižních Čechách.
0: Budeme se těšit
1: ale v jiné části.
0: Budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Soutěžní písnička dozněla a my máme na telefonu pana Jirku. Jirko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Junáku a i panu Šenkyřovi.
2: Dobrý den.
0: Tak my vás zdravíme a teď nám prozraďte, která jména v písničce zazněla.
1: No já jsem slyšel Troška a Blažena.
0: Vy jste slyšel Troška? Vy jste v tom textu slyšel Troška?
1: No Troška Něžný lásky.
0: No výborně, samozřejmě. No. Tak jo, co říká pan profesor?
2: Řeknu to, že to bylo skvělé. Mě by zajímalo tedy a nenapadlo mě předem zavolat panu Markovovi, který to napsal, jestli to byl úmysl, nebo jestli to byla taková legrácká, nebo jestli to bylo vlastně zhoda náhod. Ale skutečně ta dvě jména tam jsou ukrytá. Pan Troška byl v tom filmu. To asi budete vědět.
1: Režisér.
2: Přesně tak. A Blažena?
1: No Blažena byla dcera, Blažena Škopková, no, dcera Heleny Růžičkové.
0: Ano, správně. Takže Jirko, tím, že jste uhodl, získáváte cenu. Jako máte rád muziku?
1: No, tak spíš ty osmdesátky, no.
0: Osmdesátky. Takže taková krásná, to je v CDčko Petra Spáleného a jeho Apollo.
1: Jo, to je krásný, to se dá poslouchat.
0: Takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

a snem můj život letí vesmírem a bez tebe. Pochopil jsem žádný smysl,

0: Máme dalšího šťastného výherce, pana Jiřího, a dívám se na hodiny, co nevím, bude 11:45. Zvládneme ještě jeden úkol, Miloši?
1: Určitě.
0: Tak pojďme na něj.
1: Byli jsme ve škole na češtinu a půjdeme tam ještě jednou. Tentokrát na další předmět, který spousta lidí ráda neměla. Schválně, který to bude?
0: Tak tělocvik to nebude, kreslení to nebude. Já teda jsem neměl rád matematiku, deskriptivu, geometrii a tady tyhle ty předměty. Takže asi matematika.
1: Tak deskriptivu tady dělat nebudeme, ale budeme u té matematiky. No. Já tady mám takový popis jednoho hotelu, když jsou ty prázdniny a doba dovolených. A úkolem našich posluchačů bude podle zadání, které teď Zdeněk přečte, určit, kolik v tom hotelu momentálně bydlí hostů. Kolik je tam momentálně ubytovaných lidí. Tak. Zadání jednoduché.
0: Jednoduché. A já budu číst opravdu pomalu. Hotel má 200 pokojů, ale využité jsou 4/5. Opakuji. Hotel má 200 pokojů, ale využité jsou 4/5. V 10% těch obsazených pokojů bydlí manželské páry bez dětí. Opakuji. V 10% těch obsazených pokojů bydlí manželské páry bez dětí. V polovině ze zbytku bydlí manželské páry s jedním dítětem a v druhé polovině s výjimkou dvou pokojů bydlí manželské páry se dvěma dětmi. Opakuji. V polovině ze zbytku bydlí manželské páry s jedním dítětem a v druhé polovině s výjimkou dvou pokojů bydlí manželské páry se dvěma dětmi. A v těch zbylých dvou pokojích bydlí pouze po jednom hostovi. Opakuji. A v těch zbylých dvou pokojů bydlí pouze po jednom hostovi. Takže?
1: Otázka je jasná. Ta,
0: kolik lidí, dospělých i dětí, teď v hotelu je ubytovaných? Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
2: V sále už se zhaslo, jen reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc, a ten kousek nebe je jen malovaný.

krásky na tvém čele rychle skryješ minka, běro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece hrub a líc, a ten kousek nebe je jen

Stále už se zhaslo, jen na reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: Písnička dozněla a my máme na telefonu pana Jakuba. Jakube, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jakube, tak počítal jste? Kolik hostů bydlí v hotelu?
1: Já si myslím, že je 530.
0: Vy si to myslíte, nebo to víte?
1: Vím to.
0: Jste odvážnej. Co říká pan profesor?
2: Chvilka napětí. Bingo, je to správně.
0: Je to tam. Ale musíme to otajnit. Jak tomu Jakub dospěl? Takže Jakube, povídejte.
1: Ježiš, to už si teďka přesně nepamatuji, jak to bylo.
0: Takže začneme takhle. Hotel má 200 pokojů, ale využité jsou 4 pětiny.
1: Tak to je 160.
0: V 10% těch obsazených pokojů bydlí manželské páry bez dětí.
1: Tak to je 16 pokojů krát 2 je 32.
0: V polovině ze zbytku bydlí manželské páry s jedním dítětem a v druhé polovině s výjimkou dvou pokojů bydlí manželské páry se dvěma dětmi.
1: Tak to je 72 je 1,5 krát 3, protože tam je manželský pár s dítětem jedním a 70 pokojů je manželský pár s dvěma dítěti a ty dva zbylé pokoje tam je jenom jeden člověk. Takže to je 216, 280 plus 2. Plus těch 32.
2: Jakube, a teď se přiznejte, já slyším ten hluk v pozadí.
0: No tam jako něco hučí, vy pracujete někde nebo...
1: Ne, jedu v autě, na Vranovskou přehradu.
0: Počkejte, a to jste jako během jízdy takhle vám to naskakovalo?
1: Ano, vedle mě sedí přítelkyně a tam mi to psala do telefonu a já jsem to z hlavy počítal.
3: Bez kalkulačky teda. Já jsem dozorovala, aby to bylo bez kalkulačky.
0: Zdravíme přítelkyni, můžu se zeptat na křestní jméno?
3: Anna.
0: Aničko, tak to jste teda úžasná. A položím otázku vám dvěma. Máte rádi matematiku?
1: Já jo.
3: A já nesnáším, já jsem dyskalkulik. Já jsem byla ztracená hned u toho prvního úkolu, takže já už jsem nepokračovala.
0: Tak jo. Takže, moji milí, cena vás nemine, jako máte rádi muziku?
1: Asi nám je to jedno, cokoliv.
0: Tak mám tady třeba Johnny Cashe, krásnou country CDčko.
1: Může být,
0: tak jo. Takže mějte se moc hezky, užijte si krásný zbytek léta a my se zase někdy budeme těšit. Vydržte mi na telefonu.

0: Pavel Novák dospíval písničku Hádej, hádej, a já se tě ptám, Milošku, hádej, jak to dneska dopadlo?
1: Dneska to dopadlo pohádkově, školně a filmově.
0: Bez chyb, všichni dostali jedničku. Byl jsi dneska spokojen?
1: Byl jsem spokojen, akorát jsem uvažoval o tom, jak nám velice často volají lidé, kteří luští v autech, že je to baví a že to dokážou zvládnout s řízením. Naštěstí teda většinou mají spolujezdce.
0: Dobře, a ještě jsi chtěl něco dodat?
1: A ještě jsem chtěl dodat, že když jsme dneska začínali s tou pohádkou, se zámkem, vzpomeneš si ještě s kterým?
0: Červená lhota.
1: Přesně tak. Tak dneska večer je Hradozámecká noc. Spousta památek má program, který stojí za to, tak bych chtěl tak trošku navnadit, aby vyrazili na nějaký krásný objekt, kde dělají nějakou večerní akci.
0: Nějaký hrad a zámek. A já musím říct si, že teď poslední, já nevím, 3 týdny mám tedy za sebou hradů dostatek. Byli jsme na Křivoklátě, byli jsme na Zběrohu, byli jsme na Točníku, na Žebráku, byli jsme taky na Slovensku v Bojnici. Máme toho dost, jsme jako pilní. Takže moji milí, dnešní srdcovky pomalý linku končí. Mějte se moc a moc hezky, užijte si neděli a v pondělí hned po 9. se na vás budu opět těšit v srdcovkách. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V přírodních koupalištích v Letovicích a na Nových Mlýnech je stále nevhodná voda ke koupání. V lednici vědci vysadili ukázkové záhony s původními divokými druhy rostlin. Na svatém Hostýně na Kroměřížsku je dnes a zítra tradiční orelská pouť. Dnes bude oblačno s možnými přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Dobré poledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Voda v přírodních koupalištích v Letovicích na Boskovicku a v lagunách Horní Novomlýnské nádrže je stále nevhodná ke koupání. Potvrzuje to krajská hygienická stanice, která na 5-bodové škále udělila oběma místům úroveň 4. Podle posledních měření voda představuje zdravotní riziko zejména pro děti, těhotné ženy a lidi s alergiemi. Veřejná prostranství v lednici na Břeclavsku nově zdobí 4 ukázkové záhony s původními planými rostlinami z okolní přírody. Vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity na nich testují zhruba 40 druhů a sledují jejich chování i estetickou hodnotu pro běžné zahradnictví, vysvětluje Jarmila Neugebauerová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
3: My vlastně těm lidem chceme ukázat, jak je naše příroda bohatá a které taxony rostlin se dají použít je třeba jako okrasná. Jsou to různé druhy divizán, jsou tu třeba i štírovníky, samozřejmě chrpa štírovník, mateří růžka.
2: Orelská pouť na svatém Hostýně na Kroměřížsku se dnes a zítra připomene 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. Dvoudenní program nabídne tradiční závod do vrchu z Bystřice pod Hostýnem k vrcholu Hostýna, vícegenerační běh k Božímu hrobu, setkání praporečníků a orelské stráže, hlavní poutní mši a předání orelských vyznamenání. Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Ty můžou psům způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Musí být posekaná ještě předtím, než ječmenu dozrají klasy s ostrými osinami. Ty se dostávají psům do uší, očí, čumáků nebo mezi prsty na tlapkách, pokračuje veterinářka Natália Mazurová.
4: Tohto roku máme zkušenosti s tím, že jsme to vyťahovali našemu pacientovi v oblasti jazyka, vytváralo mu to respiračné problémy, mal výtok z nosu, takže sme ho mali na endoskopii, nejaké 2 hodiny sme sa s tým fakt vytrápili, lebo človek není schopný rentgenom ani ničím iným tú osinu nájsť.
1: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy čekáme oblačno s možností přeháněk, k večeru se ale začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, povane mírný západní až severozápadní vítr místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici mezi Kyjovem a Bzencem. Místo je průjezdné, ale počítejte s možností zdržení. Kolona se vytvořila na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov mezi 191. a 196. kilometrem. Zdržení je asi 15 minut. Šťastné cesty vám přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Vladimíra Ondrůška Oči modré a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Bohuslav, na Slovensku slaví jmeniny Tichomír a v církevním kalendáři je svátek Panny Marie Královny. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Dnes budeme opět zpívat, zítra losovat a já se těším, kdo se dnes ze zpěváčků dovolá, ale až po písničce. Připomenu ještě telefon 726465200 a moc se těším a teď už písnička Už mě oblékají. Je to lidový valčík, který pro nás zahraje Straňanka.

0: Já vítám našeho zpěváčka a je to chlapec přímo, tak je vítán Petr Sedláček, 9letý. Tak Petře, my tě moc vítáme, ahoj.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak ty jsi pro nás přichystal písničku a jakou?
1: Beskyde.
0: Beskyde, Beskyde?
1: Ano.
0: Výborně. Takže budeš zpívat tuto písničku, my se moc těšíme. Prosím, zpívej.
1: Bez.

0: máš.
1: Výborně, no tak my ti tleskáme za odvahu, za to, že jsi nám zaspíval, potěšil si nás. Výborně, Petře, tak prosím tě, tobě zbývá týden do konce prázdnin, že?
0: Ano.
1: Které ty seš třídě?
0: Teďka půjdu do čtvrté.
1: Do čtvrté třídy. No to už začnou ledasky, jaké vědomosti. No prosím tě, Petře, tak jak jsi prožil prázdniny, tak prozraď nám, řekni nám.
0: No byl jsem na skautském táboře v újezdě u Černé hory.
1: Perfektní, ano.
0: Byli jsme tam 2 týdny.
1: Ano.
0: A byl jsem ještě u babičky v ostrově u Macochy.
1: A u babičky na prázdninách taky výborně. Ano. A prosím tě, když jsi byl na tom skautském táboře, dělali jste taky bobříka odvahy? Šli jste v noci?
0: Ano, dělali jsme.
1: V lese? A tak bál ses, nebál ses?
0: Trochu jo.
1: Trochu jo. A byla tma úplná, nebo trošku svítil měsíc?
0: No, trochu svítil měsíc, ale takže byla tma.
1: Malinko se vidělo jenom trošku. No tak výborně. Tak jsi zvládl všechny bobříky?
0: No, zkusím to příští rok, protože je to těžký.
1: Je to těžký, veď. No já vím, je to taková náročná záležitost. Dobře, no já se tě ještě zeptám. Tak ty jsi byl u babičky ostrov u Macochy, říkám to dobře?
0: Ano.
1: Mm-hmm.
0: Ano.
1: No výborně. A tak tam u babičky, co jste dělali? Co tak děláváte u babičky? Máš tam kamarády nebo chodíte někam se koupat?
0: Ano. Mám tam kamarády. Mám tam kamarády taky z ostrova a ještě jsme s babičkou sekali trávu a to mě baví.
1: Baví tě sekat trávu, tak to je skvělé. No prosím tě, a ty hraješ na nějaký nástroj nebo chodíš do nějakého souboru?
0: Ano, hraju na nástroj klavír, nehraju na klavír.
1: A kolik let?
0: To jsem 3, 4.
1: Už 4 roky, no ty se šikula teda. No prosím tě, a s tím zpíváním chodíš někam?
0: No, my teďka v kostele ostrově u Macochy, moje teta, my tam zpíváme.
1: Aha, máte nějaký sbor, ano?
0: Ano.
1: No tak to je skvělé. Tak víš co, Petře, já ti moc držím palce ve všem, co děláš, a ti vychází samozřejmě také škola. Ten poslední týden si uži podle svého, jak nejlépe budeš umět. Pozdravit taky maminku, která tam ano. V pozadí někde je, viď, ano. Dobře. No a já tě moc zdravím, děkujeme. No a budeš-li mít štěstí, budeš-li vylosován, neboť zítra se bude losovat, no tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak já myslím, že se je na co těšit. Co říkáš?
0: Ano, já tam miluju pandu červenou, moje oblíbené zvířátko.
1: A tak ty by se těšil takhle už přímo, cíleně, výborně. Tak Petře, děkuji ti, že jsem si s tebou mohla tak pěkně popovídat. Pozdravuji rodiče, babičku, dědečka, tvoji nejbližší. Děkujeme ti za zpívání, já se loučím a jako dárek posílám písničku Chlapec oči černé, Miroslav Nauč, Antonín Pernička a Zdounečanka. Ahoj!
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Lídu Matulovou ze Bzence. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosím, můžete.
1: No, já jsem měla 6. narozeniny v 3. srpna a kdybyste mě tak zahráli a Marie této Zábelkovej a Jirkovi Martináskovi z tohoto z Otnic.
0: Dobře, takže mají také narozeniny?
1: No, on měl, jako sestra měla v květnu.
0: Dobře. Tak my rádi zahrajem a popřejete mi ještě něco, třeba hodně zdraví, nebo...
1: No, hodně zdraví.
0: Ano, ano, spokojnosti a dobrou mysl, ne, dám všem, aby jsme ji měli.
1: Jo.
0: Dobře, tak paní Lido, já vás moc zdravím, přeji vám pěkný zbytek sobotního dne, ať se vám daří a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a teď už si poslechneme paní Novákovou z Bánova, já vás vítám.
2: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Dneska bych chtěla popřát paní Ludmile Vaňharovej z Bánova, která v těchto dnech slaví 70. narozeniny. Já jí přeju hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, k blahopřání se připově celá její velká rodina a všechny. Děkuji vám za prostor a přeju krásný den.
0: I vám přejeme vše dobré. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A já připojím e-mailovou poštu. V těchto dnech slaví v domě pro seniory v Sokolnicích narozeniny paní Vlasta Pokorná z Brna. Poslouchá Český rozhlas Brno každý den a proto ji chceme touto cestou popřát k 95. narozeninám. Je to životní jubileum a ať jsou její dny ještě hezké a klidné, naplněné třeba i malými radostmi. Dnes se jí vdává vnučka Bětuška, která spolu s ženichem Jirkou Závodným a svatebčany posílá srdečný pozdrav. Blahopřejí také ostatní vnoučata, pravnoučata a rodina Pokorná, Karaova a Patákova. Tak a ještě jedno přání připojím. Dnes je tomu 62 roků, kdy si společné ano řekli manželé Jitka a Jaromír Ordeltovi z Mladcové. K výročí svatby 62 let společného života přeje hodně zdraví a pohody celá rodina a posílá pěknou písničku. A která že to bude? Lidová, co je to za hora, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Polajka.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Lenku ze Zbraslavy. Vítejte.
1: Já bych chtěla popřát do stanoviště paní Vlastě Horákové, která měla 20. 65 roku krásný. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta, boží požehnání. Ať uchrání panenka Marie, andělíček strážný a vše, co si přeje, svého srdce přeju. A jejímu manželovi, on je nemocný, oni mu dělali teď kontaktní čočky, on neviděl vůbec, takže vidí zatím na jedno oko, tak taky ať je zdravý. A ještě rodině Pokorný do Zbraslavy, tam ke kostelu. A vám, ať jste zdravá.
0: No děkuju.
1: A ta písnička ale... bude i pro vás.
0: Paní Lenko, já vám moc děkuju, ale vy tam máte puštěný rádio nebo něco. Je to slyšet v tom vysílání. Takže opravdu to musíte úplně vypnout.
1: Dobrý, tak já se omlouvám. Slyšela jste to?
0: No, bohužel jsme to slyšeli všichni.
1: Tak jo, děkuju.
0: Tak jo, mějte tak příště, jo? Děkujeme a nashledanou. Pěkný den. Nashledanou. No a já tady připojím další telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal? Halo?
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Tady já bych chtěl popřát...
0: Ne, prosím, jméno a odkud voláte?
2: Pan Humán ze Strážnici.
0: Dobře, tak vítejte.
2: Já bych chtěl popřát kolegovi Miléskovi Pavlicovi z Lůky k 60. narozeninám. Hlavně štěstí, zdraví a ať mu jezdíte nový vysavač. On bude vědět, o co se jedná.
0: Ale já se vám omlouvám, já jsem vám to jméno nerozuměla. Vy jste to tak...
2: Uhman.
0: Jak?
2: Uhman.
0: Uhman, pan Uhman.
2: Ano.
0: Dobře, tak pane Uhmane, já vám přeji krásnou sobotu, ať se vám daří a nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: No a pojďme tady na přání, která tady mám, psaná. Dobrý den, dnes slaví své 88. narozeniny vaše věrná posluchačka a naše babička, paní Marie Hrošová z Biskupic. Kousek nebe, slunce celé, chtěli bychom ti, babičko, dát. Dnes vše nejlepší přicházíme s láskou přát. Pevné zdraví bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj ať krásně kvete jako záhon kopretin. To ti ze srdce přejí synové Zdenek, Rosťa, Vlastík a dcera Marie se svými rodinami a pravnoučata Elenka, Matyášek, Tonička, Martínek, Malvínka, Matýsek, Daneček, Dorotka a Rozárka posílejí babule velikánskou pusu. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na jedno. Chceme vaším prostřednictvím popřát naší mamince k významnému životnímu jubileu, které právě dnes slaví paní Jarmile Bárkové z Vyškova. Milá maminko, k tvým narozeninám ti přejeme z celého srdce hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. Za vše, co pro nás s láskou děláš, ti patří obrovské díky. Jsi naše jistota, naše opora a člověk s tím nejlaskavějším srdcem. Ať se ti všechna láska, kterou rozdáváš, vrací každý den zpátky. Máme tě moc rádi. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Uplakané očenka František Kohoutek, Dalibor Kozmík, zahraje nám mistříňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A jsme zpět v pořadu blahopřání s písničkou. Pojďme přivítat pana Mirka z Hroznové Lhoty. Vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, a všem posluchačům. A prosím o pěknou písničku pro moju ženu Zdenku, která slaví dneska 69 let. Můžu to říct, protože na to nevypadá. Přejeme jí tímto všecko nejlepší, zdravíčko. A moc děkujeme za péči a laskavost.
1: Ano, výborně.
2: A víte... Božu.
1: Ano.
2: A to jí přeje všecko. Prababička Katka, dcera Katka a vnuk Lukáše jí posílá velikánskou pusinku. Děkuji vám moc.
1: Ano, výborně. Jinak, jak se říká, věk je jenom číslo. To vůbec nerozhodují. Ta čísla, jak se říká, ano, je to, jak se člověk cítí. Tak přeji také vše dobré, vše nejlepší a hlavně dobrou mysl. Naschledanou.
2: Děkuji vám moc, mějte se, naschledanou.
1: A teď se podíváme do Jasene. Vítám paní Zrníkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, popolední všem. A mám přáníčko do Pozděchova, moje kamarádce, měla ve čtvrtek narozeniny, Věra Polčáková, tak jí přeji všechno nejlepší, hodně zdravíčka a pevně, ježíme, a pevné nervy.
1: Dobře, ano.
3: Pevné nervy a vnuci všichni, a dělají jenom samou radost.
1: No
3: nic
1: ano.
3: Ale a tak... vám také jenom to zdravičko.
1: Ano,
3: taky
1: děkuji. Ale všichni. Trochu zlobit můžou děti. To by nebyly
3: no,
1: děti.
3: Tak,
1: trochu.
3: No,
1: trochu.
3: Jenom trochu, jo?
1: Dobře, tak jsme se zhodli. Tak jo.
3: Taky.
1: Paní Zrníková, naschledanou.
3: Zdravičko všem, jo?
1: Ano.
3: Děkuji.
1: No a my tady připojíme přání. Zítřejším narozeninám bych chtěla popřát naší babičce Ludmile z Drnovic, která je vaší pravidelnou korespondentkou a posluchačkou. Milá babičko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody a božího požehnání. Ať máš každý den důvod k úsměvu kolem sebe své blízké a ještě mnoho krásných chvil, které společně prožijeme. Jsme moc rádi, že tě máme a přejeme ti, ať si svůj narozeninový den krásně užiješ. S láskou ti přejí tvé 4 děti s rodinami, 7 vnoučat, 6 pravnoučat a posíláme velkou pusu obejmutí a přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Tak to bylo přání, které jsme předali a doplníme ho písničkou. Dalibor Brázda mladší, Miloslava Plačková, Když voní lůky a Doubravěnka.

0: já si tady vezmu napřímo telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den. Chtěla bych popřát.
0: Můžete se nám jenom představit, odkud voláte?
1: Helena, no volám teda momentálně z Krumlíře volám.
0: No nevadí, ale... to je v pořádku. Dobře, tak paní Heleno, prosím.
1: No, chtěla bych moc popřát panu řidiči autobusu, panu Kučerovi z Hodonina, který úterý zabránil dopravní nehodě. Takže hrozně, a ještě v kloboukách měl tak ještě nějaký problém. Tak moc tomu panu řidičovi děkujeme.
0: A jak se jenom jmenuje, prosím?
1: Kučera. Kučera z Hodonina.
0: Tak, aby to zaznělo, ano. Pan Kučera ano. Z Hodonina. Tak to jsme rádi, že to takhle dobře dopadá, ty situace. Protože ne všechno dobře dopadá, že ano. Tak jo. Tak paní Heleno, my vás moc zdravíme a přejeme vše dobré. Naschledanou.
1: Jo, naschledanou. A přijďte na hody.
0: O, děkuji mnohokrát.
1: No, dneska hody je zítra.
0: No jo, ale já zítra vysílám a dneska vysílám, takže to je těžké.
1: Tak přijete za Jarko.
0: Někdy přijedu, určitě, slibuju.
1: No,
0: naschledanou. Tak a já tady ještě vezmu jeden telefon napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: No, tady je posluchačka Čechová z Bystřice nad Perštejnem.
0: Moc vás vítáme, prosím.
2: A já bych chtěla popřát svému manželovi Zdeňku Čechovi, který se dnes dožívá 74 roku.
0: Ano.
2: A tomu přeje manželka Marie, syn Zdeněk s manželkou Markétou, dcera Petra s manželem Kájou.
0: Ano.
2: A vnoučata Eliška s přítelem Honzíkem, vnuk ten Kubík s přítelkyní Kristinkou a Lukášek a Vašik.
0: Výborně. Tak paní Čechová, je to vše, prosím?
2: No, je to vše, no. Takže ano. Hodně zdraví a ano. Hlavně pohodu, no.
0: Ano, a co jim daří, že jo, ve všem.
2: A co jim všem daří, děkuju.
0: Ano. Tak jo, tak my vám děkujeme a přejeme vám krásnou sobotu, ať se vám daří, nashledanou. No a já tady připojím psané přání, které tady mám. Milé Sofii a Seteli, dnes slavíte své 17. narozeniny. Je těžké uvěřit, jak rychle jste vyrostli. Někdy bych si přála, aby se čas na chvíli zastavil, abyste ještě chvíli zůstali mými malými holčičkami. Ale život už na vás čeká. Přeji vám, abyste jim kráčeli odvážně, abyste snili, milovali, hodně se smáli a nikdy se nebáli být sami sebou. Ať je k vám svět laskavý a ať si vždy uchováte laskavost v sobě. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými budete sdílet krásné chvíle a kteří vám dodají sílu, když cesta nebude snadná. Až se jednou ohlednete zpět, ať se s úsměvem díváte na dívky, kterými jste byli v 17. Dnes nemohu být s vámi, ale moje srdce s vámi je. Vzdálenost na tom nic nemění. Všechno nejlepší k narozeninám vám přeje vaše máma z Paříže. No tak předali jsme a budeme hrát další polku, ale já ještě před touto polkou bych chtěla popřát své kolegyni Jarce Kachyňové, která teď v nedávném před pár dny slavila své narozeniny. Tak Jari, já ti přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, samozřejmě dobrou náladu, no ale hlavně ještě jednou přidám to zdraví. Takže budeme hrát flekovskou polku, kterou pro nás zahraje Moravěnka a zaspívají Moje maličkost, Jarka Kachyňová, Jiří Helán a Joška Šmukař.
3: Český rozhlas Brno.

Tak přátelé, pojďme, máme tady přání psaná, jdeme na ně. Tak prosím o písničku pro moji sestru a naši tetu Jarušku Ješkovou z Pivína k dnešním narozeninám. Přejeme jí především pevné zdraví, lásku od svých nejbližších, štěstí, spokojenost, ať jí nebolí nohy a v neposlední řadě hojnost božích milostí, a to jí přeje bratr s celou rodinou. Takže to bylo jedno přání, pojďme tady na další. Prosím o písničku pro babičku Jarušku Blaškovou z Uherského Hradiště, která se narodila právě dnes a slaví krásných 80 roků. Ze srdce jí přejeme hlavně zdraví, ať jí čtení knih a šlágr stále baví, ať s dědečkem si užívají krásné chvíle a jsou oba dva stále v plné síle. Vše jen to nejlepší, celá rodina upřímně přejeme a moc se těšíme, až spolu všichni jejich krásné výročí oslavíme. Pravnoučátka posílají pusinky. Moc děkujeme. No a já mám tady samozřejmě ještě klub přátel Brno a Českého rozhlasu Brno a Zlín a budeme vinšovat těmto oslavencům. Své narozeniny slaví paní Božena Kopečková z Dolních Kounic, paní Alžběta Tichá z Brna a pan Josef Novotný z Brna slaví taktéž své narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, dobrou náladu a živio a na zdraví. No a už jdeme na písničku.

0: Ano, dospíval nám Jožka Černý za doprovodu orchestru Václava Hybše, lidovou Zdálo se mě, má panenko, a já vítám ve vysílání pana Oldřicha z Holasic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Dnes se slaví svůj svátek můj jeden z největších kamarádů, Bohuslav Mráč z Holasic. Takže Bohušu, k tomu svátečku všechno nej a hlavně zdraví. A zrovna bych chtěl využít to, že jsem se dovolal, protože v prvních dnech tohoto týdne slavila narozeniny moje teta, která z hodou okolností bydlí o pár baráků od něj, paní Jiřina Konečná. Takže teto taky všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a zase někdy naslyšenou.
0: Výborně. Tak ať se vám daří a nashledanou. Pěkný den.
1: Nashledanou.
0: Tak přátelé, pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o písničku k významnému životnímu jubileu 80. rokům pro pana Jana Lačňáka ze Suchova. Milí tatínku, dědečku a pradědečku, dnes slavíš krásné osmdesátiny a proto ti chceme popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti a ať ti každý den přináší radost, dobrou náladu a mnoho hezkých chvil. Tak to jsme předali. No a já tady mám ještě jedno přání. Děkujeme za odvysílání. Tak je to... Aha, tak to musím trošku posunout. Jejda, nějak se mi to nedaří. Tak, no tak to se nás netýká. Pojďme na písničku. Takže hrajeme Moja Šenkérečka, Pavel Skopal, Richard Plachý a Skaličané.

písnička nám dozněla, Moja Šenkérečka, a pojďme tady na poslední přání psané. Prosím o pěknou písničku do Moskovic u Prostějova pro Gabku Jurákovou k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, ať si v životě šťastná, přeje babička Dana z Květné. Zároveň písnička potěší v Uničově pana Jardu Kašpara s přáním pevného zdraví, klidu, pohody a brzké uzdravení. Tak, to byla přání a hrajeme písničku poslední zpívanou Karel Vacek starší. Dřív, než se rozloučíme, Josef Zíma, Ivana Slabáková a orchestr Karla Vlacka mladšího.

0: Tak dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech, plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka, Má poslední, kterou pro vás hraje Moravěnka. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.

0: na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Skupina chovatelů v Broumovském Výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Například lankový, síťový, elektrický anebo ohradník s takzvanými flandrami, tedy pásy textilií. Podle ekologa a experta na velké šelmy Miroslava Kutela projekt potrvá 2 roky. Jeho výsledky by měly ukázat, do které formy ochrany se vyplatí investovat. S nástupem do školek nebo škol můžou rodiče u malých dětí řešit častější nemoci. A to hlavně kvůli tomu, že jejich imunita ještě není dostatečně odolná. Některým nákazám se proto v kolektivu nedá příliš zabránit. Riziko infekce ale snižuje pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoct jen částečně, říká epidemiolog Jan Kinčl ze Státního zdravotního ústavu.
1: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
0: Holštejnská jeskyně na okraji Moravského Krasu je dnes až do 18 hodin otevřená pro návštěvnické prohlídky. Speleologové lidem doporučují vzít si pevnou obuv a vlastní světlo. Jeskyni objevili v roce 1966 a v oblasti dosud pokračují v průzkumech podzemí. Celá jeskyně je s výjimkou několika menších prostor zanesena říčními sedimenty a je unikátní světovou lokalitou. Sport. Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno nastoupí v 5. kole k domácímu utkání s pražskou Spartou. Zápas začne v 17 hodin a brněnský tým v něm bude usilovat o historicky premiérovou výhru v nejvyšší soutěži. Sparta zatím v nové sezóně na hřišti soupeřů 2x prohrála. Doma je naopak 100% úspěšná.
2: Premiéru v dresu fotbalového Artisu Brno může v prestižním utkání se Spartou Praha zažít defenzivní univerzál Albert Labík. Ten se krátce před zápasem stal nejnovější posilou brněnského týmu. 22-letý hráč přišel z pražské Slávie, v minulé sezóně ale hostoval v Karviné. S Artisem podepsal 4letou smlouvu. David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačnost s možností přeháněk, k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, biozátěž je dnes mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se vytvořila na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov mezi 191. a 196. kilometrem. Zdržíte se asi 10 minut. Kvůli opravě silnice se zdržíte také mezi Brnem a Modřicemi, tam počítejte asi s 15-minutovým zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali, a ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germenis Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
4: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
3: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takovej, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
3: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
4: Etiopský císař.
3: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tohle se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
4: Jste odjeli do Etiopie tedy?
3: Jeli se do Etiopie rovnou a tam jsme zůstali 14 let.
4: Jaké to bylo? To je změna veliká.
3: Po rojících.
4: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
3: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
4: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
3: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální, to bylo civilizované.
4: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
3: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
4: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
3: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
4: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
3: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
4: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
3: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
4: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
3: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
4: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
3: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
4: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
3: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Proč jen mouznem tak

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, čekaj, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afganistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A, jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH, co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci, strašní, vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Neměli tam střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z pradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: České firmy trápí dovoz z Číny. Lidé prý preferují levné zboží nad kvalitou. Veselí nad Moravou slaví 770 let od první pečetní zmínky. Festival Špilberg dnes večer patří narozeninovému koncertu Štefana Margity. Dnes bude oblačno s možnými přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. České firmy jsou zasaženy masivním dovozem.

0: Ředitel Martin Škárka.
1: My jsme to nadcházející ročník akcentovali české firmy, české výrobce, české návrháře.
0: Jestli opatření, které zdražuje dovoz asijských zásilek, pomůže domácímu trhu, ukážou následující měsíce. Andrea Němcová, Český rozhlas.
2: Lidé ve Veselí nad Moravou si tento víkend připomínají 770 let od první pečetní zmínky o městě. Součástí oslav jsou trhy, hudební a kulturní vystoupení nebo koncert v kostele svatého Bartoloměje. Tamní muzeum k výročí připravilo výstavu o zakladateli Veselského hradu, břeclavském komorníku Sudomírovi, popisuje mluvčí radnice Olga Svoják.
3: Vernisáž s historicky laděným programem proběhne v 17 hodin před muzeem na Bartolomějském náměstí. Atmosféru vernisáže umocní vystoupení šermířské a divadelní společnosti Memento Mori, která historické prostředí muzea doplní stylovým programem.
2: Své letošní 70. oslaví tenorista Štefan Margeta dnes večer i na hradě Špilberk. Na velkém nádvoří vystoupí se sopranistkou Janou Šrejmovou Kačírkovou za doprovodu Filharmonie Hradec Králové, kterou povede dirigent Jan Kučera. Návštěvníky čekají ukázky z domácích a světových oper, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
4: Posluchači se můžou těšit na výběr z oblíbených a známých českých i zahraničních oper a operet uslyší árie, duety i předehry z opera.
5: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy čekáme proměnlivou oblačnost s možností přeháněk. K večeru začne oblačnost ubývat a na mnoha místech až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je dnes mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se vytvořila na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov mezi 191. a 196. kilometrem. Aktuální zdržení je asi 10 minut. Kvůli opravě silnice se zdržíte také na silnici 1/52 mezi Brnem a Modřicemi. Ve směru na Modřice počítejte asi s 15-minutovým zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 14. hodině. Dnes je sobota 22. srpna roku 2026. Doufám, že užíváte letní soboty. Koná se spousta akcí, na některé pozveme, ale důležitá je i pohoda doma. Co nás společně čeká, už za chvíli se spojíme s brněnskými meteorology a povíme si něco podrobněji o počasí. Čeká nás také pravidelná sobotní soutěž, co tím chtěl básník říci, cena už je připravena. Ta soutěž nás čeká někdy před 14:30, číslo do studia samozřejmě připomenu a podíváme se také do Kroměříže v následující hodince. Tam zemědělci slaví konec hospodářského roku. Na dožínky přijeli do podzámecké zahrady tisíce lidí, mezi nimi i náš reportér. Více se dozvíte po 14:30. A dnešní večer bude patřit desítkám na desítkách památek hradozámecké noci. Připojuje se i státní zámek v Uherčicích, tam se vydáme před 14:00. Tolik nabízí první hodina odpoledne vysílání. Samozřejmě nebudou chybět písničky, které nestárnou, a první z nich bude od mých krajanek. Janes Moras u mikrofonu až do 16. hodiny a za chvíli také Marta Atena Elefteriadu. Hezké odpoledne. Český

0: počasí.
1: Chvíli před čtvrt na tři jsme ve spojení s brněnskými meteorology, konkrétně je teď na druhé straně Barbora Kučerová. Pěkné sobotní odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaká je aktuální situace na Jižní Moravě?
2: A většinou nebo často je slunečno, byť na některých místech je oblačnosti více a s tou větší oblačností jsou často spojené nějaké přehánky a k tomu vané velmi často nebo vítr západních směrů, respektive západní, a často je to vítr mírný s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale ty nárazy mohou být ještě silnější.
1: Jak se bude tato situace vyvíjet v hodinách následujících?
2: Tady ta občas větší, občas menší oblačnost by měla vydržet, i ty přehánky se ještě můžou znovu nebo stále objevovat a k večeru potom jak přehánky, tak oblačnost budou ubývat a potom večer a v noci už čekáme většinou jasno.
1: Jaká jsou dnešní teplotní maxima, Báro?
2: A měla by být mezi 23 a 26 stupni Celsia, takže by ty teploty mohly ještě chvilku a trošku povyrůst, ale už výrazný růst by nastat neměl.
1: Naopak v noci asi klesnou k poměrně nízko, kam až to bude?
2: A mělo by to být mezi 12 až 9 stupňů Celsia a noc jinak, jak už to naznačí trochu dnešní večer, bude jasná. Případně se objeví nějaká malá oblačnost a ráno se někde můžeme probudit do mlh.
1: Když už zmiňujete ráno, tak vyhlédněme ještě kousek dál, jak bude vypadat zítřek letem světem.
2: Začne tím jasným ránem a dopoledne postupně bude polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a večer zase oblačnost zpátky ubude. Zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 22 a 25 stupni Celsia a zítra už to nebude vítr mírný, ale vítr slabý, stále západních směrů a večer a odpoledne se bude měnit na směry severní.
1: Říká z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Bára Kučerová. Báro, děkujeme, těším se někdy příště. Naslyšenou. Já už jen dodám, že biometeorologická předpověď na dnešek i zítřek hlásí stupeň číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko nám dnes večer zapadne minutu před 8 raní a zítra ráno, tedy v neděli 23. srpna, vyjde opět 4 minuty před 6. hodinou. Teď máme minutku před čtvrt na 3 a připravená je za chvíli opět nějaká ta muzika. Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.

0: To byl Jiří Štědroň v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Hodiny za chvíli ukáží 22 minut po 14. hodině a to znamená, že už za chvíli je na řadě pravidelná sobotní soutěž, ve které můžete tak jako obvykle získat knihu, pokud správně doplníte jedno jediné slovo. To je v podstatě jedno ze dvou pravidel soutěže, co tím chtěl básník říci. Tím druhým je, že od nás nesmíte mít cenu za posledních 8 týdnů, tak pokud splňujete tuto podmínku, neváhejte, zavolejte na číslo 726 465200. Budu se těšit a opakuji, stačí jedno jediné slovo a získáte knihu, která má tedy poměrně, řekněme, drsný název Zapomenutí sériový vrazi od Jasona Luckyho Morrowa, ale třeba si někdo rád dopřává tento typ literatury, tak rozhodně zavolejte. Teď už opět muzika a dámský duet Petr Janů a Hany Zagorové.
1: Český rozhlas Brno.

0: Já o něm vím své, tak to zpívali Petra Janu a Hana Zagorová. Uvidíme, jestli to též bude moci říct o soutěžní otázce naše soutěžící paní Marie z Uherského Ostrohu, kterou tímto vítám v našem vysílání. Paní Marie, dobré odpoledne ještě jednou.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás i všichni posluchače.
0: Říkám, já o něm vím své, tedy to, co zpívali vlastně dámy Petra Janu a Hana Zagorová, protože ta dnešní soutěžní otázka se týká jednoho významného československého a českého herce později. Nebudu to natahovat, nebudu to prodlužovat, byl jím Miloš Kopecký, který se narodil právě dnes, tedy 22. srpna v roce 1922 v Praze a zemřel tamtéž 16. února roku 1996, známý český divadelní a filmový herec a také pedagog. No a ta soutěžní otázka se týká jedné filmové komedie z roku 1969, kterou natočil režisér Antonín Kachlík. Snímek je adaptací jedné povídky ze sbírky Směšné lásky spisovatele Milana Kundery, který společně s Kachlíkem napsal také scénář. No a já po vás budu chtít, paní Marie, doplnit jedno chybějící slovo z názvu této filmové komedie. Jste připravena?
1: Ano.
0: Dobře. Ano, takže, já truchlivý.
1: To asi nedám, protože to je hodně starý film a ten jsem určitě neviděla.
0: Mm-hmm.
1: Třeba
0: to tam někde utkvělo, třeba jste to o to někde zavadila a někde to tam utkvělo. Četla jste Směšné lásky Milana Kundery?
1: Ne, nečetla.
0: To není zkouška samozřejmě z literatury. Ale kdyby náhodou. Takže...
1: Já truchlivý herec? Já truchlivý herec.
0: No bylo by to pěkné, nebylo by to nereálné, ale bohužel to není správná odpověď. Takže dnes knížka do Uherského Ostrohu nepoputuje. Já děkuji paní Marie, že jste zavolala, že nás posloucháte. Mějte se pěkně naslyšenou.
1: Naschledanou. Děkuji.
0: My taky děkujeme a já teď zkusím dalšího volajícího. Dobrý den, tady Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady Dana.
0: Dano, já se moc omlouvám, ale bohužel mám tady technický problém, protože to neslyšíme vás
2: já
0: vůbec.
2: Je to dobré?
0: Ne, já se obávám, že s tímhle nehneme. Je mi to strašně moc líto, zkuste to někdy příště, budu držet pěsti a omlouvám se, že to bohužel z těch technických důvodů nezvládneme. Naslyšenou. Tak snad to bude lepší v tomto případě. Dobrý den, tady Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu, kdo je tam?
2: Dobrý den.
0: Tak to nám funguje, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, já ještě jednou Dana, on je tady se mnou manžel, tak to zkusil.
0: No výborně, já jsem si říkal, že to je podobný hlas, to snad není možné.
2: Ano.
0: Výborně, tak to funguje, takže paní Dana a voláte odkud?
2: Voláme z Brna.
0: Z Brna, výborně. Slyšeli jste zadání soutěžní otázky?
2: Ano, slyšeli jsme a je to film Já truchlivý Bůh.
0: Je to přesně tak. No jo, Brňáci vědí, protože ten děj toho filmu se odehrává v Brně a vypráví jej zkušený sukničkář Adolf právě v podání Miloše Kopeckého. To znamená, že poputuje z Brna do Brna kniha Zapomenutí sériový vrazy. Paní Dano, já vás poprosím, nezavěšujte, vyřešíme ještě, jakým způsobem cenu předáme. Já vám blahopřeji a
2: děkuji.
0: Díky za to, že nás posloucháte zatím naslyšenou.
2: Ano, posloucháme rádi. Hezký víkend.
0: Ano, i vám. A já jenom ještě doplním, že povídka Milana Kundery Já truchlivý Bůh ze sbírky Směšné lásky zaujala v 60. letech adaptátory hned dvakrát. Jaroslav Horaný v roce 1967 natočil podle scénáře spisovatelovy manželky Věry Hrabánkové, později tedy Věry Kunderové, v té době také redaktorky Československého rozhlasu a Československé televize. Byl to středometrážní film pro brněnské televizní studio a o dva roky později tedy tutéž povídku realizoval Antonín Kachlík ve filmovém studiu Barrandov. Tak tolik dnešní soutěž. Příležitost vyhrát knihu budete mít opět za týden, pokud se tedy nezúčastníte jiné naší soutěže. No a už to nebudu napínat, čeká nás teď kapela Smoky. Pojďme na muziku. Pěkné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno.

Strmu k nám zpíval a dospíval ve 14 hodina 39 minut v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 22. srpna. Zemědělci v Kroměříži slaví konec hospodářského roku a na dožínky přijeli do podzámecké zahrady tisíce lidí. Jedním z nich také je také náš reportér. Vezmeme vás tam spolu s ním už za chvíli.

0: Dosečky, žnivovka, ožinek nebo obžínky, tak se jim říkalo v minulosti, my je však známe jako dožínky. V Kroměříži konec žní a hospodářského roku už 20 let slaví lidé z celého kraje společně. Je tam i náš reportér Michal Sladký. Michale, pěkné odpoledne do Kroměříže.
1: Hezké odpoledne. Já jsem právě teď stejně jako další tisíce lidí v Podzámecké zahradě, kde se od chvíle, kdy jsem dopoledne dorazil dožínkový průvod, odehrává hlavní část programu. Střídají se tady nejrůznější folklorní soubory. Právě teď za mnou možná slyšíte soubor Radovan z Napajedel. Hudební program je ale pouze jedním z lákadel. Velké vyžití tady mají i děti, pro které organizátoři připravili takzvaný zemědělský svět s naučnou stezkou, hrami, tvořením a objevováním. Spousta z nich si právě teď užívá bludiště nebo pyramidu ze slámy a také zrniště, což je jakási obdoba pískoviště, kde je ale místo písku zrní.
0: Michale, co ještě je v Kroměříži pro návštěvníky připravené?
1: Je toho opravdu velká spousta. Zájemci si tady můžou vyzkoušet, jak naši předkové dříve mlátili obilí cepem, projet se pod zámeckou zahradou kočárem nebo si nakoupit regionální výrobky na dožínkovém jarmarku, kde nechybí ani ukázky řemesel. Zamířit můžou lidé i na velké náměstí, kde je výstava zemědělské techniky. Celý program dožínek dnes zakončí koncert moravského písničkáře Tomáše Kočka. Zítra v 10 hodin se pak v kostele svatého Mořice uskuteční děkovná mše svatá za úrodu.
0: Lidé z východní Moravy slaví v Kroměříži konec žní 20 let. Jejich tradice je ale mnohem delší.
1: Určitě, dožínky patří mezi nejstarší lidové tradice. Jejich smyslem byla oslava ukončení sklizně obilí, které zajišťovalo obživu na další období. Většinou se odehrávaly na statku hospodáře, který měl povinnost žence pohostit a radovánky chasi zaplatit.
0: Jak už zaznělo, dožínky symbolicky zakončují žně, nabízí se tedy otázka, jaká je letos úroda?
1: Na to jsem se zeptal předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka. Podle něj jsou výnosy u všech plodin o zhruba 15 až 20% nižší než v minulém roce. Vzhledem k extrémnímu suchu ale očekávali horší výsledky, takže jsou poměrně spokojení, protože dobrá je i kvalita zrna. Zemědělce podle ředitelky komory Jany Brázdilové spíše trápí výkupní ceny, které jsou podnákladové, když je sráží levné dovozy obilí ze zahraničí. Takže hospodaří ve ztrátě.
0: Říká reportér Michal Sladký, který se do vysílání Českého rozhlasu Brno živě přihlásil z dožínek v Kroměříži. Michale, děkujeme, užij si dožínky a těším se někdy na slyšenou.
1: Rádo se stalo, na slyšenou.
0: No a my se teď pomaličku ze Zlínského kraje vydáme kousek dál, no kousek, pořádný kus do Itálie.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: To byla kapela Olympic a jejich písnička. Snad jsem to zavinil já v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 22. srpna 2026. První hodina dnešního odpoledního proudu se blíží do svého závěru. Přeci jenom se tam ale vejde ještě jedna pozvánka, tak to ve druhé polovině srpna se koná spousta akcí a třeba dnešní večer bude na desítkách památek patřit hradozámecké noci. Připojuje se i státní zámek v Uherčicích. S jeho kastelánkou Alenou Lisou o dnešním večerním programu mluvila redaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Čekají návštěvníky v sobotu večer třeba zajímavé přednášky, to mě velmi zaujalo. Jaké budou?
2: Budou dvě během toho večera. První začne v 17 hodin a to přednáška pana Koumara o cestování šlechty v 19. století. Protože cestování je věnován celý rok, který mapuje, jak šlechta cestovala během toho 19. a začátku 20. století. A protože jedním z velkých cestovatelů nejenom po Evropě byl i náš kníže Emanuel Colalto, který na počátku 20. století uskutečnil výpravu se svými kolegy do Habeše, tedy do Etiopie, tak nejenom si, že si fotografujeme jej tuto cestu připomínáme během prohlídkové trasy během celých prázdnin, tak i vlastně v rámci Hradozámecké noci bude přednáška o tomto cestování. No a na to navážeme o 19:30 přednáškou pana Reitera, který je významným znalcem netopírů z muzea ve Znojmě, který nám poví o netopířích koloniích, které se na zámku v Uherčicích nachází, ať už jsou to ty zimní nebo i letní kolonie. Máme tu docela velkou kolonii vrapence malého a pokud budou příznivé podmínky, tak budeme i moci v parku tyto netopíry pozorovat. No, aby návštěvníci nebyli úplně tak jako zahlceni všemi možnými informacemi, tak si vlastně budou moci projít zámek v takovém trošku netradičním osvětlení, protože zámek bude osvětlený spoustou svíček a bude mít takovou tu romantickou náladu.
1: No a na závěr nebude chybět ani pohádka.
2: Pohádka bude na nádvoří zámku, protože kdo může říct, že byl večer v kině na nádvoří zámku, tak jsme si připravili letní kino a letos bude toto letní kino S čerty nejsou žerty.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kočárovna v Blansku má novou střechu i prosklený vstup. Slováckem dnes projede 60 veteránů z auty i ze 60. let. Majitele psů v českých městech trápí ječmen myší. Dnes bude oblačno s možnými přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. V Blansku pokračují opravy kočárovny zámku. Vznikne tam nový depozitář měřící techniky nebo zázemí pro badatele. Řemeslníci dokončili nové stěny, krov i střechu a taky prosklený vstup do budovy. Další fáze prací popisuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
4: Pokračovat se bude na pracích na novém schodišti, budou se osazovat další příčky a skleněné výplně a budou pokračovat práce v interiéru a na ně potom naváže úprava okolí celé budovy s tím, že se bude dláždit celé prostranství i přístup k té kočárovně.
2: Vše má být hotové letos na podzim. Oprava bude stát 20 milionů korun. Dnes odstartoval 23. ročník závodů veteráni Moravským Slováckem. Zhruba 60

0: Sní karty.
1: Přemnožený ječmen myší trápí ve městech majitele psů. Suchomilná rostlina se rozmnožuje ostrými osinami, které psům působí vážné zdravotní komplikace. Ječmenu se daří díky suchu a trendu nesekání a mulčování trávníků.
2: Na Omar byla dost citlivá, ucukávala tou packou.
3: Diana z Prahy popisuje trápení své fenky Rozinky. Té na veterině museli kvůli osině ječmeny myšího ošetřit tlapku. Veterináře kvůli tomu vyhledají každý rok stovky majitelů psů, říká doktorka Natália Mazurová.
4: Povedala by som, že niekedy za deň ošetríme aj troch pacientov a niekedy za týždeň to môže byť klidne 10.
3: Ječmen myší se šíří snadno, pomůže jen včasné posekání, vysvětluje botanik Radoslav Koprna z Akademie věd.
5: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
3: Osiny se psům dostávají do očí, uší i pod kůži a způsobují jim hnisavá ložiska. Objevují se i případy, kdy pes osinu vdechnul až do plic. Josefína Báčová, Český rozhlas. Počasí.
1: Dnes na Jihomoravě čekáme proměnlivou oblačnost s možností přeháněk. K večeru začne oblačnost ubývat na mnoha místech až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž dnes bude mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli opravě silnice se zdržíte na silnici 1/52 mezi Brnem a Modřicemi. Ve směru na Modřice počítejte asi s 10-minutovým zdržením. Kolona se vytvořila na D2 na dojezdu do Brna, tam se zdržíte asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ještě jednou přeji dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno. V sobotu 22. srpna roku 2026 máme 4,5 minuty po 15. hodině a vstupujeme do druhé části odpoledního vysílání. V ní nás nemine pravidelné jazykové okénko Jiřího Trachtulce. Tentokrát ho zaujali psí kusy. Podíváme se ale také do světa medicíny a čeká nás 49. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme do místa označovaného jako Moravské Lidice. A na závěr pro vás budu mít pozvánky na aktuální akce, které můžete v našem regionu navštívit. K sobotní pohodě mám připraveny také písničky, které nestárnou. Janis Moras u mikrofonu, ať se vám dobře poslouchá.
6: Český rozhlas Brno.

0: Jdi za štěstím, zpíval nám Karel Gott v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme chvíli před 15:45 a to je opět čas pro pravidelné jazykové okénko Jiřího Trachtulce. Tentokrát ho zaujali psí kusy.
1: Tématem dnešního jazykového okénka budou psí kusy. Nejde vůbec o nějaké rozkouskování psa. Když někdo dělá psí kusy, tak činí něco nevhodného, často i divokého. Prostě vyvádí a řádí. Ve starší češtině totiž znamenalo slovo kus nejen díl něčeho, ale také věc, čin či záležitost. A v tom kusu znamenalo v té záležitosti a na ten kus pak na toto téma. Proč však psí činy? Jedná se o vyvádění podobné vyvádění mladých psů, kteří po nás skáčí či se nás snaží olíznout? Ne, přátelé. Musíme si uvědomit, že vztah našich předků ke psům byl jiný, než máme my dnes. Psům se připisovalo hodně negativního, ve starší češtině peský znamenalo hanebný či bídný a když se něco obrátilo ve psí, obrátilo se to minimálně k horšímu. Podobně vznikly fráze pod psa, psí počasí, psí dny, psí život a určitě by se našly další. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy s úsměvem zdraví Jiřík Tracht.

0: Amecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tichounkou a kraťounkou píseň o naději nám zahráli a zaspívali sourozenci Hana a Petr Ulrichovi. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes máme sobotu 22. srpna, čas 15 hodin 19,5 minuty a už za chvíli se vrátíme k jednomu z našich dopoledních vysílání minulého týdne. Pravidelným pořadem, který máme v rámci tohoto vysílání, je také zdravotní poradna a právě na zdravotní poradnu se podíváme a speciálně na střeva. Tak si na to počkejte, možná to nezní úplně lákavě, ale rozhodně to bude užitečné a praktické. Předtím však ještě trocha muziky, česká kapela Opět a Radeček ze Šumperska a také slovenská zpěvačka Maria Čírová naspívali nádherný duet Vloupám se, tak si ho užijte.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Od pondělí do pátku každý den po 11. hodině přicházejí do studia Českého rozhlasu Brno zajímaví hosté, kteří vždy dobře poradí, pobaví nebo přinesou inspiraci svým vlastním příběhem. Ve středu 19. srpna usedl k mikrofonu lékař Petr Vlček, který působí ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a věnoval se divertikulární chorobě, což je onemocnění, které postihuje část střeva. Mimo jiné vysvětlil, jak nemoc vzniká.
1: Divertikul je vlastně určitá výchlipka v tomto případě trávicího traktu. Ty divertikly jsou vícečetné. Jedná se vlastně, pokud bychom to měli popsat, o takovou výduť sliznice, která je oslabená tou strukturou střevní stěny, takže jedná se skutečně jenom o sliznici. Ta svalová vrstva je ochablá, takže umožňuje vlastně určitý výhřez té sliznice a tudíž je to takový, my říkáme locus minoris, to oslabené místo, které může vést k zánětům. Proč toto onemocnění vzniká, tak jednak oslabení té stěny střeva, která vlastně tudy procházejí cévy, které jdou vlastně ze závěsu střeva do té vlastní stěny střevní a to jsou takzvaná váza recta a kolem tady těchto cév vlastně dojde k porušení té svaloviny a skutečně vyřezává jenom ta sliznice. Na vznik těch divertiklů se ještě podílí porucha pohyblivosti toho střeva neboli motility, kdy plyny a stolice stagnují v této části trávicího traktu a to vede vlastně k tomu zvýšení vnitrostřevního tlaku a to vede právě tady k tomu prolapsu.
0: Celou poradnu s Petrem Vlčkem z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také na webu a v aplikaci Můj rozhlas CZ. No a důvod poslouchat hodinu předpolednem budete mít i od 24. do 28. srpna. Například už v pondělí se bude moderátorka Jarka Vykoupilová s Petrou Krejčovou věnovat přípravě zdravých svačin pro školáky. V úterý do studia dorazí uznávaný sochař Jiří Svoboda a ve středu bude jihomoravská krajská epidemioložka Renata Ciupek mluvit na téma posilování imunity před podzimní změnou počasí a o chorobách, které toto období provázejí. Ve čtvrtek se o své zkušenosti z vrcholového sportu i role trenérky podělí biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a pátek ten zase potěší včelaře. A já věřím, že teď potěším všechny fanoušky Báry Basikové, protože k vám letí její krásná písnička.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

To byla píseň Jehnědy a kapela Jelen, chvíli po půl čtvrté v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Už za chvíli zazní 49. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme do místa označovaného jako Moravské Lidice. Předtím však ještě zaspívá Marika Gombitová, Chlapci v pasci.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 7:07 a je tu 49. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Je tu tedy čas pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den ráno a v pátek i v tomto čase, tedy v sobotu odpoledne, kdy od září Michal Isteník opět přinese nové díly. Dnes vyrazíme za nevinnými oběťmi řádění na konci druhé světové války.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1945, říká se jim i Moravské lidice. V té době byla už část Moravy osvobozena od německých okupantů. Ti přesto na poslední chvíli dokázali zmasakrovat celou vesnici. V Javoříčku, ležícím poblíž Litovle, zůstala po jejich smršti z několika desítek budov stát jen škola, kaplička a jeden dům na samotě. A k tomu několik menších hospodářských objektů. 200 Němců, především z jednotek SS, Javoříčko obklíčili 5. května 1945 ráno. Pancéřovými pěstmi a fosforovými granáty ničili stavby, vyháněli a pobíjeli dobytek. Ženy a děti poslali pryč. Postupně popravili celkem 38 mužů starších 15 let. Nejmladšímu bylo právě o nich 15, nejstaršímu 76. Zabili i náhodného návštěvníka obce, který tam zamířil pro dřevo. Naživu nechali jen nejstaršího obyvatele Jaroslava Dokoupila. Musel se na řádění dívat, aby ho pak pro výstrahu popisoval ostatním. Věznění trvalo 6 hodin a poté se Němci, včetně členů komanda SS pro zvláštní použití, vrátili na nedaleký hrad Bouzov a do dalších míst, včetně Olomouce, která tehdy ještě na osvobození čekala. V Javoříčku muži, kterým se podařilo utéct si nebo nebyli v době teroru na místě, hledali společně s ženami a dětmi ostatky zabitých. Pohřeb se konal 7. května. Javoříčko dostalo neformální označení Moravské lidice. Otázkou zůstal důvod útoku v malé obci. Badatelé nejčastěji uvádějí propojení obce s partizánskou skupinou Jermak Fursenko, která na Moravě působila. A druhým možným motivem je necelý měsíc stará událost z hájovny poblíž Javoříčka. Jeden z partizánů, Grigorij Semjovič Litviško, v opilosti zabil Němku Hildu Viktorinovou, která tam žila, a její děti ve věku 2 a 4 roky. Paradox je, že ačkoliv manžel zabité sloužil v Německu jako šikovatel SS, ona sama se snažila partizánům pomáhat. Stejný partizán zabil také další místní lidi. Třetí možný důvod bestiálního vraždění souvisí s příchodem protipartizánského komanda právě na hrad Bouzov. O den dříve při průzkumu okolí při střetu s partizány přišlo o život několik mužů. Už na podzim 1945, kdy do Javoříčka na národní pouť dorazilo přes 20 000 lidí, zaznělo rozhodnutí obec podobně jako Lidice obnovit. Přispěl například zápasník Gustav Frištenský, kterého osud spojil s nedalekou Litovlí. Nad tím, jak účelně byly využity peníze poskytnuté také mezinárodními organizacemi, však dodnes zůstávají otazníky. Každopádně, kromě menší části obnovené obce, dnes stojí na místě i památník od sochaře Jana Třísky z Prostějova a muzeum najdeme v bývalé škole. Tam lidem, kteří třeba o tragédii netušili a jen míří do nedalekých jeskyní, pustí i dokumentární film.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 49. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej stejně jako ostatní díly i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v pondělí ráno.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
3: Snad jsem

0: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Večerem zhýčkaná zpívala nám Marie Rotrová na vlně Českého rozhlasu Brno. Já věřím a doufám, že jste zhýčkaní naším vysíláním v pozitivním slova smyslu samozřejmě. Tak blíží se nám 16. hodina, s ní závěr dnešního odpoledního vysílání, ale ještě než se zní závěrečná písnička, tak mám pro vás pozvánky, koná se toho dost a dost. Třeba v Brně je v plném proudu festival Spielberg 2026. Jeho součástí je i narozeninový koncert pěvce Štefana Margity, který letos slaví 70. narozeniny. Slavnostní večer se koná dnes a zazní tam árie, duety, předehry a mezihry z českých a světových oper skladatelů jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart, Petr Ilič Čajkovský, Giuseppe Verdi či George Gershwin. Začátek koncertu ve 20 hodin. V kostele Na nebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dýjí se dnes od 19 hodin koná zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podíjí. Koncert nese podtitul Varhaní kontrasty a představí vynikajícího rakouského varhaníka Johannesa Zeinlera, který s hlubokým zaujetím a interpretační brilancí provede posluchače napříč různými hudebními epochami. Program je poskládaný přímo na tělo Vranovským varhanám tak, aby předvedl veškeré technické i zvukové možnosti tohoto mimořádného královského nástroje. Tak tolik pozvánky, to, co vás čeká po 16. hodině, jsou samozřejmě čerstvé zprávy s Jitkou Uhnavou, ale už potom přispěchá Patrik Rozehnal se vězdnými návraty, těšte se na životní osudy našich známých herců a komiků, po 17. hodině je tu kulturní magazín Zelný ring a po 18. hodině přijde do studia opět Květa Navrátilová poblahopřát s vámi s písničkou. Mějte se pěkně, Janis Mora se s vámi loučí, těším se někdy příště naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písni

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V přírodních koupalištích v Letovicích a na Nových Mlýnech je stále nevhodná voda ke koupání. Víkendový jarmark na Moravském náměstí v Brně nabídne ukrajinské speciality i ruční tvorbu. Speleologové dnes otevřeli holštejnskou jeskyni pro prohlídky. V noci bude jasno, ráno místy mlhy. Noční teploty do 9 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Voda v přírodních koupalištích v Letovicích na Boskovicku a v lagunách Horní Novomlýnské nádrže je stále nevhodná ke koupání. Potvrzuje to krajská hygienická stanice, která na 5-bodové škále udělila oběma místům úroveň 4. Podle posledních měření voda představuje zdravotní riziko zejména pro děti, těhotné ženy a lidi s alergiemi. Na Moravském náměstí v Brně můžou lidé o víkendu podpořit ukrajinské tvůrce. Festival Brno buď láska tam pořádá charitativní jarmark s cílem propojit českou a ukrajinskou kulturu. Kromě hudebního programu nabízí organizátoři hlavně prostor pro vzájemné setkávání a seznámení obou komunit. Doplňuje ředitelka Ilnara Dudaš.
2: Bude možnost ochutnat ukrajinská jídla, zakoupit si nějaké předměty z ukrajinských řemesel, anebo zapojit se i do pletení maskovacích sítí, které bude zajišťovat na Moravském náměstí organizace Brno pro Ukrajinu.
0: Holštejnská jeskyně na okraji Moravského krasu je dnes až do 18 hodin otevřená pro návštěvnické prohlídky. Speleologové lidem doporučují vzít si pevnou obuv a vlastní světlo. Jeskyně objevily v roce 1966 a v oblasti dosud pokračují v průzkumech podzemí. Celá jeskyně je s výjimkou několika menších prostor zanesena říčními sedimenty.

0: V minulé sezóně ale hostoval v Karviné. S Artisem podepsal 4letou smlouvu. David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
1: Večer a v noci čekáme na jižní Moravě jasno nebo malou oblačnost, ráno místy mlhy. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty klesnou na 12 až 9 stupňů. Zítra čekáme až 25. Povane slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer místy dobré a ráno mírně nepříznivé. Biozátěž bude zítra mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli opravě silnice se zdržíte na silnici 1/52 mezi Brnem a Modřicemi. Ve směru na Modřice počítíte asi s 10-minutovým zdržením. Silný provoz je na D1 na obchvatu Brna v obou směrech. Můžou se tvořit i krátké kolony. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
3: Nebojte se, nemáte přece trému.
4: Já bych měl také malou otázku.
3: Prosím, jen se ptejte.
4: Já prosím, teď jsem tu nebo tam...
3: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
4: Cože? V rádiu Luxemburg?
3: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
4: No pánové, co teda?
3: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

aby měli jiné moly, rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby,

dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.

netvor. Jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jí nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jak

sotva se jí za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěnici?

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
3: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
4: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
3: Poslyšte.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
3: Je z prvního století.
6: To bude světová událost.
3: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
7: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tedy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
8: Lucerně prostě.
7: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
9: Ne domů.
7: No, Milda, ne domů.
8: Ne domů.
7: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
8: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
7: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z něj bylo. Nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A jedna zašla říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, proč já znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší módou nemo. Teď jsem dostal já záchvat svým.
10: Ano.
7: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni chtěli mysleli, že se perem.
7: No. Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
7: No. Ty
10: no
7: jsi po mně
10: čistil. No,
7: ano, v té on si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
10: Prostě.
7: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda pověděla, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtí a znovu.
11: To je pro nervy, no jo.
7: Pro psychiatra,
10: ano,
7: to je
10: ano, jistě. Jistě, to je pro psychiatra.
7: To nikdo nevysedí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
10: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
7: no.
10: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam. No.
2: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
12: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
12: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
2: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrdo práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li psohlavce, jestli trošku znáte starého hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka z Prodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živne slyšel? Ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
7: Zblázněl se, to je jídla pro celé město!
6: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kaplouni, půl tuctu perliček, tucet křepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřešný.
7: Aha, dost, aha,
6: jako
7: nezřešný.
4: Veš, slyšel jsi o zásla na osprávnou kříši, pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano, hotová vražda.
7: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
7: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
2: Tak jsem tady, no.
8: Koukám. Cože tě pustila?
2: Chtěl jsem ti vyhovět.
8: No máš zase nějaký průšvih.
2: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
8: No.
2: No počkej, počkej, vážně.
8: To tady dlouho nebylo.
2: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat? A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
8: Co ti píšou z té advokátní poradny?
2: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
8: Ukaž mi ten dopis.
2: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budeš čeživ, píš.
8: Šumár, já kolik si koupil těch kytek.
2: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
8: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
2: No, konečně.
8: No jo, konečně. Byla znásilněná.
2: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
8: Znásilnili nějaký mužský.
2: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
8: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
4: Prosím tě, pojď.
9: Ahoj, tato. To je Erika.
5: Já jí vedu ukázat paní domácí.
9: Dobrý den. Dobrý den.
7: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
9: Tak. Děkuji vám. Tak, moc to potřebuji.
7: Ne, vůbec to rád.
5: Tak pojď, no.
9: Děkuji.
8: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
7: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
8: Jsi musel líbat rukové.
7: Co učiní gentleman mého kalibru?
8: Ale prosím takové? To, vendech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
7: Já jsem volal.
8: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Brno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Štrosmana.

0: Doktore, já jsem volám, vy to neberete?
1: Já jsem se byl vyvenčit.
0: No. Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
1: No, hodej mě naučilo. Až vám budou 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
0: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
1: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
0: No, ten jsme dali taky.
1: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
0: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
1: Kluci, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
2: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
0: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
1: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
0: I hned.
1: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
3: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
1: Co se děje?
4: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to prosím, meritum věci.
5: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
1: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
0: No, to je přece stejný.
1: To není stejný.
0: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
1: To bych se neodvážil.
4: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
1: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
0: No ale to není jasný.
4: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly, a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
5: Naschledanou, paní sestra. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
4: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
1: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel se kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: Kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznil, že co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čeče, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klobou, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych snad...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
2: No. Pane Kopecký bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych
3: ještě samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to
2: nás vedám.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeme. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Že mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. Takový ten...
7: No, slovo, no, nech se vědět, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jste se tolikrát ženil?
5: No, to ani
6: ne. Ne,
5: ale jestli jste šťasten v manželství.
6: Šťasten.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá. A. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné. Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Lednici vědci vysadili ukázkové záhony s původními divokými druhy rostlin. Policie v Brně pátrá po 30-letém muži. Může být v ohrožení. Veselý nad Moravou slaví 770 let od první pečetní zmínky. V noci bude jasno, ráno místy mlhy. Noční teploty do 9 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Veřejná prostranství v Lednici na Břeclavsku nově zdobí 4 ukázkové záhony s původními planými rostlinami z okolní přírody. Vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity na nich testují zhruba 40 druhů a sledují jejich chování i estetickou hodnotu pro běžné zahradnictví, vysvětluje Jarmila Neugebauerová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
4: My vlastně těm lidem chceme ukázat, jak je naše příroda bohatá a které taxony rostlin se dají použít i třeba jako okrasná. Jsou to různé druhy divizán, jsou tu třeba i štírovníky, samozřejmě chrpa štírovník, mateří růžka.
3: Brněnští policisté pátrají po 30-letém Josefu Hermanovi. Informovali o tom na síti X. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte a může být proto v ohrožení. Je asi 170 cm vysoký a má tmavé vlasy a tmavé oči. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Lidé ve Veselí nad Moravou si tento víkend připomínají 770 let od první pečetní zmínky o městě. Součástí oslav jsou trhy, hudební a kulturní vystoupení nebo koncert v kostele svatého Bartoloměje. Tamní muzeum k výročí připravilo výstavu o zakladateli Veselského hradu, břeclavském komorníku Sudomírovi, popisuje mluvčí radnice Olga Svoják.
5: Vernisáž s historicky laděným programem proběhne v 17 hodin před muzeem na Bartolomějském náměstí. Atmosféru vernisáže umocní vystoupení šermířské a divadelní společnosti Memento Mori, která historické prostředí muzea doplní stylovým programem.
3: Orelská pouť na svatém Hostýně na Kroměřížsku dnes a zítra připomíná 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. Dvoudenní program nabídne tradiční závod do vrchu z Bystřice pod Hostýnem k vrcholu Hostýna, vícegenerační běh k Božímu hrobu, setkání praporečníků a orelské stráže, hlavní poutní mši a předání orelských vyznamenání.
0: Počasí.

0: úvodu Zelného rinku jste slyšeli vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barboru Dočkalovou. Sešli jsme se k rozhovoru, protože příští středu, 26. srpna, začne v Brně už pátý ročník Mezinárodního festivalu židovské kultury Štetlfest. Pětidenní festival přesáhne z Brna i do dalších míst a z našeho rozhovoru se dozvíte, co všechno a kde všude nabídne. Druhou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. Připomeneme si sté výročí narození brněnského rodáka, výtvarníka Pavla Brázdy. A v úvodu uslyšíte v repríze fejeton Dory Kaprálové Rozum a cit. Čte Růžena Dvořáková a k poslechu vás zve Alena Blažejovská.
1: Kdysi jsem v doslovu k antologii básní o Brně připsala větu: Brno je město, které není. Myslím, že takový nesmysl jsem mohla vymyslet jedině v době, když jsem v tomhle městě bydlela. Skutečně bydlela. V Židenicích na ulici Kuldova. Ve velkém prázdném bytě se čtvercovými okny, dlouhou temnou chodbou a s výhledem na hřiště, kde na zrazivělé lavičce před obchodem s potravinami se dávali bezdomovci. Z oken velkého prázdného bytu jsme pozorovali vlaky. Ano. Bydlela jsem tehdy ve velkém prázdném bytě na brněnské periferii. S miminkem, které je dnes dospělou ženou, a s bývalým mužem, který je dnes napůl starcem. Náš tehdejší bytný se jmenoval Saša Rozum. A myslím si dnes, že to on byl hlavní příčinou toho podivného stavu neskutečna, v jakém jsem se v tom velkém prázdném bytě s miminkem a bývalým mužem ocitla. Rozum byl skutečně z jiného světa. Mohl za to jeho těžký alkoholismus, ale i dojemně rozpačitá dobrota. Jednou do měsíce jsem s miminkem z našeho velkého prázdného bytu chodívala do jeho těžkým nábytkem přeplněného bytu s penězi za nájem. Chůze po schodech s dítětem v náručí a odhad, v jakém stavu Rozuma najdu. Rozum měl na sobě obvykle džínovou bundu, rifle a flanelovou košili, jako by ani nic jiného nenosil. Pokaždé byl smutný jako třínohý pes a pokaždé opilecky mumlal. Někdy dal mému dítěti svraštělé jablko. V kuchyni stál obrovský květináč s uschlou monsterou, všude se válely flašky od piva a popelníky se špačky. Život mu rozbila emigrace v Německu. Nevzpomínám si, kdo mi to říkal, ale vím, že o Rozumovi kolovaly mezi sousedy hotové legendy. Že s rodiči utekl jako 15letý do Augsburgu, začal tam pít, pak se všichni vrátili, ale tenhle zvyk Rozumovi už zůstal. Říkalo se o něm, že po pitce v bílovické hospodě zaplatil útratu za celou hospodu a ještě všechny na vlastní úhradu rozvozil taxíky domů. Hotový grof. Kníže brněnské dekadence 20 let po převratu s extravagantní vizáží chudáka. V opilosti dokázal vyznat lásku i nejubožejšímu bezdomovci. Jeho matka ho údajně vydědila a Rozum jen sbíral peníze za nájem. Ale já ho znám jinak. Když se nám narodilo dítě, co je dnes mladou ženou, přišel k nám a přinesl dítěti velkého plyšového čerta. S dojemnou nemotorností položil toho obskurně děsivého plyšáka do postýlky. Ten čert měl černočerné oči s nepřirozeně bílým bělmem, černé rohy a jinak byl korálově červený. Děsil mě, ale jak mé dítě rostlo, hrálo si s čertem čím dál častěji. Vzpomínám si na večery v prázdném velkém bytě, kdy čtu dítěti pohádku Jamese Joyce Kočka a čert a plyšový

čert leží mezi námi. Ručička mé dcery hladí čerta po tváři, jako by čert odjakživa patřil do naší rodiny. Jednoho dne k nám do bytu vtrhla Rozumova matka v kožichu. Můj bývalý muž, který tehdy ještě nebyl starcem, žil mezi tím už v Německu. A my se tam za ním taky chystali, já a dítě a plyšový čert. Měla jsem zápal plic, vyklízela jsem velký prázdný byt a musela jsem nejspíš vypadat dost zuboženě, neskutečně. Rozumová matka se mě zeptala, zda beru drogy. Odpověděla jsem v rozpacích, že píšu o knihách a hlavně o poezii, a Rozumová matka v mžiku změnila rétoriku. Nechtěla nás najednou vystěhovat z bytu a popřála nám naopak hodně štěstí a na závěr mi důvěrně pošeptala, že takovou ženu by si přála pro svého syna. Kdybych to nezažila, nevěřila bych, že se taková scéna mohla odehrát. Dosud si vlastně nejsem jistá, zda se mi to jen nezdálo. Nedlouho na to jsem se z Brna odstěhovala. Šla jsem spasit nerozumné manželství do ciziny. Odstěhovali jsme se do menšího, prázdného bytu v Berlíně. Žádný Saša Rozum tam na nás nečekal. Někdy se sama sebe ptám, zda Rozum ještě žije, zda ještě pije, zda hostí celou svou bílovickou partu. Vzpomenu si na něj pokaždé, když projíždím vlakem z Berlína do Brna. Otáčím se z vlaku za domem s velkým prázdným bytem ve čtvrtém poschodí a je mi to jasné. Pokud je Brno, musí být i Rozum.

0: Fejeton spisovatelky Dory Kaprálové četla herečka Růžena Dvořáková. Pak jste slyšeli píseň Lucie Dlabolové Rodná údolní, k níž napsala text právě Dora Kaprálová. No a co je na Údolní ulici v Brně? Ano, rezidence Café Kaprál, která vznikla z bývalého bytu rodiny Kaprálovy a která v průběhu jara a podzimu vždy nabízí bohatý kulturní program. A teď je na řadě rozhovor s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest se letos koná už po páté. Můžete připomenout, kdo je jeho pořadatelem?
1: Pořadatelem festivalu Štetlfest je židovská obec Brno, která ho pořádá prostřednictvím Centra židovské kultury Štetl. První ročník festivalu proběhnul v roce 2022 a od začátku jeho cílem bylo představit židovskou kulturu jako živou, nedílnou součást současného Brna. Dneska se festival rozrostl do takové míry, že je považován za největší akci svého druhu v České republice, možná i v celé Evropě. A co je na něm zvláštní, je, že je opravdu multižánrový, to znamená, propojuje historii, hudbu, divadlo, literaturu, architekturu, ale i současný život židovských komunit v České republice.
0: Symbolickým centrem festivalu se tentokrát stane prostor bývalé velké synagogy na nároží ulic Spálená a Přízová. Proč právě toto místo a co to konkrétně znamená? Co se tam v průběhu pěti festivalových dnů odehraje?
1: Na místě, které jste zmínila, které je vlastně, dejme tomu, na Dornichu za vlakovým hlavním nádražím, stála od roku 1855 brněnská velká synagoga, což byla velmi významná stavba jak z hlediska duchovního, tak i z hlediska komunitního. Zároveň to byl takový velký symbol období židovské emancipace. Nicméně bezprostředně po nacistické okupaci v březnu 1939 byla tato velikánská stavba vypálena nacistickými ordnery. A až donedávna, vlastně po celou tu dobu od toho jejího zániku, to místo bylo víceméně prázdné, bylo zanedbané, pusté, opuštěné a nebyla tam žádná připomínka toho, že tam takhle důležitá budova stála. A to se letos změní, nebo změnilo už a máme z toho velikou radost. A co je důležité pro festival je, že se právě na tomhletom místě, na parcele vlastně té bývalé nebo zaniklé velké brněnské synagogy odehraje podstatná část festivalového programu. Na začátku letošního roku došlo k podpisu memoranda a začal projekt, který jsme nazvali Velká synagoga ožívá. A jeho velmi důležitou součástí byl archeologický průzkum toho prostoru, který přednedávnem skončil a poskytnul nám velmi cenné informace o tom, jak ta budova vypadala, jednak z toho stavebního hlediska, o tom, jak třeba probíhalo to její zničení a podobně. A výsledky toho archeologického průzkumu budou samozřejmě součástí programu festivalu Štetlfest.
0: Tam někde bude stát i nový poeziomat. Je to tak, co z něj uslyšíme?
1: Poeziomat si myslím, že je věc, kterou posluchači veřejnost zná, protože v Brně už jich několik máme. Je to taková audio instalace ve veřejném prostoru, ze které si můžete libovolně pouštět nějaké audio záznamy, které v případě velké synagogy budou informovat o její historii nebo o historii židovské komunity v Brně. Zazní tam i třeba nějaké vzpomínky pamětníků, zazní tam liturgické zpěvy a zazní tam taky texty, které v letošním roce vznikly v rámci iniciativy nebo v rámci vytvoření almanachu textů současných českých autorů, které se právě vztahují k tomu příběhu Velké synagogy, takže i ty texty tam zazní.
0: A je tam i poezie, když se to jmenuje poeziomat?
1: Poezie, ano, je tam i poezie. Konkrétně tam zazní báseň od Bárucha Jakuba Plačka, což byl moravský zemský rabín, který právě působil v tomhle, v téhleté budově.

0: Tématem letošního ročníku festivalu jsou návraty. Kdo a co se k nám díky Štetlfestu vrátí?
1: Těch návratů bude hned několik a mě na tom baví, že ty návraty fungují obou straně. Že jednak se do Brna vrátí spousta příběhů a lidí, potomků významných židovských rodin, ale že se i Brno vrací tady k téhleté části své historie, právě k těm příběhům a osudům. To znamená, že se to tak hezky potkává. My jsme od začátku festivalu, už od toho prvního ročníku, měli vždycky jednu dramaturgickou linii, která se jmenovala Návraty do Brna, a zvali jsme potomky různých židovských rodin, které se nějakým způsobem vepsaly do historie města nebo třeba celého i regionu. A pro spoustu z nich to často bývá první příležitost, kdy se do toho města svých předků mohli podívat poprvé. A letos, protože je to teda ten pátý ročník, tak zveme hned potomky pěti židovských rodin. To znamená, že letos to bude opravdu veliké. Přijede rodina Plačkových, už jsem zmínila Barucha Plačka, to znamená, je to velmi, velmi intenzivně spojeno s tou velkou synagogou. Přijedou taky Kónovi, Furmanovi nebo potomci rodiny Šťastných a Léfbérů z celého světa, ze všech koutů.
0: Na festivalu bude představena vaše kniha Plačkovi, rabíni, vědci a svědci dějin. Co vás motivovalo k jejímu napsání a z jakých zdrojů jste čerpala informace?
1: Mně ten příběh, nebo ty příběhy, dá se říct, že by to byl jeden příběh, vždycky přišly fascinující, protože se na osudech jedné rodiny dají v podstatě velmi hezky a názorně převyprávět skoro celé moderní dějiny. Protože mezi příslušníky rodu Plačků najdeme, jak už jsem zmínila, zemské rabíny, významné průmyslníky, ale i třeba světově uznávané vědce. A myslím si, že se o nich ví míň, než by se zasloužili. To znamená, zpracovat ten příběh byla taková velká výzva. A co na tom považuji za velmi cenné, je, že se na vzniku té publikace podíleli právě potomci rodiny Plačkových, že s námi spolupracovali velmi úzce, dovolili nám použít materiály ze svých rodinných archivů a máme z toho velikou radost.
0: A ten podnět vyšel od nich nebo od vás?
1: Myslím si, že to bylo vzájemné, protože s potomky rodiny Plačků jsme v kontaktu nějakou dobu a nemyslela jsem si nikdy, že o tom vznikne kniha a že budu její autorkou, ale vždycky mě to přišlo fascinující. A vlastně se ukázalo, že je to i jako velká výzva, protože na jednu stranu ty příběhy jsou natolik zajímavé, že se mi zdálo, že se to vlastně píše samo. Na druhou stranu jsem stála před velkou výzvou, aby ta kniha neměla 16 svazků, tak abych tam zachytila to, co je podstatné, a zároveň se to udrželo v nějakém přijatelném objemu.
0: V programu je také vernisáž ilustrací vaší knihy od Petry Štětinové Goldflamové v galerii U dvou polívků. Budou tam vystaveny i po skončení festivalu?
1: S Petrou Goldflamovou Štětinovou jsme spolupracovali už loni na projektu Rabbi Feder Superhero, takže jsme letos navázali s velkou radostí. Její ilustrace jsou úžasné v tom, že dokáže tam vnést svůj originální rukopis, aniž by to bylo na úkor nějaké historické věrnosti, dejme tomu. Takže její ilustrace jednak k projektu Rabbi Feder Superhero a potom samozřejmě k Plačkům budou k vidění v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí a budou tam vidět i chvilku po skončení festivalu do 9.

0: Program Štetlfestu je nesmírně bohatý, takže nemůžeme vyjmenovat všechny jeho položky. Která místa jsou kromě prostoru bývalé velké synagogy hlavním dějištěm festivalu?
1: Festival se odehrává doslova po celém Brně. Velkou část programu hostí třeba divadlo Husa na provázku, potom samozřejmě slavné židovské vily Arnoldova, Vila Léfber, Vila Tugendhat, Vila Šťastny, Vila Vital nebo letos nově Vila Polansky, což je vlastně vila rodiny Šťastny na ulici Květná, blízko té slavnější Vily Šťastny. Protože chceme ukázat, že židovská historie není vlastně soustředěná jenom na jednom místě, ale že je součástí celého města.
0: A kam zamíří festivalový štetlbus?
1: My máme letos několik výjezdů v rámci programu a budou to konkrétně Alexovice, Ivančice, Brněnec a Svitávka. To jsou právě místa spojená s těmi rodinami jednak Plačků, jednak Léfberů a ostatních. Díky těm autobusům, které budeme vypravovat, tak návštěvníci během jednoho dne budou moct pohodlně navštívit i různé lokality mimo Brno.
0: A odkud výjíždějí ty autobusy?
1: Výjíždějí od Grandu a potom samozřejmě z těch míst, kde se budou třeba v Brněnci nebo ve Svitávce odhrávat ty konkrétní programy.
0: Co festival nabídne v oblasti divadla a literatury?
1: Co se týče divadla, tak tam máme dva takové veliké highlighty. Osobně si myslím, že takovým vrcholem, aspoň doufám, bude premiéra autorské divadelní inscenace, která se jmenuje Identita a vznikla speciálně právě pro ten prostor zaniklé velké synagogy v režii Hanky Mikoláškové. A přivezeme z izraelské Berševy inscenaci, která se jmenuje Goral Hagra, kterou uvede divadlo Fringe Theater. A to je příběh inspirovaný skutečnou událostí a zároveň velmi mystický, protože vychází z takového kabalistického rituálu. A myslím si, že to představení částečně bude takové jako experimentální, ale myslím si, že to bude intenzivní zážitek.
0: A vystoupí na festivalu ještě nějací další zahraniční umělci?
1: Samozřejmě, tak už jsem zmínila izraelské Fringe Theater a kromě nich se taky dost těším na vystoupení izraelské skupiny Malox nebo třeba DJ Kuronele. Máme tam i samozřejmě další zahraniční hosty, třeba amerického klezmerového hudebníka Jel Stroma nebo z blížšího zahraničí třeba slovenské Mojše Band, Michaela Satmáriho a

0: Štetlfest se také zapojil do celosvětového připomínání z tého výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Co konkrétně je na programu?
1: K Arnoštu Lustigovi a k tomu festivalu AL 100 ve spolupráci s nadačním fondem Arnošta Lustiga a Evou Lustigovou připravujeme takový rozsáhlý programový blok, který se odehraje v sobotu v prostorách Vily Léfber a začne autorským čtením vítězů literární soutěže Mladí humanisté. Budeme tam mít třeba taky workshop s spisovatelkou Markétou Pilátovou a právě s Evou Lustigovou, literární debatu o Lustigově díle s odborníky literárním historiky. Bude tam beseda s potomky Arnošta Lustiga, konkrétně s jeho vnuky. A večer budeme promítat dokument, který natočil Josef Lustig, syn Arnoštův. A ten dokument se jmenuje Můj fotr a jeho nejoblíbenější koncentráky.
0: To zní dost paradoxně, no, takový název.
1: Ano, i ten film je takový, ale myslím, že rozhodně stojí za vidění, aby jsme právě pochopili, proč se to jmenuje tak, jak se to jmenuje.
0: Detaily programu si mohou zájemci najít na internetu, ale na co vy osobně byste ještě ráda upozornila, na nějakou zajímavost nebo perličku?
1: Já si myslím, že Štetlfest se od ostatních festivalů židovské kultury liší v tom, že právě vzniká a vychází přímo z té brněnské židovské komunity. To znamená, říkáme občas, že jsme jediný festival, jehož program vzniká pod dohledem a za přímé účasti rabína. A i průběh toho festivalu vlastně podléhá tomu židovskému rytmu života, že třeba dodržujeme šabat. A letos poprvé vždycky děláme nějaké jakoby komunitní pořady právě třeba k zahájení nebo ukončení šabatu a podobně, ale letos se zahájení šabatu odehraje právě na místě zaniklé velké synagogy. Budeme tam dělat takový dlouhý šabatový stůl a je to příležitost pro všechny, které třeba zajímá, jak to probíhá, protože šabat, přestože probíhá každý týden, tak je považován za ten nejdůležitější židovský svátek. A kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může právě přijít do prostoru velké synagogy a všechno se to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění, takže to je taková věc, kterou já považuji za unikátní a moc se na ně těším.
0: Tak moc krát děkujeme za pozvání.
1: Děkuju.

0: To byl rozhovor s Barborou Dočkalovou, která nás pozvala na pátý ročník Mezinárodního multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest. Začíná příští středu a potrvá do neděle. Uslyšíte na něm i kapelu Der Schönste Gop a kdo ví, třeba i píseň Hopkele.
1: Český rozhlas Brno.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno. A v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
2: Jana Soukupová,
3: Brněnské mordy, díl druhý,
2: Romeo nebo vrah? Dobrovolná smrt milenců, k níž jsou bok po boku dohnáni, když jim společnost či rodina nepřejí, je známa ze Shakespearea, ale i z Jehnic kousek od Brna. Podobný případ se stal na konci srpna 1926. Jenže, co když to bylo všechno jinak? Co když se chtěl milenec jen zbavit nepohodlné milé? A navlékl svůj černý skutek tak, aby zapůsobil jako milenčina sebevražda. 23letý Bohumil Černohlávek, budoucí dědic rodinného hospodářství, si tehdy vyhlédl 18letou Bertu Pernicovou. Její maminka Ludmila byla vyhlášenou porodní bábou. Sama však porodila 14 dětí a za své si vzala ještě další 3. I když někteří potomci zemřeli v raném věku, početná rodina měla jistě hluboko do kapsy. Bohumilovým rodičům se Berta vůbec nezamlouvala. Byli přesvědčeni, že by si jejich bohouš zasloužil majetnou nevěstu. Berta a Bohumil se ovšem scházeli dál, navzdory jasné nevůli, zejména ze strany Jinochova otce Františka Černohlávka, který na Jehničku proslul jako surovec a věčně vzteklý člověk. K prosazení své vůle se neštítil žádných prostředků, aby ze svatby dvou mladých lidí sešlo. Nejenže Bertě vyhrožoval, kdykoliv ji v Jehnicích potkal, ale řada svědků vypověděla, že synovu partnerku vedle nadávek a pomluv na ulici dokonce stloukl a čekával na ní s připraveným bičem. Šířil obvinění, že je Berta lehká holka, která si chce vzít jeho syna jenom pro peníze. Vše vyvrcholilo 30. srpna 1926, kdy oba mladí lidé navštívili taneční zábavu v hostinci Antonína Potomského v nedalekém Ořešíně. O půlnoci Bohumil Bertě navrhl, aby šli už domů. Cestou k blízkým Rakovcům svoji dívku přemluvil, aby si s ním sedla na blízkou mez. Vytáhl řeznický nůž, který předtím tajně sebral v kuchyni zmíněného hostince, Bertě podřízl krční tepnu i dýchací trubici. Na místě vykrvácela. Bohumil si pak ublížil na krku a na rukách. Jeho zranění byla závažná, nikoliv však smrtelná. Obě těla našel dělník Antonín Kopeček z Ořešína, který tudy jel brzy ráno do práce. Berta ležela na zádech, s hlavou vychýlenou, silně zakrvácená na obličeji a hrudníku, na krku zela hluboká rána. V ruce držela bílý kapesník. Mladík ležel vedle ní. Kopeček zavolal jehnické četníky i doktora Kasalického z Řečkovic, který Bohumila Černohlávka nechal odvést na kliniku doktora Petřivalského v Brně, kde zraněného mladíka zachránili. Těžko však říct, zda to byl pro vraždícího Romea šťastný okamžik. Před soudem byly zmíněny i zvláštní okolnosti. Někteří svědci například potvrdili, že oba milenci spolu bývali vždy veselí a jakoby bezstarostní. Berta toho roku cvičila dokonce na všesokolském sletu v Praze. Pitva jejího těla navíc potvrdila, že žádné zranění nebylo způsobeno v sebeobraně. Vše nasvědčovalo tomu, že skutečně zemřela dobrovolně nebo vrahovi naprosto důvěřovala. Pitva odhalila také jednu zvlášť překvapivou věc. Berta Pernicová byla panna. O to horší odsudek čekal rodinu Černohlávkových za to, že o Bertě po celé vsi šířila pomluvy jako o poběhlici a tím ničila vyhlídky na její vdavky a další rodinný život. Bohumil Černohlávek při výslechu v nemocnici vypověděl. Milovali jsme se, bránili nám být spolu, neviděli jsme jiné východisko. Vzal jsem nůž a pak jsme se šli projít. Procházeli jsme se a pak si sedli do trávy a dohodli se, že když spolu nemůžeme žít, můžeme spolu umřít a že to uděláme hned. Tím se vlastně plně doznal, že právě on Bertu zabil. Věc tedy nebyla pro četníky nijak složitá. V dochovaném dopise ovšem vrchní státní zástupce vylíčil i jejich mnohačetná pochybení. Například zasypání kaluží krve jehličím na místě činu, což znemožnilo další šetření, nebo fakt, že majitel nože, řezník Macháček, sebral vražedný nástroj a očistil jej od krve. Také tělo Berty Pernicové bylo ještě před ohledáním a soudní pitvou předáno rodině, která je umyla a převlékla ze zakrvácených šatů. Ty navíc vyprala a znehodnotila tak poslední důkazy. Zkrátka už nebylo možné zjistit, zda se na místě vraždy nepohyboval ještě někdo jiný. Každopádně Bohumilovo přiznání vedlo brněnský soud k vynesení trestu smrti oběšením. Ten byl ale po odvolání změněn na 10letý žalář. Jistou zvláštnost lze vyčíst i z Bohumilových dopisů z vězení, v nichž se ani jedinkrát nezmiňuje o Bertě a jejich vztahu. Otec František byl za takzvané veřejné násilí a nadsti utrhačství vůči Bertě Pernicové odsouzen na 4 měsíce s 3letou podmínkou. Pravidelně se však obracel na prezidenta Masaryka s žádostí o milost i o zkrácení trestu pro svého syna. Uváděl, že teď není nikoho, kdo by se postaral o staré, nemocné rodiče a upadající hospodářství. Lakotný sedlák musel zaplatit jak pohřeb nešťastné Berty, tak veškeré soudní výlohy. Dobové noviny o něm psali. A otec? V jeho strhané tváři usedl trvalý žal. Trvalé výčitky svědomí mstí jeho krutost a bezcitnost k dítěti. Dnes mu nejsou peníze ničím. Tisíce se rozkutálely a v ochuzeném statku rozhostil se výhružný smutek, připomínající denně nešťastného syna, dohnaného typickou selskou lakotností až na hranici popraviště. Ani propuštění syna na svobodu rodině Černohlávkových velké štěstí nepřineslo. Strhaný a zestárlý otec se sice dočkal synovi ženitby i narození vnuka, ale život v rozpadajícím se statku nebyl zřejmě žádná idyla. Bohumil tam pobýval s rodiči, o které se snad i staral, ale pamětníci z Jehnic vyprávěli, že sám chodil jako tělo bez duše. Nakonec 24. května 1969 ve věku 66 let ukončil svůj život skokem pod vlak. Jestli ho tížilo svědomí, nebo na něm zanechala stopy léta vězení, to už zavál čas.
3: Zpívající vrah. Případy zpívajícího vraha, lupiče a sadistického psychopata Leopolda Pausera vyvolávaly svého času velkou pozornost jak obyvatel, tak i dobového tisku. Odehrály se na více místech. Nicméně jedna z jeho obětí byla nedlouho před slavným 28. říjnem 1918, tedy vznikem samostatného Československa, nalezena ve svratce u splavu v dnešní brněnské části Komín. Pauser se tehdy s několika kumpány vracel co by zběh z italské fronty. Když je 30-letý strážmistr Josef Macourek ze Šabovrské stanice, jenž měl za úkol po dezertérech pátrat, požádal, aby se legitimovali, muži ho obstoupili a Pauser četníka brutálně zavraždil. Na těle oběti se při pitvě našlo údajně 27 bodných ran. Vrahovi bohužel řádění usnadnil i sám četník, který si ani proti takové přesile na temném břehu řeky nepřipravil zbraň. Pachatelé pak mrtvolu obrali o karabinu, revolver, brašnu i boty a tělo vhodili do řeky. Vyšetřování dostal na starost inspektor Pistauer z brněnské kriminálky. Na Leopolda Pausera přišel za pár týdnů vlastně náhodou. Při vyšetřování loupežného připadení v domě u bývalého magistrátního rady Rybky v Jundrově. Zločinec se totiž na krádeži domluvil s Rybkovým domovníkem Františkem Plškem a služebnou Klotildou Krupicovou, kterou na oko svázal, aby ji neuvedl v podezření. Jenže klíč od vily, který Pauserovi domovník půjčil, zapomněl potom v zámku dveří. Oloupený rada Rybka okamžitě poznal, komu klíč patří. Měl je totiž očíslované, uvádí Bronislava Janečková v historii českého zločinu. Domovník se sice bránil, že klíč zapomněl, když šel do hospody, jenže v jeho bytě našli četníci část ukradených věcí. Plšek se pak přiznal, že byl s Pauserem také v den vraždy strážmistra Macourka. Četník prý chtěl Pausera jako dezertéra zatknout, ale ten se bránil bodlem, píše Janečková a přidává jistý paradox, že kdyby Pauser policistu nezavraždil, oslavovali by ho po převratu pár dní na to jako hrdinu, který odmítl bojovat za císaře pána. Brzy poté našli vyšetřovatelé u zběha jak zbraň, tak boty zavražděného. A nakonec se i sám k mordu doznal a prozradil své další společníky, rovněž vojenské zběhy. Ti však vypověděli, že četníka ubodal sám Pauser. Jednou ranou mu dokonce probodl i helmu na hlavě. Přesto byl Pauser díky milosti prezidenta TG Masaryka odsouzen pouze k doživotnímu žaláři, ačkoliv za tak ohavnou vraždu se tehdy běžně uděloval trest smrti. Jenže, než nad ním 8. února 1922 padl rozsudek zemského soudu v Brně, začal Pauser se svými hereckými etidami. Zatímco ostatní obžalovaní František Plšek, Klotilda Krupicová a Pauserovi bratři Jakub a Josef, kteří mu pomáhali s loupežným přepadením u Rybky, byli odsouzeni do věznice na 3 až 6 let, Pauser trávil dny v psychiatrické léčebně ve Štenbergu, líčí Janečková. Ten chlap tam rozčiloval úplně všechny a psychiatři si dlouho lámali hlavu nad tím, jestli je nebo není blázen. Co je k takovým uvám vedlo? Opakuje stále totáž slova a nenechá se ze svého mluvení vyrušit otázkami. Ukazované předměty však nepojmenuje a nechce je vydat. Opakovaně tvrdí, že je mu 11 let. Zní jeden ze zápisů psychiatrů o Pauserovi z 19. listopadu 1920. Dříve klidné chování se změnilo na výstřední. Ve dne v noci zpívá nebo ječí. Občas se chová zcela rozumně a ptá se, jak dlouho bude ještě v léčebně držen. Žádá opakovaně, abychom ho poslali na dovolenou. Na protest pak stojí celé hodiny na židli a zpívá. Zapsali lékaři o několik dní později. Nad Pauserovou diagnózou doktoři váhali 2 roky. Spekulovali mimo jiné o posttraumatickém stresu z války. Jenže zpívající vrah byl divoké stvoření prý už jako dítě. Ani ve věznici Mírov Pauser se svými projevy nepřestal. Trpěl zde údajně záchvaty, napadal spoluvězně i strážné, řval a proto byl poslán zpět do ústavu choromyslných ve Štenbergu. Odtud po 11 letech dne 13. března 1930 uprchl. Před útěkem ukradl jednomu chovanci civilní oblek a prádlo a v časných ranních hodinách napadl strážného, kterému sebral klíče. Podle všeho choromyslnost jen předstíral, napsala Janečková. Po Pauserově útěku byl v Ratiboři zavražděn obchodník Josef Dames. Jehož mrtvé tělo bylo nalezeno posazené u plotu v parku s bodnou ranou v srdci. V témže parku a rovněž posazený u plotu s ranou v srdci, se zakrátko našel teprve 15-letý student Jan Celer. Obchodník Rauske v Nidově útok nožem do hrudi přežil. Popis zločince odpovídal Pauzerovi. I když trojnásobného vraha nakonec dopadli, bylo jasné, že nebýt váhání psychiatrů, soudních znalců a také amnestie prezidenta, mohly být ušetřeny dva životy. Shrnuje v historii českého zločinu Janečková a dodává, že zpívající vrah zemřel v mírovské věznici nedlouho poté, 22. února 1933, ve 40 letech na tuberkulózu kostí. Za zmínku jistě stojí, že o památku na nešťastnou oběť první Pauzerovy vraždy strážmistra Josefa Macourka se takřka 100 let po události postaral spolek Četnická stanice Bílovice nad Svitavou. Jelikož v místě činu nebyla žádná připomínka skonu četníka, vybrali jsme místo u řeky přibližně v místě, kde byl četník vhozen do svratky. Vylíčil člen spolku fotograf Josef Schlesinger. Po sbírce mezi členy vyrobil jeden z našich kolegů kříž a ten jsme osadili tabulkou s vylíčením činu. Vstyčili jsme ho 13. září 2013 za účasti celé četnické stanice, upřesnil. A přidává další okolnosti. Byl zde natáčen i seriál Velká válka pro Českou televizi. Bohužel dělníci, co zde později upravovali břeh, kříž vyrvali a pohodili u silnice. Naštěstí jel kolem kolega na kole a upozornil mě. A taky kříž stále u nás v depozitu. Až bude příznivější konstelace, hodláme ho opět dát na stejné místo. Strážmistr Macourek si připomínku zaslouží a zneuctění jeho památky je smutné.

To byl druhý díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný.

další písni kapely Der Schönster Gob bych ráda připomněla, že 21. srpna 1926 před stolety se v Brně narodil výtvarník Pavel Brázda. Po vyloučení z Akademie výtvarných umění z politických důvodů v roce 1949 se stal nekompromisním odpůrcem komunistického režimu a tvořil v soukromí, bez možnosti vystavovat. Pocházel z rodiny brněnského advokáta a předáka agrární strany Osvalda Brázdy. Pavlova matka, rozená Eva Koželuhová, byla dcerou Heleny Čapkové, sestry Josefa a Karla Čapkových. Po smrti manžela se Helena Čapková, tedy výtvarníková babička, provdala za básníka a diplomata Josefa Palivce. Pavel Brázda byl od dětství obklopen moderním uměním a od 11 let kreslil a maloval. Zajímala ho i vážná hudba, jazz a literatura. Z politických důvodů se však musel živit v dělnických profesích. V lepším případě si pak i s manželkou vydělával ilustrací lékařských odborných knih, botanických publikací či archeologických nákresů. Po roce 1989 objevila Pavla Brázdu a jeho skryté výtvarné dílo širší veřejnosti Revolver Revy. Pak už následovala řada výstav a ocenění. V roce 2008 dokonce medaile za zásluhy udělená tehdejším prezidentem Václavem Klausem. V únoru 2013 ji však Pavel Brázda pro nesouhlas s Klausovými postoji vrátil, čímž se stal prvním oceněným po roce 1989, který státní vyznamenání vrátil. Zemřel v prosinci 2017 v Praze. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce a

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brněnská Mendelova univerzita testuje možnosti ochrany hospodářských zvířat před vlky. Most Šmejkalka na D1 v noci opět uzavře zátěžová zkouška. Festival Spielberg dnes večer patří narozeninovému koncertu Štefana Margity. V noci bude jasno, ráno místy mlhy. Noční teploty do 9 stupňů. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Mendelova univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat před útoky vlků. Skupina chovatelů v Promovském výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků, například lankový, síťový, elektrický anebo ohradník s takzvanými fladrami, což jsou pásy textilií. Vysvětluje ekolog a expert na velké šelmy Miroslav Kutal.
4: Potrvá ten projekt 2 roky a slibujeme si od toho to, že bude mít stát vlastně i chovatele přesnější informace o tom, které typy ohradníků jsou skutečně účinné proti útokům vlků a které má do budoucna smysl finančně podporovat, aby se nevynakládaly zbytečně peníze na něco, co třeba není funkční.
3: Most Šmejkalka na D1 v noci na zítřek opět uzavře zátěžová zkouška. Proběhla i dnes v noci. Během dne byl most na hlavním tahu směrem na Brno průjezdný. Most při zkoušce zatížilo 8 plně naložených nákladních vozů a přitom přístroje měřily prohnutí mostu při zatížení a třeba vibrace. Luděk Hubáček z ředitelství silnic a dálnic uvedl, že výsledky budou jasné až po druhé části zkoušky, která skončí zítra ráno. Pokud bude vyhodnocení v pořádku, začne o 1. zářijovém víkendu přestavba mostu. Kurzů první pomoci se i v letošním školním roce zúčastní 14-letí a 17-letí žáci základních a středních škol na Vysočině. Výuku bude financovat hejtmanství a podílet se na ní bude i hasičský záchranný sbor. Na 14-leté čeká 10 hodin výuky. 17-letí si první pomoc zopakují ve 3 hodinách. Učit se budou například zastavit krvácení, používat automatický defibrilátor nebo ošetřit zlomeninu nebo úraz hlavy. Kurzy začnou v říjnu. Své letošní 70. oslaví tenorista Štefan Margita dnes večer i na hradě Spielberg. Na velkém nádvoří vystoupí se sopranistkou Janou Šrejmou Kačírkovou a za doprovodu Filharmonie Hradec Králové, kterou povede dirigent Jan Kučera. Návštěvníky čekají ukázky z domácích a světových oper. Upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
5: Posluchači se můžou těšit na výběr z oblíbených a známých českých i zahraničních oper a operet uslyší árie, duety i předehry z opera.
0: Počasí.
3: Večer a v noci čekáme na jižní Moravě jasno nebo malou oblačnost, ráno místy mlhy. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty klesnou na 12 až 9 stupňů a zítra čekáme 25. Povane slabý severozápadní až západní vítr a biozátěž bude zítra mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda se stala na silnici 55 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí. Na místě jsou záchranáři. Neprůjezdný je jeden pruh, počítejte s možností zdržení. A silný provoz se na D1 na obchvatu Brna směrem na Vyškov. Zdržíte se asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestačí.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a Valčík, Františka Kohoutka, Antonína Perničky. Večer přichází. Já věřím, že vás za to píseň příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Bohuslav, na Slovensku slaví Tichomír. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. No a teď už písnička další. Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák, Ťuky ťuky na okénko a Valaška.

0: Písnička nám dozněla, pojďme si poslechnout paní Mirku z Brna. Dobrý podvečer.
1: Tak ještě jednou, dobrý večer, paní Květuško, zdraví vás Mirka z Brna.
0: Ano.
1: Tak já bych dnes se chtěla připojit k řadě gratulantů a poslat pěknou písničku a přání. Naším oslavencem je dnes paní Naděnka Koláčková z Modřic, která se dožívá v plné svěžesti 79 roku. Mm-hmm. Abych to trošku rozvedla. Je to naše kamarádka, s kterou trávíme hezké chvilky v přírodě, spolu s naší bezvadnou partou turistů, bo se setkáváme třeba doma na posezení na kartách a je nám spolu moc dobře. Ona dobře ví, že Drahuška, Marta, Zdenka z Rajhradu a Mirka z Brna se na každé setkání moc těšíme. Také spolu jezdíme do Lázní, do Luhačovic, do Lednice, kde trošku poopravíme ta naše těla a jede se dál tak nějak.
0: No, ano.
1: Ještě teda musím podotknout, že Naďa je zdatná zahrádkářka v Modřicích a věnuje tomuto koničku hodně času.
0: Ano.
1: Nadi, přejeme ti jen to dobré, abys byla pořád tak veselá a k tomuto nezbytné zdraví a štěstí. Tak ano. To ti přeji, jak už jsem jmenovala tvoje kamošky, Mirka, Draha, Marta a Zdenka. Paní Jiřinko, končila bych, takový mě napadl citát Jana Wericha, že dobré, krásné přátelství je součástí šťastného života. Tak ano. Nadi, ať máš toho štěstí co nejvíc. No a vám, paní Květuško, moc děkuju a chtěla bych vám říct, to vám teda řeknu, že váš hlas a jak to moderujete, tak to je opravdu pohlazení. Ráda vás poslouchám.
0: Tak vám...
1: Takže, ano. No, tak to by bylo tak zhruba všechno. Moc vám děkuju a někdy zase naslyšenou.
0: A já vám také velice děkuji, moc si toho vážím. A jenom jsem vám chtěla říct k tomu, jak jste říkala o tom přátelství, že máte takovou tu, jak se říká, takovou skupinu,
1: partu.
0: No, ano.
1: No,
0: tak,
1: ano.
0: Že vám to úplně závidíme.
1: Ano,
0: protože
1: opravdu.
0: Někteří z nás, kteří jaksi se upsali práci a ono to zpívání a vůbec tady, takže to člověk jaksi nemá na spoustu věcí čas, až mě to úplně někdy mrzí a tak vám to jako v dobrém
1: já
0: vám to
1: vím.
0: Závidíme.
1: Ale Květuško, my máme rádi slovácké písničky a my si taky u těch karet, to není jenom tak. To jsou písničky,
0: ano.
1: Přiťukneme si na zdraví a je to moc fajn.
0: Tak to má být, no tak to je úžasné.
1: Tak nějak.
0: Tak vy jste takovou naší posilou, teď jste nás tak trošku posílili a ukázali nám, jak na to.
1: No, to mě těší. No tak ano. Nemáme už doma ty mužské, no.
0: Ano,
1: tím je
0: rozumím
1: to taky,
0: tomu,
1: víte, no. Že bychom se víc třeba drželi doma, no ale takhle si to opravdu zpestřujeme a je to moc fajn.
0: Ano, tak já vás moc zdravím, přeji vám krásný večer a se vám daří, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.
0: A teď vítám ve vysílání paní Květinku z Pitína. Halo, halo.
2: Pěkný podvečer. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. Vás paní Navrátilová, zvukového mistra a všechny posluchače. Zítra má narozeninový den půlkulaté manžel Vilém Hochman z Pitína. Rodák. Být štěstí, zdraví, pohodu přeje manželka Květinka a celá rodina. Velkou radost manželovi udělal náš švagr ze starého Hrozenkova. Velký dík a zaletí do Borší z Ublatnice manželům Hrošíkovým a Nelince, kteří přivezli švagra do Pitína. Písničku manželům Urbánkovým do Křepic, do Miroslavy Hladkovým, Koktavým do Nivnice, panu Blňkovi Uhrovi a mamince do Dolního Němčí, Maruse Žemlové na Vysočinu a všem našim přátelům. moc děkuji, paní Navrátilová. Písnička od Viléma patří vám a vašemu zvukaři.
0: Ano, a ode mě přání pro pana Viléma všeho dobrého, hlavně hodně zdraví, ať se mu daří. Ano,
2: ano, děkuju.
0: Také, vyřičte, no, prosím, nebo jestli poslouchá. Takže,
2: poslouchá, ano.
0: A já to vím, že má narozeniny, protože samozřejmě, že v klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín ho tam mám na zítra, takže...
2: Ano.
0: Takže tak. Zítra mu budu také přát ještě jednou.
2: Také. Ano. Tak děkuju moc krát. Pěkný podvečer vám přeji. Naschledanou.
0: Tak a teď si dáme písničku Staré psaníčko, Miloslav Richard Procházka, Anna Žilková a Žadoviáci.
3: Český rozhlas Brno.

0: Valčík nám dosněl a pěkný valčík. A já vítám paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, koho tam máte. A všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěli bychom s manželem poslat písničku do Lanžota, do Němnice, do Miroslavy a do Otnic. Všem přátelům přejeme jim krásný a pohodový večer u Katička. To jim přejí Marie a Zdeněk z Moravce. A tato písnička, paní Navrátilová, bude také pro vás a vaši kolegyni nebo kolegu. A děkuji a zase někdy naschledanou.
0: Ano, také. Přeji vám vše nejlepší a dobré. Naschledanou. A teď se přeneseme do Miroslavy. Vítám paní Aničku.
2: Krásný večer vám přeju, paní Navrátilová, a samozřejmě všem posluchačům. Paní do Moravce bych chtěla paní Marii poděkovat za četné pozdravy a popřála bych jim taky hodně štěstí a zdraví především. No ale vím, že se v rozhlase nic neutají a proto všichni víme, že zítra Vilémek Hofman z Pitína narozeniny slaví. Takže přejeme s mým manželem Jindřichem hodně štěstí, zdraví, pohodu, nikdy žádnou nehodu, úsměv do tváře, ať se vše podaří a nikdy se nic neskazí. Tomu přeji Hlávkovi z Miroslavy. Slavím, zdravíme také jeho ženu Květinku a děkujeme za pozdrav. No a samozřejmě všechny přátelé a známé, ať se všem daří, ať všichni mají krásné dny a takovou naději v krásný život a pohodu. A to přeji také vám samozřejmě a všem lidičkám dobré vůle. Mějte se moc hezky.
0: No ano, i vy.
2: Neděli, přeji
0: paní Aničko, tak jak jste oslavila ty narozeniny? Dobře to všecko dopadlo?
2: Narozeniny já mám v březnu, ale oslavovali jsme diamantovou svatbu.
0: Jo, diamantovou svatbu.
2: Dožili jsme se, diamantové svatby s manželem. No, ale na tu oslavu ještě dojde, protože teď v těch prázdninách jsou takové ty dovolené a všichni jsou rozlítáni po tom světě, po cestách, takže až bude trošku klidu, tak
0: se do toho pustíme. Tak, já jsem se zeptala předčasně, tak omlouvám se.
2: Ne, je to v pořádku, všechno v pořádku. Moc děkuji, že jste se stala.
0: Ano,
2: a že máte, že teda jste v obraze, to je obdivuhodné, protože tolik posluchačů a být v obraze.
0: Ale tak už je to tak, že za ta léta, když je to vlastně 22 let, nebo já nevím kolik, už je to strašně moc roků, tak no. To už jsme opravdu ta rozhlasová rodina.
2: To je pravda.
0: S mnohými,
2: dobrá,
0: že ano.
2: A dobrá rozhlasová rodina.
0: A dobrá, výborná. Určitě.
2: Mějte se moc
0: také.
2: Krásně.
0: A se vám daří.
2: A hezkou neděli a hezký večer všem. Naschledanou.
0: Napodobně naschledanou. Tak a přátelé, teď si dáme si tady přání, která tady mám. Vážená redakce, prosím vás o zveřejnění blahopřání k narozeninám. Dnes se dožívá můj bratr František Pacas z Borkovan, 79 let. Tak doufám, že to jméno dobře. František Pacas, je tu opravdu takto napsáno, z Borkovan. Přejeme mu hlavně zdraví, které velice potřebuje, ale také spokojenost a pohodu v rodině. Ať si všichni připijí skleničkou bílého jásavého vína. To všemu jménem celé rozvětvené rodiny přeje jeho sestra Miluška z Modřic. Tak, předali jsme a já tady mám ještě další přání nachystáno. Tak zítra 23. srpna slaví své 20. narozeniny Ondřej Slovák z Lidečka. Ondra hraje na trubku v dechové hudbě Lidečanka a muzika je jeho velkým koníčkem. Proto mu přejeme pevný nátisk a ještě pevnější zdraví a ať se mu i nadále daří ve studiu na vysoké škole a ať se mu splní všechny jeho sny a přání a vždy dojede ze svých cest na motorce v pořádku. To vše přejí mamka, taťka a sestra Klárka. Tak, my jsme to předali a budeme hrát další písničku. Nepijano, nepi vodu, moravská lidová, Miroslav Blaha zaspívá a cymbálová muzika Jaroslava Čecha doprovodí.

0: Moravská Lidová dozněla. Pojďme tady na e-mailovou poštu. Takže dobrý den, ráda bych nechala zahrát chlapcům Františkovi Černochovi a Kubovi Kubalovi Dozdounek, aby jim šlo betonování stropu od ruky. Večer to zapijeme. Děkuji a hezký den. Takže ano, my jsme to odvysílali. Tak pojďme dále. Máme tady další přání. Takže hezký sobotní podvečer. Včera 21. srpna se dožil významného životního jubilea 60 let výborný muzikant Tonda Adamec ze Suché Loze. Přejeme mu pevný nátisk na křídlovce, hbité prsty při hře, na oblíbené harmonice a radost z dechové hudby. Přání posílá bratr Joška a sestra Jana s rodinami. Tak jsme předali, no a pojďme dále, máme tu další přání. Dobrý večer, dnes má svátek kamarád a muzikant, starosta obce Boršice u Blatnice, pan Bohuslav Vávra z Boršic u Blatnice. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina. Muzikanti dechové hudby Boršičanka, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak také jsme předali a hrajeme další písničku. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská, Čižmičky a Gloria.
1: Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tak a jsme zpět, pořad blahopřání s písničkou a já si tady vezmu telefon napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
3: No, dobrý den, paní Navrátilová, dovolala se Jeřábková z Kostic.
2: Ano, vítejte, paní Jeřábková.
3: No, včera jsme oslavili narozeniny mojeho zeťa, 21. mě narozeniny, je to Milan Kuja z Lužic. A 7. srpna oslavila narozeniny jeho sestra Jana Hegnarová, také z Lužic. Tak já jim přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, hodně lásky od svých milých. Jana Hegnarová nech má radost vnoučat a hlavně, aby byli všetci celé rodiny zdravé, šťastní a spokojení a k tomu také Boží požehnání. A my jsme vždycky slavívali ještě jedného oslavenca v tento měsíci a byl to jejich taťka. Bohužel už není mezi nama, tak na něho vzpomeneme, ten mýval 13. To bylo 7., 13. a 21. ty narozeniny. Tak já také takovou vzpomínku na něho pošlu, protože byl také váš posluchač a rád měl dechovky, takže to
2: ano,
3: je...
2: Ano,
3: ano. Ano, rád opravdu to poslouchal a měl vždycky z toho radost. Tanečník byl veliký, dobrý a tak já mu také pošlu tu písničku tam navrch. A paní Navrátilová, já bych chtěla ještě tu písničku poslat všetkým, hlavně babičce Kujovej, která to také je vaša posluchačka veliká. A já bych to chtěla poslat všetkým mojim dobrým známým a nech jim to udělá radost a ta písnička, nech se mají dobře všetci.
2: Dobře.
3: A také mějte, paní Navrátilová, dobře, buďte hlavně zdravá, také šťastná a spokojená.
2: Ano, já vám děkuji a přeji vám samozřejmě to též.
3: Také, paní
2: Navrátilová. Ať se vám daří.
3: Také, nech se vám daří.
2: Ano. Nashledanou. Nashledanou, paní Jeřáková. Tak a já tady připojím ještě e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak pojďme na ní. Dobrý večer. 19. srpna měl svátek kamarád pan Ludvík Kadlček z USA, rodák z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Lenka, dcera Lenka s rodinou, dcera Monika s přítelem, sestra Boženka s rodinou, sestra Jiřina s rodinou, bratr Jaroslav s rodinou a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk s maminkou. Tak to je jedno přání, pojďme ještě na jedno. Tak a 19. srpna měl také svátek kamarád a muzikant pan Ludvík Stojaspal z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a také muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Takže to jsme přidali a budeme hrát další písničku. Pavlovické zvony, Moravěnka nám zahraje a jdeme na to.

0: Tak dozněl nám valčík Pavlovické zvony, zpívala nám Jarka Kachyňová, já jsem se k ní připojila za doprovodu Moravěnky a já jenom chci ještě dodatečně říct, že Jarka Kachyňová slavila teď přednedávnem své narozeniny, tak ještě jednou všechno nejlepší. Tak a pojďme na další přání, ale já tady vidím, že nám bliká telefon, vezmeme napřímo. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý večer, to ta Jana z Prachic.
0: Takže já, prosím, ano.
1: Já bych chtěla poslat, prosím vás, že z Uherského Hradiště do nemocnice, v nemocnici leží náš farář Josef Opluštil.
0: Ano.
1: Tak bych mu chtěla pozdravujeme ho Kročilovi a Šmidovi, Filipek Patriček a všichni Kročilovi Prachit, ať se brzo uzdraví a vrátí brzo zdraví.
0: Ano, dobře. Výborně.
1: Někdo to tam vyřídí.
0: Ano, ano.
1: Otec je v nemocnici po Praze.
0: Ano, tak ať to všechno dobře dopadne a držíme palce a hodně zdraví. Ano.
1: Jo, pozdravujeme.
0: Tak jo. Paní Jano, já se rozloučím, děkujeme za telefon. A pěkný večer. Nashledanou.
1: Ano, já také vám.
0: Ano, ano. Tak a pojďme tady na e-maily. Dobrý den, prosím o pěknou písničku do Moskovic u Prostějova pro Gabku Jurákovou k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti. Ať si v životě šťastná, přeje babička Dana z Květné. Zároveň písnička potěší v Uničově pana Jardu Kašpara s přáním pevného zdraví, klidu, pohody a brzké uzdravení. Za vyřízení moc děkuje. Takže to bylo jedno přání a pojďme ještě tady na další. Tak dnes prosíme o písničku, kterou bychom rádi poslali do Žerotína Marušce Liskové, která dnes slaví své hezké narozeniny. K tomu jí přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody. Ať si ještě dlouho užívají s Vojtíškem milované dechovky, za kterou jezdí široko daleko. Ta vždy dobije energii a pohladí po srdíčku. Blahopřejí Anička a Karel Dolfovi a písnička ať potěší i Vojtu, Helču, Jardu, Bémovi a všechny ostatní přátelé. Tak, to bylo další přání a my půjdeme ještě tady na jednu vzpomínku, kterou tady mám. 22. srpna 1911 se narodila milá babička Marie Varmužová, rozená Pokorná. Dětství prožila v Králově Poli se sestrami Aneškou a Malčou. Měla bratry Gustu Jana a vychovala dvě dcery, Janu Buřilovou a Helenu Kopčanovou. Byla v domácnosti a zamilovala se do Alojze a zemřela náhle ve věku nedožitých 59 let. Vzpomíná vnuk Honzík, Bohunka Prokešová a toť vše. Takže to byla vzpomínka, kterou jsme tady předeslali Honzíkovi, který vzpomíná vždycky na své blízké a budeme hrát písničku. Tak Při měsíčku Polka a Miločanka.

0: šikovná půlka nám dozněla a pojďme tady na přání, které tady mám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou, a kterouže žala naše Anička, lidová polka a mistřiňanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak, juch, ano, polka nám dozněla, žala naša Anička. Pojďme na další tady e-mail, který tady máme. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné a písničku pro radost posílá kamarád Broněk s maminkou. A bude to polka Kamže si ty frajárečko, Jan Slabák, Pavel Smíral a Moravanka.

Tak vážení a milí, mám tady vzpomínku na konferenciéra, moderátora, hudebníka, scenáristu a režiséra Eduarda Hrubeše. Narodil se 27. prosince 1936 v Brně. Navštěvoval soukromé hodiny hry na klavír a trubku, dále pak teorie hudby, harmonie a skladby. Sám se naučil na kytaru a banjo. Jeho moderátorská kariéra zahrnovala oblíbený televizní pořad z roku 1969 Pokus pro dva s Olgou Čuříkovou. Po roce 1985 uváděl Kavárničku dříve narozených a v ostravském studiu Tak neváhej a toč, jemuž vymyslel i název. Spolupracoval s Marií Rotrovou na jejich pořadech jako scénárista. Působil jako konferenciér koncertů skupiny Green Horse, taneční orchestru Československé televize, orchestru Václava Hybše a Ladislava Štajdla, KTO a Komet. V letech 1978 až 95 byl uměleckým vedoucím velkopopovické Kozlovky. Zemřel právě před 5 lety 22. srpna 2021 v Terezíně. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého doktor Jan Boleslav z Tišnova. A už poslední písnička Jiří Klein, Miroslav Jaroš, Maminčin hrníček, Josef Zíma, Jindra Střítezka a dechová hudba Suprafonu.

0: Tak a máme za sebou krásnou písničku a nedá se nic dělat, náš čas se, přátelé, naplnil. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky u zámecké kašny, kterou pro vás hrají kumpánovi muzikanti. Přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V přírodních koupalištích v Letovicích a na Nových Mlýnech je stále nevhodná voda ke koupání. Některým infekcím u dětí po návratu do školy podle epidemiologů příliš zabránit nelze. Policie v Brně pátrá po 30-letém muži, který může být v ohrožení. V noci bude jasno, ráno místy mlhy. Noční teploty do 9 stupňů. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Voda v přírodních koupalištích v Letovicích na Boskovicku a v lagunách Horní Novomlýnské nádrže je stále nevhodná ke koupání. Potvrzuje to krajská hygienická stanice, která na 5-bodové škále udělila oběma místům úroveň 4. Podle posledních měření voda představuje zdravotní riziko zejména pro děti, těhotné ženy a lidi s alergiemi. Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Některým nákazám ale podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nelze. A to kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečně odolnou imunitu.
2: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
3: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
4: S vyšším věkem, myslím v té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
3: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
5: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
3: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Brněnští policisté pátrají po 30-letém Josefu Hermanovi. Informovali o tom na síti X. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte a proto může být v ohrožení. Je asi 170 cm vysoký a má tmavé vlasy a tmavé oči. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. První podzemní kontejnery můžou začít využívat obyvatelé Velkého Meziříčí. Hnízdo město zprovoznilo u obchodního domu, takzvané kotvičky. Při rekonstrukci centra Velkého Meziříčí vzniknou ještě další. Dělníci upraví okolí, aby nadzemní část zapadla do prostředí, vysvětlil starosta, nestraník Alexandro Skaminaras.
6: Dlažební kostky, které vidíte hned vedle, se vlastně seříznou a nalepí na ten kryt tak, aby vlastně ta plocha se scelila a jediné, co bude prozrazovat, že v podzemí se něco odehrává, tak je vlastně ten rám kolem dokola.
1: Počasí.
0: Večer a v noci čekáme na jižní Moravě jasno nebo malou oblačnost, ráno místy mlhy. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty klesnou na 12 až 9 stupňů a zítra čekáme až 25 stupňů. Povane slabý severozápadní až západní vítr a biozátěž bude zítra mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Poruchané auto omezuje provoz na D2 na 36. kilometru ve směru na Brno. Částečně zasahuje do silnice. Projížděte se zvýšenou opatrností. Zdržíte se na silnici 1/52 na cestě z Mikulova směrem k rakouským hranicím a to asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje, protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úřední,

0: a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli, ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
1: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
0: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a z Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano, a samozřejmě není to tak jednoduchý, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele. Když

loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detendr, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detendr jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem i hned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty hořčicky celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
3: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
3: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vědní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
3: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký pojení červená patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti, nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkové, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plynivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivně právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Cládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, žatecký červenák. Některý jsou odolnější hubovým chorobám, některý mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti molům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumol, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantohumolu, který má zase antikarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako Vital jako zdravý, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sebe takový krásný pocit, jsem doma, jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oľača. Během posledních 6 let v našem pořadu se mimo jejiných hostů vystřídali mladé Němky. Pia Šak, Jule Šalik, Ziri Schumacher a Charlotte Henny. Měli společné to, že byli v Česku na dobrovolnických ročních stážích, které se konaly v rámci spolupráce české společnosti Živá paměť a německé dobrovolnické nadace Aktion Zinezeichen Friedensdienste, což v překladu znamená akce smíření mírové služby. Dnes dodávám ještě jedno jméno, Ida Drexler.
2: Ja jsem z Düsseldorfu a končila jsem škole minulý července. Jmenuje se Geschwister-Scholl-Gymnasium. Já chci studovat historie a slavistické studie.
1: Podle programové platformy je cílem stáží snaha aktivně odčinit vinu minulosti a skrze dobrovolnickou práci v zemích, které trpěly pod nacistickou okupací, vytvořit znamení smíření a přispět k trvalému míru. V běžném životě to znamená pomoc seniorům, přeživším obětem totalitních režimů, zvlášť nacismu, v jejich domácnostech. Ale i řadu jiných činností. Ida Drexler nám popisuje, kde a co dělá.
2: Bydlím v Ústí nad Labem, ale pracuji taky v Praze.
3: A pracujete i v Ústí nad Labem?
2: Jo, v Ústí a v Praze.
3: Jak často jedete do Prahy?
2: 2 dny v měsíc.
3: A je to zábava?
2: Jo.
3: Co děláte v Ústí nad Labem?
2: Pracuju jako dobrovolnice v Živá paměť a navštívím starší lidi. Nakupujeme nebo vaříme a se bavíme.
3: Povídáte si?
2: Jo.
3: A co vážíte?
2: Ovocní knedlíky.
3: Yeah. A to jste uměla v Německu?
2: Ne.
3: A chutná vám?
2: Ano.
0: My a oni.
1: S Idou Drexler mluvíme o tom, co dělá jako německá dobrovolnice v kontaktním centru společnosti Živá paměť. Zatím víme, že se naučila připravovat knedlíky s meruňkami a jahodami. A s borůvkami?
2: Borůvky, ano.
3: Kdo vám ukázal ten recept?
2: Jedna klienta z Živá paměť, hodná paní, a vaří velmi dobře.
3: A ještě něco vás naučila? Ještě nějaké jídlo umíte?
2: Smažený sýr.
3: To vy v Německu nemáte?
2: Ne, nemáme.
3: Tak to rodina bude nadšená, když se vy vrátíte a ukážete. A řekla jste, že ještě jdete kupovat? Když chybí nějaké slovíčko, co děláte?
2: Jo, musím nakupovat sama a s klientou.
3: Ta hodná paní například, když je s vámi, ona vám pomůže a vysvětluje.
2: Jo, těžký je český a mluvit český, rozumět český, jo.
3: V Živé paměti vy ještě něco děláte, že jo?
2: Jo, děláme akce pro klienty. Musím organizovat kreativní kroužek nebo výlety.
3: Kolik tam máte klientek?
2: V Ústí jsou asi 12 klienti, ale navštívím ještě 4 paní doma.
3: A většinou jsou to starší dámy?
2: Ano.
3: A mohli by být vaší babičkou?
2: Jo.
3: A jsou hodné?
2: Jsou velmi hodné.
3: Teď mi prosím vysvětlite, proč jste se rozhodla přijet do České republiky a pracovat pro Živou paměť.
2: Končila škole a chtěla jsem jít do ciziny a taky ráda pomáhá lidem, kteří potřebují.
1: Hezké velkorysé myšlenky. Ida vsadila právě na organizaci, která má dobré zkušenosti a dlouhou tradici v zahraniční spolupráci.
2: Organizace se jmenuje ASF, Aktion Sühnezeichen EMJO je partner organizácie k živá pamäť.
3: A vy ste tam členkou?
2: Jo.
3: A mladí lidi mají zájem o takové práce?
2: Jo, my sme 12 dobrovoľníce v všechny České republice.
3: Měla jste na vybranou, byla ještě možnost do nějaké jiné země odjet?
2: Jo, ASF taky má dobrovolníci v Francii, Belgii, USA, Řecku, Polsku, moc.
3: Více zemí. Jak to, že jste se rozhodla pro Českou republiku? Je to vaše přání?
2: Protože byli v Düsseldorfu a je blízko v Neznala jsem moc východy
3: země.
2: A proto já jsem tady.
3: Znala jste nějaké české slovo?
2: A české slovo žádné. Nic.
3: Kdo vás učil česky?
2: Mám české lekce online. A taky klienti mě učí česky.
3: Řekla jste, že přijíždíte do Prahy dvakrát měsíčně. Co děláte, prosím vás, v Praze?
2: Děláme kreativní kroužek nebo výlety a cvičení na gumě. Taky mám práce v Ústí v muzeum. Tak pracuji v muzeum a ve živá paměť.
3: Tak vy jste hodně zaneprázdněna.
2: Praha je velký, hezké město.
3: Je hezčí než Düsseldorf. To byla diplomatická odpověď. Byla jste na nějakých výstavách nebo v muzeu nebo něco takového?
2: Viděla jsem staré město a Karlovy most a taky jsem byla v Národním muzeum. Byli jsme v planetárium.
3: Kromě těch knedlíků, co jste se během pobytu naučila? Co představuje ten pobyt?
2: Učila jsem se trochu česky a taky pracovat se starší lidi. Jo, bylo dobrý. A taky bydli sama a bez moje rodiče.
3: Tak to je pěkná zkušenost. A bylo něco, co se vám nelíbilo?
2: Zima v Ústí nebylo hezky.
3: V Düsseldorfu občas je také zima, pokud vím.
2: Jo, ale Ústí není moc hezký v zimě.
3: V Ústí nad Labem je zajímavé divadlo. Byla jste tam?
2: Ano, viděla jsem Popelka balet.

0: Oldřich Plátník především koordinuje kontaktní centra společnosti Živá paměť v Praze, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. A také se stará, aby němečtí dobrovolníci s úspěchem zvládli své úkoly. Ptala jsem se, co to celkově obsahuje.
1: Zajišťování nějakých volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit a pro klienty, jako jsou tréninky paměti, kanisterapie, psychoterapie, kreativní kroužky, což samozřejmě zajišťují tady dobrovolníci většinou, jazykový kurzy, já teda vedu angličtinu a dobrovolníci němčinu, tím, že v Praze bývá tak 13 až 15 akcí za měsíc, v Ústí nad Labem 2 akce za měsíc a v Českých Budějovicích 1.
0: Proč jste se rozhodl právě pro práci v živé paměti?
1: Moje babička byla přeživší oběť nacismu, totálně nasazená. Když jsem u ní trávil prázdniny, tak příběhy z totálního nasazení byly takové pohádky, které mi říkala. A když se mi naskytla možnost nejdřív externě učit angličtinu v živé paměti a potom i tam nastoupit nejdřív na částečnej a i na plný úvazek, bylo to vlastně něco, co mě dělá, řekněme, šťastným. Můžu zpříjemňovat vlastně podzim života lidem, který si myslím, že si to zasloužej, a můžu kooperovat s dobrovolníkama, který jsou sami o sobě obrovský obohacení a jeden z velkých důvodů, proč to dělám.
0: Co vám přináší ta spolupráce s cizinci?
1: Mě to jakoby dělá daleko šťastnějším v té práci. Můžu mít možnost se vždycky na rok vlastně seznámit s nějakým člověkem. Je to úplně nový, vidím tu jejich otevřenou mysl a oni jsou opravdu ochotní pomáhat českým seniorům. Vlastně být tady na rok za velmi, velmi nízkou finanční podporu, tak je pro mě úplně fascinující vlastně ten proces toho seznamování s novým člověkem. Má to i svý negativní stránky, jako je vždycky konec toho roku, protože za ten rok si vlastně na toho člověka zvyknete. Doufám si říct, že máme docela přátelský vztahy vždycky a pak vlastně ten člověk vám odejde a přijde novej.
0: Ozývají se vám potom?
1: Jsme v kontaktu docela často. Já vlastně občas jako informuju, co se děje u nás, informují mě a oni sem jezdí docela často. Samozřejmě dělá mi to radost.
0: Jak vaši klienty přijímají mladé Němce?
1: Těší se na ně a já řeknu, že je milujou. Oni opravdu si na ně zvyknou tady, to loučení taky občas provází slzy a já, když vidím to nasazení, nedá mi to neříct. Například Ida ten rok nebylo v plánu, že bude tolik alternovat v Praze, ale já jsem jí poprosil, jestli by nám mohla pomoct v Praze a ona si doslova adoptovala naše klienty v Praze a oni adoptovali jí, takže ten vztah je hrozně hezký a taky nabíjí entuziasmem do té práce dál.
0: Zbývá důležitá otázka pro Idu Drexler a to je, jak dlouho ještě bude s námi.
2: Můj rok tady končí v 30. srpna.
0: Tak to se máme rozloučit.
2: Jo.
0: Jo? A bude vám líto?
2: Ano, jo, jsem smutná.
0: A budete pokračovat v Düsseldorfu?
2: Nevím. Dovedu si představit, že budu dál pracovat jako dobrovolnice se starší lidi.
0: Co se vám tolik líbí na starších lidech?
2: Jsou moc hodní a taky nemají moc stres a mluví moc o její životu.
0: Co řeknou vaši rodiče, když se vrátíte?
2: Moje rodiče myslí, že je dobrý, že jsem tady. A moje maminka taky pracovala jako au pair v Francii. A moje rodiče taky mají ráda Česka.
0: A čekají na vás. A já vás teď řeknu auf Wiedersehen.
2: No jo, naschledanou.

Ida Drexler se samozrejme teší na rodinu, kamarády a na nemecký jazyk. Díky zdejší stáži už má, jak se říká, jeden slovanský jazyk v kapse, což bude výhodou pro jej budoucí studium slavistiky. Že jde o základy a že skloňování zatím není dokonalé, je zanedbatelné ve srovnání s významem její práce u nás. Přeji všechno dobré oběma hostům. U příštího pořadu Mia Oni se na vás, milí posluchači, těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O registraci kandidátů do letošních komunálních voleb musí úřady v celém Česku rozhodnout do dneška. Motoristé neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, už by nemělo pršet, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Registrační úřady v celém Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předcházejících řádných komunálních volbách před 4 lety kandidovalo v celém Česku přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou letos 9. a 10. října. Ve třetině obvodů budou lidé také volit nové senátory. Silničáři budou v noci na neděli opět testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na kilometru 24 ve směru od Prahy uzavírají právě teď. Objížďka vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do rána do 8 hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
2: Stavba další etapy tramvajové tratě v Olomouci by mohla začít v příštím roce. Tramvaje zatím končí u zastávky U Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat dál k ulici Jižní. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
4: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel do Slavonina se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavi se dnes v nejvyšší domácí soutěži minimálně do večera posunuli do čela neúplné tabulky. V pátém kole totiž doma vyhráli nad Slováckem 2-1 a mají k dobru bod na druhou Slávii. Tu ale čeká vršovické derby z Bohemians. Duel v Edenu začal před několika málo minutami. Na třetí příčku v tabulce Oskore za obhájce titulu se vyhoupil Liberec díky výhře ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta vyhrála v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, postupně ojedinile mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojedinile mlhy, během dne přechodně až oblačno a jen na horách ojedinile s přehánkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu do 18 kilometrů za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Pozor teď na severu Čech, na trase Most Teplice jsou problémy v Bílině, a to v Bílinské ulici. Pokračuje tam vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděly Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jäger Ball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje

0: třešní, jako třešní královna.
1: Třešňová královna.
0: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
1: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
1: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
1: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
1: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
1: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojice, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběh

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
4: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
3: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
3: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
4: Etiopský císař.
3: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
4: Jste odjeli do Etiopie tedy?
3: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
4: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
3: Po rojících.
4: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
3: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
4: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
3: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
4: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
3: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů. Že? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
4: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
3: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
4: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
3: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
4: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
3: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
4: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
3: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
4: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
3: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
4: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
3: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na svátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že jste si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl, kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo? Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A, jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce, v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli v Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady na ten, a nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou?
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když přijel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematické, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildprantů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policisté dnes dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Lidé mohli naposledy navštívit budovu invalidovny v pražském Karlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už bez deště, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Policie večer dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku, informovala o tom na síti X. Muž je podezřelý z napadení 42leté ženy, která utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji museli přepravit do nemocnice. Podle policie se jednalo o konflikt mezi rodinnými příslušníky. Případem se dál zabývají kriminalisté. Českou republiku včera odpoledne a pozdě večer zasáhl velmi vydatný déšť. Na většině míst v Čechách spadlo většinou mezi 15 a 40 mm srážek. Nejvíce zapršelo ve středních Čechách a také na severu Čech. Upřesní Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenaly Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 mm, stejně tak jako Luční Bouda, Pomezní Boudy 89 mm.
0: Od pondělí 24. srpna nepojedou autobusy mezi Palkovicemi a Frýdecko-Místeckou částí Chlebovice, informuje o tom krajský koordinátor dopravy KODIS. Silnice bude uzavřená kvůli výstavbě chodníku a dlouhodobá výluka potrvá do odvolání.
3: Změny se týkají linek 315 a 316, které nebudou zajíždět na zastávky Palkovice, Podhůří, U Kožuchů a Adámek. Lidé by měli před cestou autobusem sledovat výlukové jízdní řády. Časy odjezdu se oproti pravidelným jízdním řádům mohou lišit. Z Palkovic František Kuča, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v Praze v Karlíně. Příští týden tam začnou rozsáhlé opravy. V budoucnu budou nové stálé expozice, multifunkční sál a také návštěvnická centra.
4: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
5: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
4: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
5: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
6: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
5: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
5: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po chladné noci, kdy čekáme ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, bude zítra přes den převážně slunečno, tedy jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně oblačno a pouze v oblasti hor ojedinělé s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Blanensku, přesněji na trase Voděrady Drnovice. Osobní vozidlo tam narazilo do stromu, na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
1: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
2: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuju, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
1: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
2: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
2: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se při

0: napravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho skvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cennou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit. Pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rerich Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadské pouště, z odchovny a byla tady používána k odchovu sokolovitých dravců, těch Rerichů Loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějakou lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rerich Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety, je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti, jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rerich Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám buď malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Železniční koridor u Benešova poničili vydatné deště, provoz je tam stále omezený. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zadlužení České republiky se v příštím roce zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne téměř na 640% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Řekl to dnes v televizi Nova. Dodal, že Česká republika bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda české vlády nezmínil. Už dříve ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to dnes potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí pouze po jedné koleji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic za ten přesný rozsah škod, se ještě bude posuzovat.
1: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, potvrzuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
4: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029. Sport.
1: Český útočník Patrik Schick skóroval v dresu německého Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezony. 30-letý fotbalista, který po letošním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně ujedinile mlhy a bude docela chladno, ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ujedinile mlhy, během dne přechodně oblačno, přehánky ujedinile v oblasti hor. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu, o rychlosti do 18 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 na Benešovsku je na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava je kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Motoristé musí použít objízdné trasy. Uzavírka tam potrvá do rána do 8 hodin. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
6: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
5: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
6: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
5: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
6: Kde pracuje?
5: V Ypsilonce.
6: Tam má hodinu.
5: Nemá.
6: Co to je? To přece není normální.
5: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
7: Ano. Správně.
8: Ano.
7: Konec vlády jednoho Lábuse.
9: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
10: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
9: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví. Když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na Davítělece takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu, spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena a říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím k té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem všichni dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábo, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka totiž pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl

0: podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jeřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
2: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
3: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
2: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, Gelé Royale, lalalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.
4: Já to nevydržím. To je moje spůřete.
2: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
5: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné psst.
6: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
6: Koho?
3: Dobrou knihu.
7: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
2: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
6: Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
6: Mámo, flek!
3: Červená!
6: Flek!
3: Zelená!
6: Flek!
2: Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše. Ta píše.
2: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
8: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
4: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
8: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
8: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
8: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
1: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
9: Co blbneš, člověče?
10: Je.
11: Ono to vyrábí hračky.
9: zkusím s botou.
10: Je, Martičko! Martičko, podívej se, povedlo se to. Tahle to by nedokázal ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
1: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už to takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplch, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režiséři už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazovali do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, nehrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodného, a oni mi dali tak strašně hodného koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou v divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to bylo divný, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíčkou takový spásný nápad, jestli teda smíte souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo na... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste se nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
7: Taky nadálku.
5: Taky nadálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se zůstane.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řekl, udělala Ježíš Maria. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará. Jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
2: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normálu. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
2: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
2: No, teď už to bylo tak 140 na... Těch 88, tak nějak, no to.
4: Zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, jo, ano.
2: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
3: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
2: No, vážnějc, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně to... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
3: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
2: No byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
3: já myslím, jako nebyl
2: jsem. Ne, nebyl.
3: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
2: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
3: Všechny, co užíváš.
2: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dno taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
3: Ty bereš všecko preventivně?
2: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
3: A ty bereš 8 druhů prášku různej?
2: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako, ne, tak to jsem, takže, no, takže.
3: To byl prášek, který jsi neznal.
2: Ten jsem ještě právě neznal.
3: A chtěl jsi ho zobnout.
2: Chtěl jsem si zobat.
3: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
2: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
3: A zastavilo se to, jo?
2: Jo, mám
3: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
4: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože za prvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni Mustrakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo, kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
5: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
6: No, no, tady se jí práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
5: No, a dál?
6: Dál už nic.
5: Tak se na něj šla blbě.
6: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klid, mě už to nebaví.
7: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nám zbude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
9: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
9: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
4: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
14: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
15: To je právě na aerobik, to je zřímá.
13: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
16: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro hostice. Točka, ale čumáku je celá vesnice.
17: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
13: No jo, no, no, no, no, no,
17: cože, nahý, no to byla zkouška, to se zkoušelo.
13: Nahý jsme tam nebyli.
17: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
18: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
17: V gumákách a s vídlem a z vás žádný jítel nebondli.
19: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
13: správně.
17: Dostanete za to prémie, tak o co jde?
19: Ať se nechají.
17: Ne,
20: Vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
17: To jsme si nerozuměli teda, tak ode. Gabino, pochováš se? Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
19: Vidíte, ho kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
16: A je to prémít, ať se zvykne
17: za nás. Co jste se zbláznili, že nás zbláznili? Lidi! Lidičky, pomoc! Lidi, já udělám matušku, já udělám!
21: Nebylo tohle, to tady nebylo.
22: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
17: Co to se zbláznilo, co?
0: otevřete! Žensky! Slyšíte?
2: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snad ten snad nebo život!
0: Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
4: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady to myslím, mám pocit, tady tu repliku, ne? Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co zase práce, navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádným záběru, no, to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi, co zás?
4: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
3: Dáš si kávu?
4: Dáš si čaj?
3: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
4: A od koho je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No. Tak. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolika to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al.
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: Tak hlavní hesla...
5: No, to zase bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil lid.
5: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo ne, my jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: A to vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil? Já.
9: Neruším.
10: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
9: Po ránu, teď je 11:30.
10: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
9: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
10: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
9: Vy a Puccini, prosím vás, Vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
9: Potomník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
10: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
9: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
9: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
10: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
9: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vyjít. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
10: Kdo, pes?
9: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
10: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
9: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
8: Já.
9: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře pozanezený hlas, víte?
10: Tak už
9: ale
10: budeš říkat!
9: Patr mě to zničí,
10: já za chviličku letím do studia,
9: já
10: mám tam zpívání!
9: Odřu,
10: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babody, dělku, to by ztratil hlas!
9: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, facet, ty lidi jsou...
10: Já se nebudu rozpakovat!
9: Věce, co to děláte, vy měžky to...
10: Ano! Paní Houdová.
11: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
10: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
9: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu, abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Haló, haló, o slovo se hlásí Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Tady Honza Macoun, dnes sám, soukromně, v klidu, s kávou, kterou si teprve donesu. Čas, který využiju hned v té písničce první v rámci zahájení vysílání Noční linky, bude Helena Vondráčková, Tvá malá Jane. No, jestli odhadnete, proč právě tahle písnička. Klid, žádný spěch, žádný stres, posílám úsměv. Mimochodem, děkuji za všechny pozdravy, přání. No, skoro 50 to bude, za nedlouho. Děkuji i za fyzická přání, klasickou poštou. I třeba do Hradce Králové, mimochodem to byla poslední obálka, kterou jsem k narozeninám otevřel dodatečně. Teď ale k vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka 22. srpna 2026 na téma, no, odhadnete.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já vím, někteří z vás jste připraveni a někteří jste poslouchali včerejší vysílání, tak už víte, že dnes to bude o...

0: písničku Tvá malá Jane naspívala Helena Vondráčková vlastně v té naší tady karlínské budově opatrovíš v prosinci roku 69. Hudbu složil Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ta nahrávka vlastně vznikla nebo vyšla, možná ho budete mít tu desku nebo ten, nevím, proč jsem řekl ho, ale můžete ji najít na singly 64 až 71 Přelety také, nebo rok 1970 u Suprafonu, ale to ještě pod značkou nebo se skupením Golden Kids. No on ten samotný text vlastně zachycuje chvíli, kdy rodič zjišťuje, že jeho malá holčička už dospívá. Jane už nemá čas, jako dřív, něco jí trápí, zavírá se do vlastního světa a hlavně něco tají a míchá s pravdou lež. Rodič najednou vlastně neví, co se s ní děje a musí přijmout, že není dítětem, ale dívkou. Takže písnička je tak nejen o dospívání, ale i o prvních tajemstvích a chvíli, kdy mezi rodičem a dítětem přestává fungovat naprostá otevřenost. V sobotní noční lince z Prahy s Honzou Macounem se ptám do jedné hodiny na otázku anebo na konstatování a rád bych, abyste to rozvedli, když zalžou rodiče. Ano, podobné téma jsme tady měli vlastně společně minulý týden, ale to tak jako bylo spíš okrajově. Mě zajímá vlastně spíš ten fakt, kdy je dobré říct dětem pravdu o tom, že i když je jim tolik, kolik jim je, protože a vůbec, dostali jste se někdy do situace, že jste dětem lhali a pak jste si to vyčítali, nebo vyčítáte dodnes, nebo jste jim nikdy nelhali? Takový typický příklad. Rodiče se rozvádí, dítě 8 let, druhé dítě 12 let. Říct jim pravdu, anebo se vymyslet společensky únosnou odpověď?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Proto se vás budu do jedné hodiny ptát. Lhali jste někdy dětem? Zalhali vám rodiče? Věřili jste doma pohádkám? Tajili jste dětem pravdu? Co se dá tajit? Nemoc? Rozvod? Skutečné důvody? Tajili jste třeba peníze? Tajili jste smrt? Tajili jste hádky? Co ty výmluvy, které se vám ještě zpětně promítají v hlavě? A vůbec dá se taková lež rodičovská dětem, teď mluvím z pozice dítěte, těm rodičům v budoucnu odpustit, protože nebudem si nalhávat.

Naše léto roku 2026, 23.12 a noční linka Českého rozhlasu. Děti nejsou dospělí a proto jim nejde říkat všechno stejným jazykem jako velkým lidem, zároveň ale nebývají tak slepé, jak si dospělí někdy myslí. Vnímají někdy změny nálady, tichou stolu, zavřené dveře, šeptání v kuchyni i věty, které najednou končí uprostřed. Rodiče svým dětem často přinejmenším často mlží o skutečnostech, které k životu patří odedávna. Nemoc, peníze, rozvod, nevěra, adopce, smrt, taky o historii původu, závislosti nebo minulosti, která se doma nesměla otevírat. Často to dělají rodiče s pocitem, že dítě chrání, jenže dítě jednou vyroste a začne chápat, že ne všechno, co doma slyšelo, byla pravda. Rodičovská lež má vlastně takovou zvláštní váhu, protože přichází od lidí, kterým dítě bezmezně věří. Věří nejvíc. Malá lež může pomoci překlenout těžký okamžik, uklidnit strach nebo odložit pravdu na dobu, kdy dítě unese, jenže dlouhé mlčení může v dospělosti bolet víc než samotná zkušenost. No, tak pojďme do minulosti, pojďme zapátrat. Sobotní noční linka, když zalžou rodiče.

první příspěvky, které tady mám, samozřejmě linka je vám k dispozici, budu rád, když se osmělíte, zavoláte, co se vám honilo tenkrát hlavou, co v případě, že jste museli zalhat, co vlastně jste měli za myšlenkové pochody, anebo jak se na to s odstupem času díváte, jak to vnímáte? Dva příspěvky. Květa napsala, když mi bylo 8, táta odešel od rodiny, maminka mi dlouho tvrdila, že je pracovně pryč. Nejdřív týden, pak měsíc, pak prý musel zůstat déle, já jsem mu kreslila obrázky a ptala se, kdy přijede. Dospělí si asi mysleli, že mě chrání, ale já je vnímala jinak, já cítila, že se něco děje. Večer maminka plakala v kuchyni a když jsem vešla, hned utichla. Pravdu jsem se dozvěděla až od sousedky, která se podřekla. Nebolelo mě jen to, že táta odešel. Bolelo mě, že se mnou všichni zacházeli jako s někým, kdo nemá právo vědět, proč se mu změnil celý svět. Dnes chápu, že maminka byla zoufalá, ale stejně si myslím, že dítě unese pravdu lépe než mlhu. To je možná asi nejlepší vyjádření, které bych asi z hlavy nedal tak nějak úplně dohromady, kdybych mluvil za sebe. Já když jsem se rodičů ptal na to, proč se rozvádí, tak jsem dostal tolik blábolů. No, a to mě vlastně poznamenalo až do současnosti, protože já nevím, co by se odehrávalo, kdybych se dozvěděl ten pravý důvod. Ale tím, jak já jsem nedostal odpověď, kterou jsem potřeboval, anebo odpověď, se kterou by se ta hlava jako srovnala a řekla ano, OK, no tak jsem pátral po té pravdě, že jo. Tak stačilo si přečíst úplně čistě náhodou, když člověk hledá vánoční dárky, tak najde třeba i rozvodové papíry. Já vám řeknu, tam to bylo podrobně pěkně popsané. Teda netvrdím, že takhle by mě to měli rodiče říct, přesně co bylo v těch papírech, ale stačilo říct, táta si našel jinou a byl to kurevník, třeba. Promiňte za upřímnost, ale tak to je. Pojďme ještě dál. Mám tady jeden příspěvek o adopci. To píše Zuzana. Ano, Zuzana Litomyšl, tady to mám. Já jsem se až ve 30 dozvěděla, že jsem adoptovaná. Ne od rodičů, od tety, která to omylem řekla při jedné rodinné oslavě. Najednou mi do sebe zapadly věci, kterými jsem dřív nerozuměla. Proč se doma mlčelo o porodu, proč jsem se nepodobala nikomu z rodiny. Proč babička jednou řekla větu, kterou pak všichni rychle zamluvili. Rodiče mě milovali, o tom nepochybuju. Měla jsem dobré dětství, ale ta lež mě rozsáhle poznamenala do budoucnosti a velmi hluboko. Ne proto, že jsem vlastně nebyla jejich biologické dítě, ale proto, že o mém vlastním životě věděli všichni dřív než já. Odpustila jsem jim, ale důvěra se musela stavět znovu. Pravda o původu podle mě dítěti patří. Jen se musí říct citlivě a včas. No, vnímáte to vy jakým způsobem? A máte něco ze života? Volejte, pište, těším se. Amen.

0: Jiří Korn, neplakej, ani vy, nenechte se dvakrát přemlouvat, zkuste si v hlavě uspořádat své myšlenky a nebojte se mě, nekoušu macek nikdy. Dnešní téma, když zalžou rodiče. Kdo nám volá? Pěkný večer, kdo startuje telefonicky noční linku? Tady Honza.
1: Je, dobrý den, tady Michal Sedlák z Myšlína.
0: Ale zdravíme do, jsem chtěl říct, do Sedlákova, do Myšlína, takže na chatu.
1: Ano, na chatu, ano, je tak. Ta.
0: Máme osvěžující večer a noc na neděli, tak pojďme vzpomenout do minulosti, protože jestli si dobře pamatuju, Michal Sedlák děti nemá.
1: Je to tak, je mi 42, pardon.
0: Nevadí, to je váš věk, mně to nevadí, každopádně.
1: Jo, já dneska nejsem úplně ve formě, ale přesto volám.
0: Nevadí. My to tak zkusíme na těch 5 minut rozebrat, tak jako dítě, tedy když byl malý Míša a měl rodiče, tak jak vnímal případné lži svých rodičů, svých bohů?
1: Tak já jsem se lží od rodičů teda moc nedočkal, ale je jeden moment, který si pamatuju z dávného dětství a věřím, že mnozí posluchači by takovej rodičovský přístup neschvalovali. A sice já jsem asi tenkrát nějak hodně zlobil, byl to delší čas, že jsem možná rodičům nějakým způsobem pil krev. No a tak si mě máma posadila v jídelně ke stolu, no a začala mi povídat, že se ukázalo, že nejsem jejich, že mám jiný rodiče a že ti rodiče jsou sice hodní, ale jsou chudí a že se budu brzo stěhovat. Takže mě takhle vystrašili.
0: Jo, to bylo strašení jenom.
1: Ano, to bylo
0: strašení. Mě strašili jenom polepšovnou teda, jo, ale do tohohle se nepouštěli.
1: No, mě teda taky strašili, ale to byl teda slabší kalibr, že pojedu, že mě pošlou na tábor, dětský tábor.
0: Nějaký jenže dětský gulag. Jako,
1: no přesně tak, já jako milovník, nebo tehdejší milovník historie, jsem si slovo tábor vždycky spojoval s koncentrákem, že v gulag. Mm-hmm. Tak. No a bylo to dost taková nepříjemná chvilka pro mě jako pro malýho. Ale řeknu vám, já jim to nezazdívám. Nevyčítám jim to, chtěli prostě mě trošku vystrašit a důvod toho byl, abych si začal vážit toho, že jsem s nima.
0: Nebylo jednodušší, kdyby vám ten důvod řekli rovnou, protože to, co vlastně vy říkáte, a ještě navíc vlastně jako to chápete, proč to říkali, tak to je pro mě teďka vata, jo? Protože vlastně je to jasné, že to chápete, že něčeho chtěli docílit, protože prostě jste byl dítě trošku neposednějšího charakteru, ale já si teda přiznávám, že třeba jenom tu prostou lež od svých rodičů na téma rozvod, taky dokážu omluvit a dokážu pochopit, proč to udělali, ale mě to poznamenalo jinak, jako mě to vlastně ta lež vlastně mám jí do dneška v té hlavě a říkám si, jako chápu proč, ale nebylo to nutné.
1: Ale představte si, mě to nepoznamenalo vůbec, protože já jsem si v zápětí oddychl, poněvadž to vyvrátili. Když viděli, že jsem teda tak vystrašený, tak nakonec řekli, že to tak není.
0: Sranda!
1: Možná jsem byl naštvaný, ale to bylo takový úlevný, pane moderátoru, to bylo tak úlevný, že doteďka si na tu úlevu pamatuju.
0: No tak jo. Asi zvolili tedy.
1: Tak to byla taková největší lež, kterou jsem se od mámy nebo od rodičů. No,
0: zafungovalo to vůbec? Vůbec zafungovalo to vlastně, co rodiče řekli, jestli...
1: Já myslím, že jo, protože doteďka si to vlastně pamatuju.
0: Jo, a od té doby jste hodný.
1: Od té doby jsem hodně. Ale já bych to asi dneska, asi už ten telefonát ukončím, protože mě se dneska stala taková dost nepříjemná věc. On je to teda tak trošku out of topic, ale mě dneska zemřela kamarádka, hodně blízká, dopisovatelka a napsala mi její máma. To byla teda ta ta moje hodně blízká kamarádka, teda z Ruska, Žukovský, no představte si, on jí srazil vlak.
0: No, reakce strašný, jakákoliv od kohokoliv, vlastně není na to co říct, držte se, jedině není vám můžu to, říct, držte no, se.
1: Ano. A já mám trošku takový podezření, protože ona, my jsme byli hodně blízký, jako takhle, no já jsem samozřejmě do Ruska z politických, nebo znám všem známých důvodů, se za ní podívat nemohl, ale ona viděla, že mám rád železnici a ona určitě chtěla, ona byla taková fotící, ráda pořizovala fotografie a takhle. A já si to tak trošku vyčítám, že ona možná pro mě chtěla udělat nějakou fotodokumentaci, protože ona se tak jako hodně ráda fotila. Ona byla trošku hypisačka, takže já si myslím, že ona asi něco dala a nějak to asi přehnala, nevím co.
0: Držte se, teď se to hlavně už nedozvíme ani, tak strašný, až se potkáte se v tom nebi nebo v pekle, tak si to vysvětlíte, no, dovyprávíte a třeba se projedete Transsibiřskou magistrálu.
1: Takže se trošku možná mi motá jazyk, takže se
0: v pořádku, v pořádku.
1: Jazyk, ale prostě jsem teď v prdeli, já to řeknu na rovinu. Já nevím, co budu
0: Michale,
1: dělat.
0: Michale, teď... Až položíme telefon, pravda, pustím písničku, která je smutná, ale nic jiného nedokážeme udělat, než to, že ti, kdo vás mají rádi, a z posluchačů se najde takových dost, tak budeme posílat sílu. Snad to bude k něčemu dobré a pomůže to. Hlavu vzhůru.
1: Potřeboval pustit do světa, tak. To budu teď zpracovávat. To je jako, když mi umřela máma. Prostě, ano. No, já si vždycky na někoho nafixuju.
0: Klid. Tak ne, jo. Nadarmo se říká, že jsme tady jako jedna velká rodina, tak si musíme pomoct. Tak se držte.
1: Tak, jo. Tak děkuju vám a všem
0: lepší noc.
1: Ano. Klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sami jste slyšeli, ne každý máme úsměv od ucha k uchu, protože ne každý máme ten život jenom o tom úsměvu, to je ta pestrost. Tak dneska je Michal v háji a se svými vzpomínkami, myšlenkami, ještě jednou, Michale, držte se, posílám sílu. A samozřejmě, že to nevyřešíme teď, že třeba ani nebudete spát, protože a jelikož to nejdřív musí ta hlava zpracovat, aspoň do takové úrovně, kdy se bude jít dál spát. Tak na vás myslíme, děkuju. A posílám, pravda, smutnou, ale takovou ze života. Myslím, že ji znáte, Viktorka Genzrová a Jakub Smolík. Říkej mi, táto, rok 2008.

0: Táto, Kuba Smolík a Viktorka Genderová, písnička z roku 2008, alba Láska se narodila o Vánocích. Myslím, že to vydalo vydavatelství Popron Music. No. Text Jiří Zmožek a text hudba Jiří Zmožek a text Marca Zmožek. Tak popojedeme, téma máme těžké, ale času zatím dost.
1: Noční linka.
0: Volá Olda, hezký večer i vám.
2: Přeju dobrý večer. Já když jsem se oženil, to tak jsem to zařídil tak, že se řekl manžel, vyber si buď to telegram, anebo peníze, jo. A jí se to nelíbilo, a tak říkám, nechci to palit hlavu. Já říkám, buď to budu mít já telegram a ty peníze, anebo já peníze a ty telegram.
0: Promiňte, prosím, já vlastně nevím, o čem hovoříte, nebo proč peníze a proč telegram. A jenom, abyste to dovysvětlil.
2: No, taková pravda ze začátku, no. Manželství, jo. A takže manželka souhlasila s tím, že bude mít telegram a já budu mít peníze.
0: Dobře, tak pojďme se dostat k té rodičovské lži. Použili jste rodičovskou lež svému dítěti a jakou?
2: No, já jsem měl dvě děti a nikdy jsem, měl jsem chlapce a děvče. Děvče má dneska 56 roků a kluk 53.
0: Takže na všechny otázky, které děti měly, jste vy jako rodiče, nebo vy konkrétně, odpověděl vždycky pravdu?
2: Vždycky jsme jim říkali pravdu. To je za prvé. Za druhé, se s těmi dětmi se musí mluvit už od malička na rovinu. A jestliže oni, ty děti nesou hlupí, jestliže by se jednou stalo, že jim matka nebo otec zraže, tak ztratí o důvěru a tím to skončilo. No.
0: To je fakt, tam jde o tu důvěru, že jo? Protože kdo jiný je Bohem, kdo je tím, komu se bezmezně věří, tak to je samozřejmě dítě k rodiči.
2: A další věc. Když jsme neměli dárek, ať je to na Vánoce pro oba dva stejně, tak jsme nedali nic. No.
0: A pochopili to?
2: No, pochopili to úplně fantasticky a holka má tři vnuky, ty vychovala taky ke skromnosti, no ale jsou problémy, no.
0: No, tak to jsem rád a jsem rád, že jsem slyšel i tento pohled. Nikdy se nezalhalo. Oldo, děkuju moc, ať se vám daří a přeju dobrou noc.
2: Mějte se hezky, naskve. Za každý.

0: Kdo jste přišli k vysílání později, tak máte naladěno správně. Tady je jedna z regionálních stanic, konkrétně Střední Čechy, Český rozhlas Střední Čechy, ze které vysílá z Prahy Honza Macoun. A připojené jsou ostatní regiony a taky stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka je na téma, když zalžou rodiče. A Lenka volá, taky by se ráda připojila, tak vítejte u nás.
1: Dobrý večer. Já vám to řeknu takhle. Jo, já jsem měla rodiče, jak se říká, na baterky. Protože mě vychovala do 11. babička, bráši druhá babička, jo. A já jsem musela dělat všechno, co bylo potřeba. Dědečka přebalovat, jako pradědečka, všechno. Jo, a dodržela jsem se teda a pak si rodiče vzali a její bráchy teda a já jsem potom dostala tuberu po porodu a musela jsem do špitálu. A oni na mě udělali podvod, protože jsem tam byla 3 roky s tím, že prostě si udělali papír od soudu, aby kluka byli napsali na sebe. Na jo?
0: Ano.
1: A já jsem o tom viděla a pak jsem přijela a hledala jsem ho a oni tata přijel se žádlitko a říká mě, si nevíš pýtá, ale jedeme žádlitko tam. A místo toho mě dovedl do Brna do Černovic a tam mi řekli, že jsou zdravá. Nemám je teda dom, jo, a ještě do Bohu jít do toho. A já jsem přijela teda dom a zjistila jsem, že kluky zavčeli s mamou v baráku. Já jsem se s ním strašně pohádala, jo, a odešla jsem z domu. Kluka jsem ji tam musela samozřejmě nechat.
0: A to vám bylo kolik let?
1: To by bylo, kluk se narodil 23 let, že bylo, jo. A teď je klukovi 38. No jenom, že on se vyučil, že vystudoval práva a vystudoval školu a prosím, že navrhovat vykreslit na barák a takový ty papíry a kvůli tam vyvedl se po něco takovou školu, jako vystudoval, ale jak se to bude stavební, no. A tak jsem si říkala, že to pohádala a odešla jsem z domu. Ani s bráchem se nebavím, protože ten se mě ani nezastal. Asi zase tam nechali a od té doby jsem ani syna neviděla.
0: Takže ve vašem případě se jedná o lež, která vlastně zničila všechny vztahy, které byly v rodině.
1: Ano, ano, ano. A další lež tam byla, že jsem byla v tom špitalu, tak si přišel po splátku z důchodu 60 000 korun. A můj tatíček to převzal, podepsal jsem jménem a převzal to a dal se ve ty peníze, jako, aby to vyhodoval, to jsem zjistila, až jsem vešla tady u tu složenku a tak by byla ostuda, tak jsem chtěla dělat ostudu, ale musel jsem se tam 100krát podepsat na poště, že ten prostě podpis není můj.
0: Podvody necháme na jindy. Ale chápu, je to tragédie, tak či tak, každopádně děkuju za zavolání, děkuju všem i budoucím, kteří teď zvedají telefon a chtějí se připojit do našeho vysílání. Vám moc děkuju, Lenko, dobrou noc a vy ostatní vítejte, volejte 731 800. Dnešní téma je, když zalžou, ne selžou, to je rozdíl, když zalžou rodiče. Tady mi ještě přišla předem do linka@rozhlas.cz vlastně reakce na dnešní téma a to by mě vlastně vůbec nenapadlo, byť to s dnešním tématem velmi souvisí, ale vlastně ta odnož, ten konkrétní druh lhaní. Ach, můj bože, když nám zemřel pes, dcera byla malá a my jsme nevěděli, jak jí to říct, tak jsme vymysleli naprosto hloupou verzi, že pejsek odjel na léčení. Dcera se ptala, kam přesně, kdy se vrátí, jestli má vlastní pokoj a jestli mu můžeme poslat piškoty. My jsme se do té lži ještě zamotávali čím dál víc. Nakonec nakreslila psovi pohlednici a chtěla adresu. No to už jsme pochopili, že jsme si zadělali na větší bolest. Řekli jsme jí pravdu. Plakala samozřejmě, ale pak nám řekla, že jsme jí měli říct hned, že by mu aspoň nakreslila obrázek do nebe, jenom někam jinam. Od té doby si dávám velký pozor na milosrdné lži. Nikdy jsou milosrdné, hlavně pro dospělé. Děkuji moc, nepodepsáno tady, ale mám napsáno Pelhřimov, tak zdravím tam. No, vymyslet si takovou pohádku, to je teda, a ještě se do toho zamotává, to dítě má zapeklité otázky, pod otázky a do otázky, že? Popojedeme, tady máme další vztahovou o vlastně dnešním tématu, Karel Gott, téma Táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

0: říct pravdu svým dětem a být odsouzen dětmi vlastní krví na dlouhou dobu, protože ta hlava to nemusí dobře zpracovat, anebo vymyslet si takovou lež, která uzavře téma, ale taky to znamená, že se může stát, že potom v pozdější době se najednou stane to, že se znovu to téma otevře a přijde se na to, že věc se má úplně jinak. Říkat radši pravdu o tom, že se rodiče rozvádí, než to, že tatínek jede na dlouhý výlet a rekonvalescenci na druhé straně země koule a ještě si to ukazovat na globusu. Když zalžou rodiče, to je to dnešní téma. Mimochodem písničku, kterou jste slyšeli jenom do vysvětlení, Táto zůstaň aspoň do Vánoc, to je myslím nějaký rok 72, Karel Gott samozřejmě, ta písnička vlastně je příběhem vyprávěný očima dítěte, které vidí, že otec odchází od rodiny, nerozumí všem důvodům, ale velmi dobře chápe, že se doma něco zásadního rozpadá. No a pak přišla ta prosba, aby ještě zůstal, aspoň do Vánoc. No a právě proto se píseň taky hodí k tomu rodičovskému mlčení, mlžení a lhaní. Pojďme dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zalžou rodiče, ptám se ještě před půlnocí koho. Dobrý večer.
2: Tady Ota Ozbánova.
0: Ano, zdravím vás, Oto, povídejte, jaký jste rodič, anebo případně jako škvrně, které vnímalo odpovědi od svých rodičů?
2: Mně se to stalo opačně, že já jsem lhal rodičům. My jsme byli s kamarádama na zábavě a v noci pro nás přijel řidič, protože my jsme popíjeli. A on neště narazil do stromu s autem. A zabil se tam můj nejlepší kamarád. Opravdu nejlepší kamarád. My jsme byli jedno tělo, jedna duše. A já jsem šel, když jsme přijeli do Uherského Brodu, já jsem šel k ním, k jeho rodičům a zalhal jsem jim, že Radek bude spát u mě, protože já jsem neměl tu sílu jim to oznamovat. Takže se to potom dozvěděli až od policie. Ale to jenom tak to říkám na okraj, že jsem musel lhát těm rodičům, já jsem to nedokázal.
0: Takže to nebyla jako jednodušší cesta ve smyslu toho, že... No vlastně byla to jednodušší cesta, protože byste to nedokázal jim to říct. Ano.
2: No to jsem nedokázal... Prostě zbaběle jsem utekl, no.
0: A oni to potom s vámi ještě rozebírali někdy?
2: No, tak to mi jedině mezi kamarádama, ale můžu vám říct, že když měl obřadní síní pohřeb, tak jediný, kdo tam plakal, tak jsem byl já.
0: No... Trvalo to jak dlouho? Jak dlouho, že jste si to vyčítal? Přece jenom výčitky nejsou zrovna ty, které se opouštějí rychle.
2: To byly celé roky. Každý den jsem na Radka myslel celé roky. Teď si to už dovedu představit, že to je osud, nebo
0: zkrátka,
2: že to tak mělo být.
0: Něco, co vám v té hlavě udělá jasno, nebo jakoby srozuměnost. Ano.
2: Rozumově jsem si to odůvodnil. Uh-huh. Asi tak, takže takhle jsem já lhal rodičům, ne svojím, ale...
0: No a svým dětem, když se podívám, třeba máte děti, jestli se smím zeptat?
2: Nemáte.
0: A myslíte si, nebo vnímáte to téma, to, o čem si tady dneska povídáme, vy jako rodič, teda jenom teoretik, vy byste za každé okolnosti říkal pravdu svým dětem?
2: No, určitě ne. Nějaké tvrdé věci asi ne.
0: Takže kdyby se vás zeptali, kdybyste měl třeba dítě z dětského domova a zeptalo by se na to o vlastně, kdo je maminkou, proč nemáme třeba, nebo proč jí nemá, nebo proč žijete jenom společně, Takže myslíte si, že je lepší říct takovou pravdu, která je optimální vzhledem k jeho věku a aktuálnímu stavu duše?
2: Já si myslím, že tak kolem 15. roku už by to bylo vhodné říct.
0: Vidíte, já třeba si sám myslím, že teď, když jste to zmínil vy, pro mě to přijde jako naprosto telecí věk, naprosto takový ten věk, kdy se úplně zkratkovitě jedná a kdy vlastně dojde k úplnému nepochopení, protože puberta, že jo?
2: Je to argument, no.
0: Dobře, máme si o čem ještě povídat dál, moc děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Dívám se do těch vašich příspěvků. Helena, nebrala jsem to jako lhaní, když jsme odjížděli do bývalé Jugoslávie na dovolenou a věděli jsme, že se vrátit nechceme a děti neměly o našich plánech tušení. Byla to nutná lež. Když už jsme byli v Rakousku a bylo jisté, že zpátky domů nepojedeme, řekli jsme dětem pravdu. Mladší dcera se rozbrečela, protože nechala doma svého oblíbeného velkého plyšového pejska. Za pár let ho ale už měla a pak už ani o něho moc nestála. Jinak si pamatuju, že bych někdy dětem lhala, nemám totiž lhaní ráda. Věřím tomu, že lež má krátké nohy a pravda stejně či dříve později vyjde najevo. Mám tady i od, jestli to čtu správně, od Zbyňka příspěvek. Mojí mamičky jsem se jako malý kluk ptal, jak přicházejí děti na svět a ona řekla, že se kupují v takových obchodech a nikdy mi je neukázala. Je to lež nebo ne? Zbyňku těžko říct, jestli to bylo v období, kdy byly bony, tak by vás nasměrovala do Tuzexu, ale tak... To už je jenom žert. To je vlastně to téma, které jsme měli posledně společně. Dnešní sobotní téma Noční linky Českého rozhlasu je Když zalže rodič. Nebo rodiče. Jana, zdravím vás, pane Honzo, je linkaře. Myslím, že každý milující rodič někdy dětem zalhal. Důvod je jasný, aby neutrpěla dětská duše. Třeba u nás, Ježíšek, hráli jsme doma takovou hru, co nejdál to šlo, že dárky pod stromek dává Ježíšek a já jsem dělala překvapenou. Asi ve 12 letech jsem požádala mamku, že i já chci koupit dárky a tak z naspořených peněz jsem nakoupila první dárky. Docela praktické, při dnešních cenách bych tohle nezvládla. Další lež mých rodičů se týkala rakoviny mého dědečka. Mohu se na ně zlobit? Samozřejmě, že ne. Psal se rok 64 a lékařská věda nebyla tam, kde je dnes. Takže, co to šlo, mi nebylo jako dítěti sděleno, že děda zemře, ale protože prarodiče bydleli s námi, měla jsem ho denně na očích. Ovšem, po tolika letech si dodnes mnohé věci vybavuji a pamatuji, a nevidím v tom problém. Zdraví Jana. Ptám se, je lepší zalhat dětem proto, aby se téma uzavřelo, anebo říct pravdu? I když to znamená, že třeba to dítě úplně s vámi nebude souhlasit a bude projevovat vzdor třeba mnohem déle, násobně déle, než kdyby to bylo právě s tou lží jako takovou. Těším se i na příspěvky v další hodině.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z historické karlínské budovy, vám přeji pěknou dobrou noc. A než přijde půlnoc, ještě to musím stihnout v těch pár vteřinách, kolega rozhlasák a televizák, on je to teda mladý klacek dneska, budoucí pan doktor, ale má narozeniny. A ještě s tak krásným jménem, já kdybych to nezmínil, tak on by z toho byl nesvůj, Vojtěch Přívětivý. Vojto, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nikdy nelže dětem. Jo, to se dneska řeší, protože ty děti si to dokážou, ale co ti budu vyprávět jako budoucí psycholog, možná strateg, byste se měli o tom učit, anebo už jste se učili, anebo vlastně je to tvoje celoživotní budoucí práce, tak ať ti to vyjde. Všechno nejlepší i dalším oslavencům sobotního dne.
1: Noční linka.
0: Ano, ano, ano, vítáme nový den, je tu neděle 23. srpna 2026. Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ještě jednou tady Honza Macoun. Dnes slaví svátek, už se na to dívám, Sandry. Je jich něco přes 5400. Nejčastěji Sandry bydlí pod Krušnohoří nebo v Krušných horách. Typické Sandře je 21 a jedna Sandra připadá na přibližně 2000 obyvatel. A podle příjmenáře slaví Hamplovi. Vás je něco ke 2000 a rozhodně bych o vás jako nemluvil ve zlém v Zábřehu na Moravě a nejbližším okolí, protože tam je hamplý líheň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, téma nočního vysílání Noční linky z Prahy.

0: Krátce po půlnoci pokračuje sobotní noční linka. Když se lže dětem, ano, tak pojďme odhalit, jak to bylo v tom vašem případě, ať už když jste byli vy malým tím capartem, anebo vy jako dospělák, která hledala cestu, jak ukonejšit nebo nějak vysvětlit svému prckovi to, co se aktuálně děje, ať už v rodině nebo někde v okolí, anebo s milovaným pejskem, který se zaběhnul, stejně tak jako třeba kočička, která utekla do jiné lepší rodiny, protože jí dali víc jídla. A teď jde o to, jestli lhát nebo nelhát, protože když člověk zalže, možná je téma rychle uzavřeno, ale pak se může dodatečně znovu otevřít a může to být vyčiněno tím rodičům. A nebo řekneme pravdu a pak to bude způsobovat to, že třeba vznikne i nějaká zloba, která to dítěte, obzvlášť v tom pubescentním věku, bude na dlouhé roky, než dojde do okamžiku, kdy ta hlava dospěje a dojdou některé souvislosti, ale bude to díky rodičům a ne se škraloupem, kterému se říká rodičovská lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to na vás. Teď je vhodné zvednout telefon, odhodit strach a volat sem ke mně do pražského studia Českého rozhlasu do noční linky k tématu, když zalžou rodiče. Bát se nemusíte. Samozřejmě mám tady připravené další příspěvky, které jste buď odeslali na e-mail linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře nebo do toho prostoru pro komentování s pozvánkou k dnešnímu vysílání. Že zdraví Honza Macoun. Do jedné hodiny ještě stále můžete volat. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo nám volá o té výranoční linku? Halo? Ne, neslyším nic. Teď slyším, kdo tam je? Halo, halo?
2: Krásný večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, už děkoval jsem vám, děkoval.
2: Díky.
0: Já díky za váš pozdrav.
2: Chtěla jsem volat. Protože mě buší srdce z těch případů.
0: Ano, my, a i mě.
2: Mám stejný případ jako vaše mamina.
0: Tak ven s tím, povídejte, nenechte to v sobě, rozdejte to.
2: Něco podobného se mně přihodilo jako vaši mamince. Můj muž si našel mladší v době, kdy naše dcera byla těhotná a měla před svatbou. A já jsem ho prosila, ať to před ní zatajíme, že chce odejít od rodiny, vlastně tenkrát už jenom ode mě, ať to zatajíme, ať má klidný těhotenství a v klidu porodí.
0: Mm-hmm.
2: Jenže byl asi natolik poblázněný v novém zaměstnání, kdy založili silnou čtyřku, ve které byla i shodou okolností mé dcery švagrová nastávající.
0: No, ať to máme ještě víc zamotané.
2: A ta se stala svobodnou matkou díky svému partnerovi. Ne díky mýmu mužovi bývalýmu, ale díky partnerovi, který byl v té čtyřce. A ještě navíc, když se asi po třetí oženil a vrátil se teda na Slovensko, on byl Slovák, tak jeho poslední žena zakázala mu styk s jak s jeho dcerou, tak s vnučkou.

0: dědečkem, ji vlastně taky vychovali, nebo vychovali. Byla o prázdninách, byly děti, jak naše, tak od bratra na chalupě, takže oni měli velice vřelý vztah a tak prostě nezažila nějakou takovou ránu, která se stala tímhletím dramatickým, bych řekla, vztahem svýho, se svým dědou.
1: Jestli vás můžu poprosit, jenom vy jste začínala tím, že dcera se nesměla těhotná dozvědět. Já to chápu, prostě, ale to, jako to jí bylo kolik let? A proč jste si myslela, že jako to, že to je těhotná, že jako, nebo byla citlivější, nebo je citlivější?
0: Do té doby my jsme měli krásný manželství, nám to jako lidi záviděli, protože můj muž docela slušně se, nebo hezky se vyjadřoval o našem vztahu a tak dále.
1: A tím pádem na povrch vlastně nic nevyšlo, takže se nikdo nemohl domnívat, že...
0: Takže jsme ji chtěli prostě, nebo já jsem chtěla ji od toho ušetřit.
1: A řekněte, ona to vnímala, pochopila to a nebrala to jako nějakou zradu svých rodičů nebo své mamky?
0: No, moji zradu to snad ani nebrala, ale byla zaláskovaná, že jo, takže to nějak prostě snad to snášela dobře. Ale ještě bych teda chtěla říct jednu věc, co se týče pana Michala, tak je to hrozně smutný, když odejde člen rodiny, nebo takřka člen rodiny, nebo člověk, který ho milujeme, takovýmhle způsobem. A navíc já mám, dá se říct, kladný stav k ruskému národu, protože ze sportu jsem měla dobrý vztahy a mrzí mě, že ruští sportovci nemůžou na světový soutěže a hlavně v hokeji, kdy teda ta sborna vybejvala určitě do těch prvních míst zasáhla.
1: Rozumím.
0: Že pleteme do politiky.
1: Přesně, já jenom chci říct, že ne, politiku netaháme sem, ale vysvětlení zaznělo. A to, že na něj myslíme, se můžeme shodnout, ne?
0: No, a pak teda to úmrtí psa. My jsme teda taky vnukovi zalhali, že pes, protože žije u cizině, tak pes mi odešel v době, kdy už byli doma. Bylo to po prázdninách, protože tady tráví i prázdniny a do dneška mi to vyčítá, že se s ním nerozloučil. Nedávno odjeli a bylo to opět, jsem to měla na talíři, že byli jsme na hrobečku, jsme museli jít k Jiskovi a měla jsem to opět na talíři, že jsem mu to neřekla.
1: Magdaleno, na talíři teď je klid, rozloučení a dotyky slávy Petra Jandy a Marty Jandové. Děkuju moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc přeji a těším se na pondělí ráno.

Když zalžou rodiče, to je dnešní téma noční linky, zdraví vás Honza Macoun. A tohle byla písnička Rotiky Slávy, Petra Janda, Marta Jandová, to je nějaký rok 2008. Hudba samozřejmě Petra Janda, ale text Aleš Brychta. Ta písnička vznikla u Petra Jandy ve studiu Na propasti a byla dokončena, jak jsem zjistil, 31. července 2008 a vyšla na Jandově solovém albu Jednou jo, jednou ne. A vyšlo 1. srpna 2008. Vlastně to, co jste slyšeli, byl skutečný hudební rozhovor otce s dospělou dcerou. Petr Janda tam vzpomínal na dobu, kdy Martu jako malou houpával na kolenou a připomíná, že i existují něco jako těžké rodinné zkušenosti. Kdysi byli čtyři, zůstali už jen dva. Marta zase popisuje, jaké bylo vyrůstat vedle slavného otce, zatímco jiní tátové večer ukládali děti. Ten její často koncertoval. Ano, když zalžou rodiče, jak dlouho se to potom ještě řeší, neřeší nebo vůbec promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem. Budu moc rád, když zavoláte do noční linky anebo napíšete. Těch příspěvků je tu fakt hodně. Když zemřel děda, bylo mi 6. Dospělí mi řekli, že děda odešel, jenže neřekli kam. No já jsem si dlouho myslela, že se vrátí, sedávala jsem u okna, čekala, jestli půjde ulicí, dokonce se mu schovávala bonbon, protože je měl rád. Až po nějaké době mi starší bratranec řekl, že děda je mrtvý. Bylo to tvrdé, surové, bez přípravy. Doma pak byli na bratrance naštvaní, ale já jsem vlastně byla moc ráda, že mi konečně někdo řekl pravdu. Dneska si myslím, že smrt se dětem nemá popisovat děsivě, ale ani se nemá balit do věd, které znamenají něco jiného. Slovo odešel může být pro dítě naděje a to potom bolí. Děkuju moc, děkuju, píše paní Vlasta z Kroměříže. No, to je pravda, slovo odešel je strašné vlastně. Já bych asi taky čekal. Zní to zvláštně, ale no, to si člověk vybaví, až když to slyší, čte, vnímá příběh od někoho jiného a poznává se v tom, nebo asi tuší, kam by se jeho hlava ubírala. Jak to vnímáte, vy volejte. 731 800 900, když zalžou rodiče. Samozřejmě, že každý rodič, nebo teda troufám si říct, že každý rodič miluje své potomky nebo svého potomka, svou budoucnost. Jak říká Jaroslav Samson Lenk, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. To, za co by si ty ostatní děti chtěl zabít, to vlastně ještě pochválíš. To myslím, že má taky dost lidí, kteří mají děti, anebo je mají na hlídání, protože co si to kdo může dovolovat, že? No, ale potom s tím tvorečkem pracujte, řekněte správnou odpověď na otázku, ale teď o to, jestli je pravdivá. Jo, protože i ta lež bolí a nejen dětská, protože dětská lež obzvlášť, když si uvědomíte, že dítě vám bezmezně věří.

0: Zalžou rodiče. No, můžu si použít tady od Petra Nadě. Je to frajerské, že jsem vyřešil problém. No, ale bylo to se lží a to se povětšinou, snad vždycky otočí. Sice ne třeba hned, ale po několika letech a může to mít zásadní důsledky. Tak třeba František napsal, já bych řekl, co se tajilo našim dětem, ale taky v roce 68 národů. Trochu to souvisí se včerejším tématem, František. Blanka napsala, dobrý večer, všem tajila jsem svým tým rodičům, že jezdím s holkama na výlety a přitom jsem jezdila s bandou kluků a kámoškou na čundry. To by mě naši nepustili, zdraví Blanka z Přeloučská. Takže takhle naopak, lhát rodičům. A když se to provalilo, věřím, že se to provalilo, ne proto, abych z toho měl teď jako radost tam o čem mluvit, ale byl tam jenom ten nádech, výdech, oči v sloup a odchod, nebo ten pásek nějak z těch kalhot musel dolů a zkusit, jak to funguje i v jiné činnosti, než tím, když zadržuje břicho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, ptám se vás. Dobrou noc, kdo je na druhé straně?
2: Tady Staňka, já vás zdravím.
0: Staňko, také zdravím, dobrý večer. Prosím,
2: dobrý večer.
0: Jak to máte vy s tím tématem dnes?
2: No, sedím u toho rádia, držím telefon a usmívám se. No.
0: A to je vše?
2: Když se zamyslím, tak vlastně lžeme všichni. Jo, podívejte se, jak ten pán zmiňoval ty Vánoce, proč nedokážeme říct, jako, že oslavujeme narození pána Ježíše a říct pravdu, že neznáme jako přesný termín jeho narození, že každá země to oslavuje jinak, v jiném termínu a vysvětlit to těm dětem, ale my děláme v první řadě nejenom lháře, ale i blázny sami ze sebe. A pak sedíme u svátečního stolu, jo, koukáme dětem do očí, děti koukají do očí nám, ještě se k tomu modlíme, jo, a v podstatě jsme lháři.
0: No, půjdeme do pekla.
2: Nemusíme jít do pekla, jo? Nemusíme jít do pekla, nemusíme nikoho strašit, ale zamyslet se nad sebou.
0: Můžeme, Staňko, to vzít taky jako rovnou pozvánku k vysílání noční linky do dalšího měsíce, protože tam mám zrovna naplánované téma. Až bude po, bude to do nebe, anebo do pekla.
2: Takhle. Vemte si tolik, že stromeček, to je pohanský zvyk, když nám to přinesl ředitel Národního divadla, myslím z Německa.
0: Nechci bránit rodiče, ale třeba tu historii neznají, nebo byli v učení na 4 minus otazník.
2: Ale že se i církev k tomu propůjčí. Tak mi jako to je neomluvitelné. To je neomluvitelné, jo? Takže jako lžeme si z pokolení na pokolení. Budeme hledat, že to je tradice. Jaká tradice? Ano, tradice to je. Tradice je to taková, že vlastně si lžeme. Jo? Potom plné stoly jídla, tak jako kdybychom 14 dnů nejedli, nebo to máme velkou díru do krku, teď je to rozežranost. A pak se nadivme, že dneska děti po nás chcou telefony, že chcou po nás drahé dárky. A já mám vnučku 11 letou a říká, babička, já si ještě můžu napsat, co chci a dělá si z toho legraci, jak má pitomí rodiče. Jo? Takže skutečně ty děti pak ztrácejí úctu i k těm rodičům.
0: No, především je se tady akorát potvrzuje, že naše děti mají své rodiče pěkně prokouknuté, protože evidentně rodiče si myslí, že nejsou zas tak chytré, ale přitom děti nás přečurají.
2: Já vám řeknu tolik, já jsem dostala k Vánocům jako dítě, měla jsem, já nevím, možná 8 let, krásné kalhoty, tehdy sportovní, nosily se kaliotky, pěknou bundu, všechno bylo nové. a červené kozačky. A já jsem tyhle kozačky viděla, to tehdy ještě existovaly partiovky. Jo, a tam dělala tam kousek od nás vedoucí nějaká paní Procházková. No a maminka tam s oblibou ty boty chodila nakupovat, poněvadž dejme tomu jako letní boty, tam vyšly některé i na 5 korun. Jo, v té partiovce. A to bylo nové zboží, nenošené zboží. A když jsem pak viděla ty kozačky pod tím stromečkem, tak jsem opravdu ztratila veškeré mínění o vkusu svojí maminky a říkám, no tak to mám chodit jako kašpar. Já nevěřím tomu, že ten Ježíšek je tak blbej. No, málem jsem dostala faxku od tatínka, jo? Ale ten mě nikdy nebyl, tak jenom natřáhl tu ruku.
0: Já už myslel, že že jste hlavou ucukla, takže proto jste ji nedostala.
2: Ne. On si uvědomil, že by to jako, že by to přehnal, on mě nikdy neudeřil.
0: Staňko, děkuji moc i vám za příspěvek a za myšlení.
2: Takže je to takové, je to smutné, jo? Takže nelžeme dětem, jo? A co se týče rozvodu, tak víte co, já ty konkubíny, a řeknu to bošklivě, vyjádřím se o těch mužích, kteří zahýbají ty chujoplety, já je nemám ráda. Zaplať pánbu, že jsem ho doma neměla a že nás rozdělila smrt po 29 letech manželství, jo, poněvadž dneska, když se podívám doleva, doprava, rozvedená, rozvedený, vždycky říkám, chyba je na obou stranách.
0: Co mám, jo, to právě takže chtěl doplnit, aby to bylo vyvážené, protože třeba můj soused, kamarád mnohaletý, zase našel svoji ženu a ještě navíc s jinou ženou v místech nočního spánku a rozvod na spadnutí, tak to myslím, že zkrátka jsou na to dva vždycky, minimálně dva.
2: Přesně tak, ale vždycky je chyba na obou stranách. Jo, a co se týče těch teploušů.
0: To takhle neříkejte, prosím.
2: No, nemám k ním úctu, takže je to těžké.
0: Pak je ale divné, jo? Že si ve vysílání rozumíme. Děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, dobrou noc.
1: Noční linka.
0: A máte to.

0: Miloš Doležal a soudím ve vysílání Českého rozhlasu 035, tady noční linka z Prahy a téma, když zalžou rodiče. Ještě chvíli si můžeme povídat na tohle téma. Kdo se osmělíte, volejte 731 800 900 nebo pište linka@rozhlas.cz. Již vidíte, já o tom mluvím, ani jsem se tam nepodíval, protože tady na mě vyskakují stále příspěvky od vás prostřednictvím pozvánky internetové a vlastně příspěvku pod, takže koukněte i vy případně na příspěvky k dnešnímu tématu a to až do 5. hodiny raní na rozhlas.cz/linka a můžete si počíst to, co napsali právě posluchači v průběhu dnešního vysílání k dnešnímu tématu. V 5 ráno se to překlopí a je tam téma další a to vám prozradím za chvíli. No a to dnešní téma, no mám tady třeba Havlíčkův brat Drahomíra, 73 let, napsala to takto. Když babička onemocněla, doma se přede mnou všechno tutlalo. Říkali mi, že je unavená, že si musí odpočinout, že bude zase dobře, jenže já jsem viděla, že maminka má červené oči, děda najednou přestával zpívat u rádia. Mně bylo 10, nebyla jsem dospělá, ale hloupá taky ne. Nejhorší bylo, že jsem se bála ptát. Měla jsem pocit, že když se zeptám na hlas, stane se ještě něco horšího. Babička zemřela a já jsem se s ní pořádně nerozloučila, protože mi nikdo neřekl, že už není moc času. Dospělí mě chtěli chránit před bolestí, jenže tím vzali možnost říct babičce větu, kterou bych si dnes přála říct, že mám ráda. Vidíte, taková obyčejná věta, co by mohla způsobit. Tak snad měla Drahomíra tam na ten nebeský obláček a pak si to všechno můžete případně vypovídat vzájemně, společně. Nebo ne? A další volající. Muž, žena, kdo je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Jana Strutnová.
0: Zdravím, Jani. Vypnout rádio, prosím, ať se slyšíme lépe.
1: Vypnutý.
0: Hotovo, děkuju. Tak jako
1: to
0: rodič.
1: Je vždycky tak. No, o tom lhaní dětem, ono to není vždycky lhaní. Já když jsem byla malička, tak mě máma jednou četla z časopisu, myslím, Mateří douška nebo Sluníčko, takovou pohádku a ona špatně dopadla. Včelka tam byla zahubena a já jsem se dala do velikého pláče, že to tak dopadlo.
0: To tak potom vzali biolitem nebo
1: prosím?
0: To jí vzali biolitem nebo že pohádky většinou končí dobře?
1: Ne, to bylo v pohádce, jak sršeň utopila včelku.
0: Jo, takhle, dobrý, teď už to dává smysl. Smysl, že tam bude nějak.
1: No, to bylo v pohádce v jednom dětském časopise. A potom už mě vždycky četli pohádky takový ty, co špatně skončili, tak to přeměnili na dobrý konec. Třeba v Broučcích nikdo nezahynul, jo. Pohádce o Kohoutkovi a Slepičce to dopadlo dobře a Kohoutek se nakonec polepšil.
0: Ano.
1: A rozdělil se vždycky se Slepičkou, takže asi o tom jsem chtěla pohovořit. A jinak tak bych prosím vás ještě chtěla říct,
0: povídejte,
1: že no chtěla jsem taky hlavně teda teďka říct, že ta paní, co mluvila přede mnou, ta
0: ne, dost, prosím, nereagujme na příspěvky posluchačů jiných. Radši
1: mluví,
0: ne.
1: Tak se mě dělá špatně.
0: No, vidíte, já to taky někdy odnáším jako moderátor, ale tak už jsem na to za léta zvyklý.
1: Myslím špatně na vás.
0: Jo, mě nevadí.
1: Ale ta paní mě teda pěkně.
0: No, ale nechme si to na jindy. Tohle neprobíráme, ať jsme fér ke každému. Nevracejme se k tomu. Co bylo, bylo. Noví posluchači, kteří poslouchají, tak neví. Jestli se nezlobíte, Jano. Jo?
1: Já se vůbec nezlobím a ještě dám takovou malou poznámku, že když už se mluvilo o pohanství, tak to byla skvělá věc, ale dnes už to málo kdo ví.
0: A možná se k tomu vrátíme, protože svaté knihy budeme probírat společně v rámci měsíce září v noční lince, tak se
1: tak
0: těším.
1: To bude úplně skvělý.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, taky děkuju.
2: Noční

0: 9.43, jdeme pomalu do finále. Pražská noční linka dnes na téma, když zalžou dětem rodiče, tak jaké příběhy se urodí ještě do té jedné hodiny, je to na vás, linka je volná, 731 800 900. No, z pohledu psychologa, co jsem si našel, když dítě zalže rodičům, většinou přijde napomenutí. Když ale zalžou rodiče dítěti, bývá to složitější. Právě podle psychologů nejde jen o samotnou lež, ale o to, co s ní udělá důvěra. Rodič je pro dítě první autorita, první bezpečné místo a často i první člověk, podle kterého se dítě učí, jak svět funguje. Ne každá rodičovská lež má stejnou váhu, něco jiného je drobná pohádka o Ježíškovi. Někdo to tak může mít, někdo to může brát za zásadnější a bude se teď čertit. Taky to může být o tom, že i někce bude jen trochu štípat a no, ještě párkrát se vyspíš a pak půjdeš do té školy, ze které pak nebudeš moc odejít. Je tady nějaká povinná školní docházka. Zkrátka, dítě často nezná fakta, ale velmi dobře vnímá napětí. Pozná, že doma něco nesedí, i když mu dospělí tvrdí opak. A to jsem se právě já před možná skoro už 2 lety ptal dětí v jedné třídě, jak se pozná ve vaší domácnosti nebo u vás doma, že je maminka naštvaná na tatínka. Jo? Čekal jsem teda odpovědi nějaké, ale vyrazily mi dech úplně všechny, ta zásadní nebo tam úplně. Naštěstí to byla, myslím, holčička, která odpovídala z té řady dětí až jako poslední. Po tom, co řekla, tak jsem se podíval na paní učitelku. Paní učitelka dala hlavu do strany. Ne, jak Věra Čáslavská dolů, ale do strany. Já oči v sloup a mlčky jsme to přešli, protože holčička řekla, že no, u nich doma se pozná, že je maminka naštvaná na tatínka podle toho, že hází talířema a vyhodí ho z bytu. No. Když rodiče lžou dětem, ptám se naposled, halo, halo, Český rozhlas, kdo je tam?
1: Dobrý večer, Václav, Středočeský kraj.
0: Těší mě, dobrý večer, Honza u telefonu, povídejte.
1: Já vypnu telefon,
0: rozumíme si.
1: Aby jsme se dobře slyšeli a budu povídat o milosrdné lži s vynikajícím koncem.
0: No tak jsem s ní, chtělo
1: nebo
0: by to.
1: Nebo šťastným koncem.
0: Dobře.
1: Milý Honzo, životní tragédii občas, kterou člověk projde. První manželka po 13 letech manželství zjistila, že si v životě nic neužila. Takže jsem víkendy a potom i další čas strávil se 6letým synem a 9letou dcerou. Na začátku jsem to všechno léčil takovou to milosrdnou lží. Uh-huh. Jak to tak bývá všude, jak maminka v práci, tohle to dáme to. Pak jsem se dostal i do takového stavu, že ten můj 6letý syn to doma dosti nesnášel. A tak jsem mu jednou zalhal, že si koupíme kolotoč a maningotku a budeme jezdit po světě. On byl to celý šťastný. Tak, a to je ten začátek a teď budu povídat, co si můžu o tom konci. I když to jsou milosrdnou lží, nebo zelží jako takovou, co máte vy, ale končí to prostě dobře, musím to říct. Takže dopadlo to tak, že jsem v roce 1983 za tvého socialismu byl jeden z mála z otců, který u soudu bez jakýchkoliv problémů dostal do vlastní péče tenkrát 7letého syna a 11letou dceru.
0: No ale jenom, že vás zastavím, Václave, s největší pravděpodobností by se tak k tomu nestalo a ten výsledek soudu by byl jiný, kdyby matka chtěla, ale ona asi nechtěla.
1: Tak, ano, pano. No, jistě, samozřejmě ona měla jiné úmysly. Nebudeme to řešit.
0: Jasně, jasně.
1: Já dokončím ten konec, jo. Takže jsem byl 17 měsíců máma, táta a musím říct, Než budu končit, tak musím říct jednu historku. Viděli jsme si v Barnáku, kde bylo 70 bytů a jedna starší věřící dáma mě prostě kontrolovala. Byla úplně vyřízená z toho, jak si může táta dovolit mít nějaký děti. A jednou se jí stalo, že jako babička hlídala své vlastní vnuky a dostala jí krupička, chtěla jim udělat krupicovou kaši. A přišla za sousedkou, sousedka, pojďte k pánovi, ten má, určitě ten jim vaří. Takže jak by kontroloval, jestli chodí děti čistí, jestli tohle to všechno, a když otevřel jsem špajzovou síň, protože jako chlap, abych se v tom vyznal, tak bylo všechno v doze a polepený cedulkama.
0: Ano.
1: Jo. Takže jí spadla čelist a od té doby jsme byli nejlepší kamarádi.
0: No.
1: Ale budu pokračovat k tomu šťastnému konci. Co osud chtěl, prostě dostal jsem se do takového prvotního konfliktu s paní učitelkou, která zastupovala v družině. Já jsem napsal cedulku, podepsal jsem to synovi, protože ho vyzvedávala dcera a paní učitelka jako říkala, tohle to je špatný podpis, tohle to nemůže takový být, tohle to všechno, tak jsem paní učitel se zkázal, že může být klidná, že tenhle ten podpis spořitelně vyplatí, kde co. No a jsem přišel opračil, že paní učitelka, tak jsem jí to šel vysvětlit a vysvětlil jsem jí to tak, že jsme letos 8. března oslavili 80 let manželství. Druhá manželka byla 14 let vdova, já měl dvě děti, ona dvě děti, máme čtyři děti, děti jsou prostě, leta už neví, jestli jsou nebo nejsou cizí, bratr, sestra, všichni mají jednu mámu, je to nádhera, konec se povedl, byl opravdu šťastný. Takže začalo to milosrdnou lží a skončilo to šťastným koncem.
0: No děkuju Václave, zdravím do Berouna. Díky za hezkou tečku. Dobrou noc.
1: Zase.

Radek Tomášek a Boxer, poslední písnička do celé do jedné hodiny, zavíráme krám v uvozovkách noční linku s datem 22. a 23. nebo 22. jako sobotní noční linku. Dnes byla z Prahy, z historické krásné karlínské budovy Českého rozhlasu. Už mi dorazily takové připomínky, myslím za minulý týden, jednou nebo dvakrát, jednou určitě. Že říkám, že krásná historická, že ji teda neviděli, ale abych to přestal říkat, tak se přijďte podívat k nám do Karlína, do Kajzlových sadů, vedle invalidovny, která vlastně dnes se návštěvníkům zavírá, protože bude probíhat jedna obrovská rekonstrukce, která bude trvat mnoho let, ale fakt to tady máme krásné, tak se nenechte dvakrát přemlouvat i v rámci třeba dnů otevřených dveří, které bývávají nějak dvakrát nebo třikrát do roka. A nebo když se objednáte, s někým dohodnete, tak vás třeba tady provedou a uvidíte, kde vznikaly nádherné písničky, které si zpíváte dodnes. A přitom mají svůj počátek tady v našem Ačku, opatrovíš, rádi vám ukážeme. Každopádně dívám se do noční linky a programu vysílání Českého rozhlasu. No až se rozpojí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, no tak já ještě zmíním tedy zítřejší téma, ano, už na to koukám. To vás zavede Jarka Barboříková konkrétně do divadla. Ano, jestli si to pamatuju správně, teď se radši to ověřuju. Co vás napadne, když se řekne divadlo? No, to vám teda řeknu já poměrně přesně. Já myslím si, že nejenom já, ale každý z moderátorů noční linky. Poznáváte, to je divadlo pro vaše uši. To rozhlasové divadlo snad skoro vždycky před noční linkou je v rámci všedních nocí. A vlastně potom, co skončíme, tak taky. A je to moc milé, takže já i kolikrát zůstávám v autě, když přijedu domů pod barákem a čekám, než skončí nějaké to divadlo. Jinak divadlo pro mě 20 let života. Ale to je minulost. Pojďme se věnovat budoucnosti. Dnes v noční lince v neděli 23. ze Zlína Jarka a téma, co vás napadne, když se řekne divadlo. Společně se do konce srpna už neuslyšíme, uslyšíme se až v září a jak jsem si poznamenal, tak témata vám neřeknu, ale uslyšíme se v pátek 4., v pátek 11., ve středu 23., v sobotu 26. a v neděli 27. 4, 11, 23, 26, 27, jdu si vsadit, snad taky něco vyhraju. A je to všechno, děkuju za pozornost, díky za to, že jste volali, že jste napsali, že jste věnovali svůj čas noční lince a už aktivně nebo pasivně. Doufám, že vás nabila, možná rozesmutněla, začali jsme smutně, Michale, stále na vás myslím, ne, že ne, i posluchači na vás myslí, aspoň mě to tady píšou do komentářů k dnešnímu vysílání, ale není to zveřejněné, nedal jsem OK, aby to nikoho nemátlo, takže opravdu myslí na vás i mnoho dalších, tak držte se a kdybyste měl probdělou noc, tak se svými myšlenkami hlavně uspořádat a když to bude bolet ještě dlouho, tak zase na druhou stranu můžete být rád, že jste si byl sám sobě si a řekl pravdu a hned si to uspořádal, protože když se chce, tak to jde, ale taky se někdy může chtít propadnout všem problémům a otočit to o, no, jak se to říká, úplně do jiných dimenzí, tak to vám nepřeju samozřejmě. Posílám úsměv, klid, z Prahy se loučí Honza Macon ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. S některými z vás v rámci ranního vysílání od pondělí do pátku mezi 5. a 9. naslyšenou, s vámi ostatními v září u noční linky. Se daří.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je to příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
2: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
3: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
1: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
4: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
2: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci.

0: Ale pouze dny, to jsou dojáky, to je...
1: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
0: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
1: Ne. Tchýně.
0: Tchýně, taky dobrý, ne?
1: Ano. No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
0: Jo.
1: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka, ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
0: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
1: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci. Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
0: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
1: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
0: Jo.
1: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci. No to teda byl fór.
0: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
1: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
0: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
1: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
0: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
1: No to ne.
0: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
1: Madla a není to opravdu těsný.
0: No, tak to jsou tady horší věci.
1: Jo.
0: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám těla se v baráku. Ty madla, to je v pohodě.
1: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
0: Je to fór.
1: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
0: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme a já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
1: Jo, dobře.
0: Protože dneska jedu na půl plynu.
1: A jo.
0: Ty víte, šetří se všude. Je tam, kde se má, pardon.
1: Prosím, jo, jistě, radši te vidíte tady.
0: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
1: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
0: ano,
1: že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
0: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
1: Ne.
0: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
1: Dobře.
0: No, takže vy jste...
1: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
0: No, za ty tři,
1: ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
0: Ano.
1: Tak.
0: No, hleďte, jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaká nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
1: A myslíte, že by to šlo?
0: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
1: Jak to myslíte bůra?
0: 5 000 jako.
1: No to je moc.
0: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
1: Jo.
0: Víte, do čeho jdete prostě.
1: Čili za 5, ale to je moc.
0: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
1: Ano.
0: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
1: jo.
0: Šestičlená kapela.
1: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
0: Já nevím, co s váma, sakra.
1: Máte tam něco levnějšího?
0: Helejte, za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
1: Jo.
0: Rakev, nehoblovaný prkná, kvůli ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
1: Ale
0: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
1: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
0: Já nevím, no, co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
1: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb...

0: že by byl prdel, jak jste říkal, že to bych byl velice nerad. Ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, ale nebudu to měnit.
1: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
0: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu.
1: A... Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
0: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnici. Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
1: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
0: No, tak nějak.
1: Ale to šlo by to. Tadyhle mi to podepište. To je smlouvička.
0: Ano, tam.
1: Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
0: Ano.
1: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
0: No to je teda for.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil tý době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekl, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdějc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no takhle, no, nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustrat, jo. A teď jsem si říkal, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslel, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: Co kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No, ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Dajste, dvakrát paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
0: A nikdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to bejval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
9: pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak Liška, jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou vesničku, kterou hrají, potom všetci plačou. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušný, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať.

0: A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím. Mámo.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch vůsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru, takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele a jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog a já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože už, to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu, já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože bývalo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takové, tak jsem za sebou slyšela zázrak, zázrak. A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám tetička jedna. To bylo uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou Nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, Nebožka nikde, čtvrt na 11, Nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíš, kdo je to? Teta říká, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, a tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rake vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, tak chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, Stepano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu to bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil, kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
10: Přibylo z Mordičiči, že umřel můj velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někde jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji ceničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem čeče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Býteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra, teda tchyně, na tom těž nie je zrovna nejlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do té by jsem si lahol okamžitě.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja a i stchyni zomřít naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašeci. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mě rozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za říká, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.